25 hodin denne s tebou. Mi nestačí, naša láska letí.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poněvadž nemám Kanady a neznám písně z paměti,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

jedenácté, to jsem tady nadplán. A za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií,

Nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému. Zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek, Josef Zíma, a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už podruhé. Promiňte mi, prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrobec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující. Myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků, jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti. Jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře ještě v minulém století uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto ji dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou, nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale nanejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše tak řečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl zhráli klasy, trubka v dáli zavís klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Vajsarem, pro šansonierku Věru Vajsarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no, už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi, Věry Vajsarové, vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, a řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech, před chvilkou zmíněných, přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který... No, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte svůj.

0: 10krát jsem váhal, po 11. neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu, uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No a tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi. Ale při všech okolcích mám už jistě poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozpráší.

Tebe se pany jsou jako obraz malovaný, člověk by je samou láskou svět. Prdík jejich slečí v skutku, nadme cukr nad jahůdku, smrtelný je hřích.

že je každá pana česká jako houpě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo může. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přec velmi hrdá, by snad rozdělila, každému by dala z něho pořád. Proto už se mnohým žiku, stejně jako do perníku, do panenky

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zespěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester z Kovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry z Kovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že desky Pásky vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře. Vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: Odrost
0: už. Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšného, obdivovaného, aby řekla bych oblíbeného, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, aby se dal říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu. Jako, a proč jsi to jako nedodělal? To, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no.
2: Ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce
2: aha,
3: na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo
2: ozvěna, slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, protože vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No, nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: na
3: potom...
2: čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No, napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho litujou.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. Asi, no. Zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo. No. Ale dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne. A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stane, vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček.
3: Já
5: a právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě...
3: Já ne...
5: On to šikovně takhle na rafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě...
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo ano. nemůže, jak se tak on ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
5: Ano, ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nos, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase zní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mně nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž, to zase tolik strandy tady není, ale... vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
13: Já už po futrál, nebo futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
14: A pak je co žertovní.
12: No ne.
8: To není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
15: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
15: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
16: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
17: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
18: Panty jsou.
17: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
18: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možné, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, mm-hmm. že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.
14: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
3: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio, jubileum. Já znám Honzovič, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
3: Ano.
4: Až on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
3: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
3: On ho zajel.
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
3: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
3: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád ukázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho ukážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, protože chtělo říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
3: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
3: Agens.
4: Cože?
3: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
3: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli slušnou.
4: To bych nevěřil, že tohle to odvážil.
3: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
3: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
3: Hele, a to, on to víš ty vlasy, teď on, jo. Jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to... A ten hrál
4: princ.
3: Prince.
4: Prince Hujeja.
3: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj. A Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako. Teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto jako kajsi tady není.
3: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasni. A tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasni. A oni říkali, zhasni, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasni. A on zase, a lidi už říkali, zhasni. A on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout. No ten režisér vomřel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neuděl, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
2: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím, volám z Dolního Němcí, ano.
1: Ano.
2: A já bych si přála pana Krampola.
1: Máme zapsáno,
2: pane.
1: Jano.
2: Děkuju vám.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
3: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože
1: sestry
3: tatínka. Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
1: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jedl, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
1: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
1: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
1: Mm-hmm. Petro, jste
3: no,
1: tam ještě?
3: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
3: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
1: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
3: Já jsem říkala pan Štercl.
1: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Taky.
4: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
5: Ano.
1: Uvidíme,
5: ano.
1: Jak nám to dopadne.
5: Toho tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo,
5: občas,
1: poslouchejte
5: jo,
1: dál.
5: Není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, Pavlíku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
6: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
6: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
6: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
7: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorá jí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
1: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
1: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televariété s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malý důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden buřt.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
7: Yeah.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška taková čirá tekutina, a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetštok. Za chvíli zase fernetštok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Povodí Moravy zatím nemůže upravit úsek Rožnovské Bečvy nad Rožnovem pod Radhoštěm. Dopravní hřiště na Radostově v Luhačovicích doplní semafory. Děti si tak vyzkoušejí další situace z provozu. Vsetinští hokejisté vyhráli i 7. zápas sezony. Dnes očekáváme v regionu převažující jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu má Matěj Neradilek. Protipovodňovou stavbu v lokalitě Prameniště nad Rožnovem pod Radhoštěm zastavilo odvolání ochránců přírody. V místě chce povodí Moravy upravit koryto Rožnovské Bečvy, která se zařezává do břehu a blíží se ke svahu. Ten se tak sesouvá. Odvolání podal spolek ČSOP Orchidea Valašsko, říká Radek Špatka z povodí Moravy.
2: Soudky potvrdili, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdili taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odsunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit. Toto místo je tak pořád nezabezpečené, kdyby přišla další povodeň. Je to hazard s majetkem a zdravím lidí v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Jiří Pavelka ze spolku Orchidea Valašsko ale argumentuje, že existuje ještě lepší řešení, které by bylo šetrnější k přírodě. Nová světelná signalizace doplní dopravní hřiště v areálu Radostova v Luhačovicích. Děti si tak budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou řízenou semafory i bezpečné přecházení. Financování projektu schválili na svém zasedání zastupitelé města. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
3: Předpokládané náklady činí 1,2 milionu korun. Částkou 574 tisíc korun na projekt přispěje Zlínský kraj. Další část doplatí město Luhačovice.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
4: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
5: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
4: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
6: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
4: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Vsetína porazili na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
7: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
0: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu prohráli 4-6, bez bodů skončili po páté v řadě.
1: Počasí.

0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Březové na Zlínsku je kyvadlová doprava z důvodu opravy vodovodu. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Prodloužené volno skončilo, alespoň aktivním ročníkům, a znovu se potkáváme na společné vlně u vstávání do běžného úterý. Přání dobrého rána posílá Petr Uhřík a než naberete, milí posluchači, orientaci a sílu u snídaně, připomínám datum 29. září, což je den, kdy svůj svátek oslaví Michalové. Historii tu si nechám do kalendária a už posílám do první hudební linie Michala Tučného. Je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého úterního rána si posíláme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do 29. září. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek je spojený s Mnichovskou dohodou. Podepsána byla v noci z 29. na 30. září roku 1938. V bavorském Mnichově se tehdy sešli představitelé čtyř evropských mocností – Francie, Itálie, Německa a Velké Británie. Zástupci Československa nebyli, jak známo, k přímému jednání přizváni, výsledek jim byl sdělen až posléze. Na základě Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit svá pohraniční území, takzvané Sudety, nacistickému Německu. V roce 1908 se narodil Richard Kozderka, violista, hudební skladatel a pedagog, strýc zpěvačky a herečky Laďky Kozderkové. Napsal na 300 lirických písní a účinkoval také například s Pražským kvartetem. V roce 1968 byl právě 29. září v Československu zaveden pětidenní pracovní týden, i když pracovní soboty ještě, jak si to někteří pamatujeme, v omezené míře přetrvaly. V roce 2004 zemřel dramatik, scénárista František Pavlíček, pocházel z Lukova na Zlínsku. Po roce 68 se stal politicky nepohodlným, byl odvolán z pozice uměleckého ředitele divadla na Vinohradech a až do sametové revoluce mohl vykonávat jenom dělnické profese. Je například autorem scénáře k Vláčilovu filmu Markéta Lazarová podle předlohy Vladislava Vančury. Snímek byl označen za nejlepší český film všech dob. Před 11 lety odešel do hereckého nebe herec Jiří Krytinář. Kvůli nedostatku růstového hormonu měřil pouhý 122 cm. Vyučil se hodinářem, ve filmu se poprvé objevil ve 22 letech. Natočil více než 120 filmů a pohádek a vystupoval v mnoha divadlech, včetně Národního v Praze.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupina Boniem tuto písničku předvedla v roce 79 na festivalu v Sopotech a tam si ji tak trochu otestovala. Následně vyšel singl, který byl osmým a zároveň jejich posledním, který se dostal do čela německé hitparády. Je přesně 17:15.

0: Přejeme si dobré úterní ráno, je 5 hodin 17 minut, zajímá nás další vývoj na obloze i v teplotách. Podzimní posuny přiblíží následující krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě ranní měření, 8 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 7 stupňů vidím v Holešově, ve Vízovicích a v Luhačovicích, ještě tam přidáme Valašskou Senici. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, 13 Maruška Hostýnské Vrchy. Pouhé 3 stupně jsou v Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří, 5 stupňů Strání a Vsetín a Velké Karlovice uvádějí stupně 4. Převažovat dnes bude jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, znovu se ten scénář opakuje, ráno a večer místy mírně nepříznivé, ale přes den dobré, biozátěž stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Víc řekne už za chvíli Martin Písařík.
2: Láká vás odhalit tajemství žítkovských bylin, vyzkoušet si kovářské řemeslo nebo si osvojit finskou techniku dokonalé relaxace? V Bílých Karpatech můžete přírodu, řemesla i místní tradice poznávat doslova všemi smysly. Pestrou nabídku zážitků připravuje společenství tvořivých lidí Stvol. Jak si z ní vybrat, poradí lektorka spolku Jana Tesařová už 1. října. Dopoledne. Těší se na vás Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabídne zájemcům 3 nové služby. Ode dneška si lidé mohou kromě knih zapůjčit domů i gramofonové desky. Na výběr je přes 3 500 titulů hudby i mluveného slova. Díky nové službě s názvem Zásilka bude knihovna doručovat knihy domů nebo videového boxu. A pro čtenáře zpřístupní i samoobslužný skener ve 4. patře 14. a 15. budovy Baťovského areálu. Adoptivní psy městského útulku pro psy a kočky v Kroměříži zůstávají zpravidla u nových majitelů. Ti je většinou nevrací, naopak si někteří přijdou i pro druhého psa. Adopce se nepodaří ve zhruba 3 případech ročně, a to kvůli změně sociálních podmínek rodiny nebo problémovému chování zvířete, které se dříve neprojevilo. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška čeká aktuálně na nový domov v kroměřížském útulku 32 psů a 26 koček. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do cvičení, které začne v okolí pevnosti Hanička v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti Orlických hor uzavřená. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy, přes den povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Malé Bystřici na Vsetínsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Důvodem jsou práce na údržbě mostu. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pro očkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. Teď je 17:30.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se jich dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jenom 24% lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15, další zastávku si uděláme u meteorologů. Upřesníme si dnešek v několika větách.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě projdu Zlínským krajem v aktuálních teplotách. 8 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 7 stupňů to je hodnota v Holešově, ve Vizovicích, Luhačovicích a ve Valašské Senici. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 13 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří jsou to prozatím pouhé 3 stupně, ve Zlíně 11. Strání a Vsetín uvádějí 5 stupňů, Velké Karlovice 4. Dnes má převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr jižních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, stejně jako včera, ráno mírně nepříznivé, tento stav nastane pravděpodobně znovu večer a jinak přes den by měly být dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré úterní ráno přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín a připomenu, i dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala, jaké má připravené otázky?
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
0: Děkujeme za odpolední tip a za chvíli už přijde Matěj s novými zprávami. 6 hodin bude za 9 minut, my si ještě před informačním servisem poslechneme Abu, Leonu Machálkovou a taky Plavce.

0: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Otrokovicích na Baťově připravují nový protipovodňový systém. Zahájení prací se ale odkládá kvůli námitkám ekologického spolku. Valašské Meziříčí bude i příští rok přispívat na výtahy v bytových domech. Poslanci dnes mají jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Dnes očekáváme v regionu převažující jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradila u mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
3: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů, a nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
1: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní. Valašské Meziříčí bude i v příštím roce přispívat na výtahy v bytových domech. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. V posledních 4 letech dala radnice na výtahy a schodišťové sedačky přes 10 milionů korun. Kolik peněz mohou lidé dostat příští rok, říká mluvčí města Veronika Macková.
4: V rozpočtu na to příští rok vyčleníme 3,5 milionu korun. SVJ můžou dostat 300 tisíc na nový výtah, na rekonstrukci toho stávajícího 200 tisíc a 100 tisíc na schodišťovou sedačku. Chceme pomoci hlavně seniorům, lidem s pohybovým handicapem a rodinám s malými dětmi na sídlištích.
1: Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
5: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra.
2: Sport.
1: Prvoligoví hokejisté Vsetína porazili na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili i v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
6: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
1: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu prohráli 4-6, bez bodů skončili po 5. v řadě.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 13 až 3 stupně a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Luhačovicích na Zlínsku je uzavřena ulice Krátká a teď klidnou ranní jízdu do práce přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 550.

0: 553 553.
1: Pokračujeme v ranním rozjezdu a to za situace, kdy další spousta posluchačů začíná vnímat nový den. Ustávání do úterý vás zdraví Petr Uhřík. Datum 29. září je svátkem pro Michaly a protože nás ústní daně doprovázejí nejenom nestárnoucí písničky, ale také historie v kalendáriu, už za chvíli nabídnu krátký přehled událostí časů minulých. Teď je 6 hodin, 5,5 minuty, na dobré ráno a pohodu na startu si nejdřív poslechneme Petra Spáleného.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého úterního rána si posíláme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do 29. září. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek je spojený s Mnichovskou dohodou. Podepsána byla v noci z 29. na 30. září roku 1938. V bavorském Mnichově se tehdy sešli představitelé čtyř evropských mocností – Francie, Itálie, Německa a Velké Británie. Zástupci Československa, jak víme, nebyli k přímému jednání přizváni, výsledek jim byl sdělen až posléze. Na základě Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit svá pohraniční území, takzvané Sudety, nacistickému Německu. V roce 1908 se narodil Richard Kozderka, violista, hudební skladatel a pedagog, strýc zpěvačky a herečky Laďky Kozderkové. Napsal na 300 lirických písní a účinkoval také například s Pražským kvartetem. V roce 1968 byl právě 29. září v Československu zaveden pětidenní pracovní týden, i když pracovní soboty ještě v omezené míře přetrvaly. V roce 2004 zemřel dramatik a scenárista František Pavlíček. Pocházel z Lukova na Zlínsku. Po roce 68 se stal politicky nepohodlným, byl odvolán z pozice uměleckého ředitele divadla na Vinohradech a až do sametové revoluce mohl vykonávat jen dělnické profese. Je například autorem scénáře k Vláčilovu filmu Markéta Lazarová podle předlohy Vladislava Vančury. Snímek byl označen za nejlepší český film všech dob. A před 11 lety odešel do hereckého nebe herec Jiří Krytinář. Kvůli nedostatku růstového hormonu měřil pouhých 122 cm. Vyučil se hodinářem, ve filmu se poprvé objevil ve 22 letech. Natočil více než 120 snímků a pohádek, filmů a vystupoval v mnoha divadlech, včetně Národního v Praze. Po kalendáriu už měníme téma, v Česku přestávají stačit kapacity v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Krizová lůžka jsou extrémně vytížená, budeme o tom mluvit už za chvíli podrobněji.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Pro někoho byla verze od skupiny UB40 překvapením, když tu původní ze 60. let předělali do stylu reggae. Chlapci ještě přizvali zpěvačku Chrissy Hynde z kapely Pretenders a v roce 85 písničku úspěšně poslali do hitparád. Poslechneme si, za 3,5 minuty bude 7:15.

0: Český rozhlas Zlín zdraví své probuzené posluchače. Máme úterý 29. září za minutu čtvrt na sedm. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc napříč republikou se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. To rychle poskytují bezpečné prostředí dětem v případě, když selže domácí péče. Děti na krizová lůžka míří na základě rozhodnutí OSPODu. Ještě před pár lety se stávalo, že lůžka byla volná i několik týdnů, a protože jde o finančně náročnou sociální službu, v nepřetržitém provozu jejich počet klesal. Teď je jejich vytíženost i ve Zlínském kraji více než 100%.
1: Za těmihle dveřmi máme chlapce, který nemá ještě 15 let, ale bude mít brzy.
2: Pracovnice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ludmila Toboláková mě provází bytem ve Zlínské místní části Mladcová.
1: Bydlel tu s ním 17-letý chlapec, kterého dneska vlastně jsme propustili, ale je možné, že do večera už lůžko budeme mít obsazené.
2: Některé děti se tu na krizových lůžkách zdrží pár dnů, jiné tu žijí i měsíce.
1: V momentě, kdy vlastně sociální pracovnice dá na web, že máme volné lůžka, tak volá třeba zaraz i 3 nebo 5 OSPODů, že prostě mají nějakou akutní situaci.
3: Jedná se o děti, které jsou v té aktuální situaci ohrožené na zdraví nebo na životě. A ať jsem konkrétní, může se jednat o násilí v rodině, může se jednat o zanedbávání péče, nějaké dlouhodobé náhlou ztrátu bydlení.
2: Vysvětluje ředitel poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marek Mikláš. Za posledních 8 let v Česku počet krizových lůžek klesl. Bylo jich téměř 900, nyní je jich 663.
4: V minulých letech byla nižší obsazenost 75 až 80%, a financování na obsazené lůžko znamenalo nutnost úspor a zavírání některých bytů i z důvodu nedostatku pečujících zaměstnanců.
2: Vysvětlil pokles mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík s tím, že teď ministerstvo chystá změnu.
4: Aktuálně MPSV chystá návrh na změnu jejich financování, a to nikoli na obsazené lůžko, ale na registrované vytvořené lůžko.
2: To by podle mluvčího Jakuba Slavíka mělo situaci stabilizovat. Zlínské hejtmanství už zareagovalo na problém po svém a zřídí ke stávajícím 11 dalších 5 nových krizových lůžek. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Pravidelně nahlížím do předpovědi počasí, tentokrát ale nechám všechny informace na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde je připravená meteoroložka Bára Kučerová a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod si rádi poslechneme o současném stavu, jak vypadá úterní ráno ve Zlínském kraji.
1: A zatím je to ráno jasné, ono by i jasné zůstat mělo. Teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 5 a 10 stupni Celsia, takže to rozmezí je poměrně velké. Ono ještě na některých místech jsou teploty i trošku vyšší a trošku nižší, takže dnes je to ráno rozdílných teplot.
0: Bude mít i dnešek podobně příjemný průběh, jako tomu bylo včera. Jak vypadá celková předpověď na 29. září?
1: Ano, měl by zůstat podobný tomu včerejšku, to znamená převáží jasná obloha a ráno se teď ještě můžou chvíli vyskytovat v některých údolích mlhy a pokud se objeví nějaká oblačnost, tak ji bude hodně málo a pravděpodobně bude průsvitná, anebo měla by být průsvitná. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu bude vát slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů.
0: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké nabídnete číslo?
1: A nabídnu stupeň číslo 1, tedy zátěž mírnou.
0: Jdeme dál na zítřek. Je tam v dohledu nějaká zásadnější změna?
1: A během zítřka by se žádná změna konat neměla. I noc zůstane jasná, zítřejší minimální teploty mezi 9 a 6 stupni Celsia, v údolích při slabém větru kolem 5 stupňů Celsia a zítřek pak zítra nás ta jasná obloha neopustí. Pokud nebude zcela jasno, tak se odpoledne může objevit menší průsvitná oblačnost, teploty stejné jak dnes, tedy 21 až 24 stupňů Celsia a zítra bude vát mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: Zbytek pracovního týdne by nás taky zajímal. Nahlédněme ještě krátce na čtvrtek, pátek, ať máme představu, jak to bude dál.
1: A ve čtvrtek se počasí trošku změní, ale nebude to nic výrazného. Mělo by stále zůstat to teplo, které máme teď. Bude se měnit jenom to, co se odehraje na obloze. A ve čtvrtek bude trošku více oblačnosti. A mělo by být oblačno až zataženo, ale ta oblačnost bude chvílemi částečně průsvitná, takže i tak by mělo alespoň po větší nebo po nějakou část dne vydržet svítit slunce. Čtvrteční maxima 20 až 24 stupňů. A v pátek ta oblačnost bude už zase zpátky ubývat, převáží polojasno, postupně většinou skoro jasno a teploty znovu 20 až 24 stupňů.
0: Teplotní historie 29. září, ta nás taky zajímá, ptám se přímo na rekordy. Prozraďte, Báro, prosím, jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
1: A to maximum je z roku 1961 ze Vsetína 26 stupňů a 9 desetin a minimum z roku 1970 z Huslenek Kychové minus 4 stupně a 6 desetin.
0: Počasí probrala podrobně meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:30, přesně o 6:30 přijde zase Matěj s novými zprávami a my si do té doby ještě poslechneme 2 písničky, taky nestárnoucí, taky, jak se říká, věčně zelené. Ta jedna bude od Pavla Nováka, druhá od Karla Černocha. Vítejte, milí posluchači, s Českým rozhlasem Zlín do úterý, do nového dne, s datem 29. září.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A je tu s vámi Matěj Neradilek. Pěší stezka mezi pravým břehem řeky Bečvy a centrem Vsetína má nové lavičky. Dělníci je v uplynulých dnech umístili u gabionové zdi podél chodníku pod Vsetínským zámkem. Silnici první třídy číslo 55 mezi Přerovem a Hulínem na Kroměřísku dnes obsadili dělníci. Po celý měsíc budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Rekonstrukce si vyžádá podle informací silničářů úplnou uzavírku. V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží, jejich víc než 60%, před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, například nádraží v Blansku, které leží na frekventované trati mezi Brnem a Prahou, by mohlo být lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky zhruba do 3 let. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale třeba také souvislosti mezi srdcem a ledvinami. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout mlhy. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 12 až 3 stupně, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru do Otrokovic bourala 3 osobní vozidla. Na silnici 1/53 v Lešné na Vsetínsku je sražená srna na vozovce. Krátké zprávy končí a je s vámi i na cestách Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30, přejeme si dobré ráno do úterý 29. září.

0: Za necelých 5 minut bude 6:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána. Osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden, každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: zdravím.
1: Je 6:45, jaké zprávy pro nás mají meteorologové, možná tušíte. Jejich předpovědě vychází na příjemný podzim, ale hned si upřesníme.
2: Počasí.
1: Momentální teploty se v našem kraji pohybují mezi 3 a 12 stupni. Tady jenom dodávám, že nad 10 stupni máme pouhá 3 místa. Kateřinice, Ojičná, Maruška, Hostýnské vrchy a Zlín prozatím. Dnes bude převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Takže pokračující slunečné a klidné počasí s dobrými rozptylovými podmínkami, když z toho vynecháme ráno, kdy jsou teď mírně nepříznivé. A biozátěž, to je stále mírná, na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový cyklus Slyšet Havla k 90. výročí jeho narození teď obohatíme sérií reportáží Českého rozhlasu Zlín. Poodhalíme v nich, jaký vztah měl první polistopadový prezident Václav Havel k našemu kraji. V první reportáži se už za chvíli vrátíme do 40. let minulého století, kdy Václav Havel jezdil do Zlína na prázdniny.
3: Tělo bez duše,

0: O dětství Václava Havla ve Zlíně se ví méně než o jeho pražských letech, přitom právě tady prožil řadu šťastných okamžiků, které si nesl po celý život. A hlavním důvodem byl jeho zlínský dědeček Hugo Vavrečka, jeden z ředitelů firmy Baťa. Malý Václav společně se svým bratrem Ivanem za ním jezdili na prázdniny.
1: Zlín, město, k němuž cítím určité osobní vazby. V dětství jsem tam trávil nějaký čas. Můj dědeček býval dlouhá léta ředitelem u Baťů. Moje žena se u Baťů vyučila kdysi punčochářkou. A je to město, které mám rád, protože jemu v 30. letech vtiskl Baťa určitý zajímavý profil v podobě těch cihlových staveb a jakéhosi urbanistického řešení.
2: Vzpomínal v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 1996 Václav Havel. Jeho dědečkem byl jeden z ředitelů u Bati, Hugo Vavrečka. Malý Václav společně s mladším bratrem Ivanem do Zlína za prarodiči rádi jezdili.
3: Havlovi byli na návštěvě u Vavrečkových v létě 1942. Byl to podle všeho delší pobyt, kdy oba bratři trávili kus léta u dědečka Vavrečky ve vile, která vlastně v té době byla jako nová.
2: Přibližuje historička Jana Volmut Markupová. O rok později už byl Hugo Vavrečka po těžkém infarktu.
3: Spíše jezdil za Havlovými na Havlov, než že by Havlovy jezdili do Zlína. Takže těch návštěv jako bylo určitě X, ale dlouhodobějších těch bylo pravděpodobně méně a byl to pravděpodobně hlavně ten rok 42.
2: Hugo Vavrečka se svým dětem kvůli vysokému pracovnímu nasazení moc nevěnoval. Vynahradil si to u vnuků Václava a Ivana. Pokračuje historička.
3: Paradoxně k tomu asi přispěl právě nešťastný infarkt, kdy tedy Vavrečka byl na Havlově, což bylo tedy rodinné sídlo Havlových, a trávil s těmi chlapci spoustu času a ta hlavní jeho role byla vlastně jako role učitele.
2: Ve válečných podmínkách nebylo vzdělání jednoduché. Oba chlapci měli nastoupit do školy a jejich matka Božena se rozhodla, že je bude vzdělávat i doma.
3: Partnerem v tomto vzdělávání byl primárně Vavrečka. Takže Vavrečka je vzdělával v celé řadě věcí o tom, jak fungují letadla, jak funguje tento stroj a tamhle ten stroj. Osobně je vzdělával například tak, že se je snažil naučit různé cizí řeči, protože sám mluvil asi 8 jazyky.
2: Možná i proto říkali bratři svému dědovi děd vše věd. Do Baťových závodů, které v té době vedl, je Vavrečka nebral. Když byli ve Zlíně, zdržovali se ve vile. Když Hugo Vavrečka v roce 1952 zemřel, bylo Václavovi 16 let. Čím ho zlínský dědeček vybavil do života?
3: Určitě tam mohl Vavrečka fungovat jako nějaká literární inspirace. Napsal celou řadu děl. Stejně tak mohl být inspirací filozofickou. Vavrečka svým vnukům podsouval celou řadu textů, které měl pocit, že by bylo dobré, kdyby si přečetli. Václavovi podsunul takhle knížku 7 listů Melinovi Josefa Šafaříka, kterou potom Václav Havel mnohokrát označil za v uvozovkách svou první filozofickou bibli.
2: Dodává historička Jana Volmut Markupová. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Všechny reportáže z rozhlasového projektu Slyšet Havla najdete i na našem webu zlin.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů

0: 4 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Z důvodu úprav na vodovodní síti bude ode dneška do pátku 2. října omezená doprava v lokalitě Dolina v Halenkovicích. Na komunikaci 3. třídy v blízkosti zastávky u Mlýna budou dělníci dělat překop silnice. Dnes bude tento úsek pro osobní automobily zcela neprůjezdný. Vozidla stavby, integrovaného záchranného systému a autobusy tudy mohou projíždět se zvýšenou opatrností. Řidiči musí využít objízdnou trasu přes lokality Svaté, Vrchovice a Kopec. Karolinka na Vsetínsku dokončuje rozsáhlou opravu základní školy. Jde o letošní největší investici města, která vyjde na víc než 44 milionů korun. Dělníci ve škole pracují od začátku letních prázdnin. Kvůli opravám proto děti začaly nový školní rok až 8. září.
1: Dělníci teď mění elektroinstalaci ve 2. patře. Škola dostane nová světla, rozvody i školní rozhlas. Úplně předělávají také kuchyni s jídelnou. Hotové prostory jídelny i opravené třídy si můžou lidé prohlédnout během slavnostního otevření 7. října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé nebo třeba burzy knih. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína porazili na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili i v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
2: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
0: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu prohráli 4-6, bez bodů skončili po 5. v řadě. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 12 až 3 stupně, nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici u Boršic u Blatnice na Uhersko-Hradišťsku osobní automobil srazil zvěř. Na silnici mezi Trnavou a Slušovicemi na Zlínsku rovněž osobní auto srazilo zvěř. Na silnici 1/49 ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru do Otrokovic se střetla 3 osobní vozidla. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I dnešním ránem vás, milí posluchači, rád provede Petr Uhřík. Posíláme přání klidného vstávání a dobrého chutnání u snídaně. Jsme na začátku úterý, datum 29. září si, alespoň předpokládám, skvěle užijí Michalové, slavící svátek. No třeba se někdo z vás dočká i malého vítězství v naší veselé slovní hře. Dnešní odměnou za správnou odpověď je kniha vydavatelství Kazda, napsali Stanley Tucci pod názvem Chuť mého života. Pokud máte chuť soutěžit a telefon po ruce, hned po písničce Marie Rotrové rozjedeme akci, prozradím dnešní úkol. Teď je 7 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin, 8 minut k tomu, ani dnes, tedy v úterý 29. září, nevynecháme soutěž, jak se u nás mluví. Pokud byste, milí posluchači, chtěli zkusit hádat význam tajemného slova, ozvěte se na známém čísle, hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Chuť mého života.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: V dnešní soutěži, jak se u nás mluví, má otázku připravenou školák Tomáš Jiříkovic na Brněnsku. Poslechneme si jeho hádanku hned, jak se přivítáme po telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Zdeněk?
2: Zdeněk, ano.
0: Zdeněk, ano, slyšel jsem dobře, zdravím vás. No tak další krásný slunečný podzimní den předpověděli meteorologové. Máte, Zdeňku, nápad, jak toho využít?
2: Tak já si myslím, že venku je pořád spoustu práce a vypadá to, že bude krásné počasí, krásné dohledy, takže kdo nemá práci, tak může klidně na výlet, pokud není zrovna v zaměstnání.
0: No vidíte, a mě napadly dvě stejné varianty, procházka nebo zahrádka, když tak krásně bude svítit. No, na to ještě čas. Teď v brzkých ranních hodinách pro někoho aspoň si zase položíme soutěžní otázku a vy jste jistě připravený reagovat.
2: Ano.
0: Tak, poslechneme si.
3: Chtěl bych se zeptat posluchačů, co znamená retich.
0: Co znamená slovo retich, se ptá mladý Tomáš Jiříkovic.
2: Retich?
0: Retich.
2: Jo, retich.
0: Retich, ano, retich.
2: A skama je, pan Tomáš?
0: Skama je, tož skama si, synku, z Brněnska, říká.
2: Z Brněnska, to je... Radši si dám nápovědy.
0: Dobře, samozřejmě mám připravené možnosti. Retich může být vodní pták, nebo okenní parapet, nebo je to záchod.
2: Tak, budeme střílet od boku.
0: Než střelíte, tak ještě jednou vodní pták, okenní parapet, anebo záchod je na výběr.
2: Tak dejme C-čko.
0: C-čko?
2: Ano.
0: Dáme C-čko. Tak jestli pak je to opravdu toaleta, záchod, WC. Tomáš nám řekne, jak se věci mají, jak zní správná odpověď.
3: U nás to znamená záchod.
0: No tak je to přesně tak, jak jste, pane Zdeňku, odhadl, jak jste typoval.
2: To bylo štěstí, že jsem přemýšlel ten parapet, vodní pták, jsem si říkal, asi ne na Brněnsku. Ale ty dva se byly hodně to, ale dobré. Vyšlo to.
0: No, jinými slovy, jak se někdy říká, místnost, kam i císař pán musí sám, že? Tak.
2: Ano, je to tak.
0: Myslím, že jsme všichni pochopili význam dnešního slova v hádance a vy jste uhodl, pane Zdeňku, patří vám knižní odměna.
2: Děkuju moc.
0: Tak já taky děkuju, že jste zavolal. Ať se vám daří, pěkný den a shledanou.
2: Jo, vám taky a posluchačům taky, ať si užiju krásný den a nejen dnešek, ale celkově bude krásně.
0: O, děkujeme za toto přání, tak jo.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Žlutý pes, tedy kapela s Ondrou Hejmou, nám připomene, jakou barvu chlapi preferují, no a tím se na chvíli vrátíme do 90. let. Někdo zná i čínskou zajímavou verzi písničky? No a samozřejmě pouštím tu naši českou.

0: Za malý okamžik bude 7:15, zajímá nás další vývoj na obloze i v teplotách, podzimní posuny přiblíží následující krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Ještě ranní měření, mezi 3 a 12 stupni se teď ocitáme v teplotním rozhraní Zlínského kraje. Musím dodat, že nad 10 stupni je pouze Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Zlín prozatím. Převažovat má jasno, teď ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů povan rychlostí do 4 metrů za sekundu. Takže když to zhrnu do jedné věty, pokračující slunečné a klidné počasí. S dobrými rozptylovými podmínkami, jenom z toho vynecháme teď ranní hodiny, kdy jsou místy mírně nepříznivé a biozátěž, to je stále příznivá, mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Otrokovickou místní část Baťov čeká výstavba nového protipovodňového systému. Vodu odvede až do řeky Moravy, podrobnosti už za chvíli přidá naše reportérka. Jsme domluvení s Terezou Chrastinovou.
2: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Nový protipovodňový systém by měl vzniknout v otrokovické místní části Baťov. Lokalita se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů a právě nový systém by je měl zmírnit. Podle původního plánu se mělo s pracemi začít už teď v září, kvůli námitkám spolku Egeria se ale zahájení odkládá. Podrobnosti k tématu zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová, které přeju dobré ráno.
1: Krásné ráno i tobě. Hezké ráno. Lokalita Baťov je jednou z nejvíce povodněmi ohrožených lokalit v Otrokovicích. Problém nastává především při intenzivnějších srážkách, kdy stávající kanalizační síť nestačí v krátkém čase pojmout a odvést větší množství vody. Ta pak zaplavuje nejen veřejná prostranství, ale proniká také do okolních objektů. Lidé mají často zaplavené sklepy svých rodinných domů, voda se dostává také do suterénu místní základní a mateřské školy. Problémy mívá i městské koupaliště na Baťově, kde bývá zatopené technologické zázemí.
0: Řekneš nám o chystaném projektu něco víc?
1: Na projektu spolupracuje město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín. Počítá se s vybudováním soustavy opatření, která umožní přebytečnou vodu přečerpat a odvést mimo ohrožená území přímo do nedaleké řeky Moravy. A pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Nová infrastruktura má zvýšit kapacitu odvádění vody při přívalových srážkách a výrazně snížit riziko opakovaných škod. Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů.
1: Doplním, že stavební práce by se měly dotknout ulic Mánesova, Zahradní, Vrchlického, Školní a Karla Čapka.
0: V úvodu zaznělo, že samotnou výstavbou se mělo začít už teď září, zahájení se ale odkládá. Jak to tedy je?
1: To pro Český rozhlas vysvětlil ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti vodovody a kanalizace Zlín Oldřich Hlaváček.
3: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
1: Podle Oldřicha Hlaváčka je lhůta pro projednání odvolání 90 dnů. Rozhodnutí se tak mohou vodovody a kanalizace Zlín dozvědět až ke konci letošního roku. Spolek Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje.
0: V Otrokovicích se připravuje projekt, který má zmírnit následky přívalových dešťů. Vodovody a kanalizace Zlín měly začít s výstavbou už teď na podzim, kvůli námitkám spolku Egeria se ale zahájení prací prozatím odkládá. Podrobnosti do vysílání přinesla reportérka Tereza Chrastinová, které děkuju a přeju hezký den.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich zdraví Matěj Nradilek. Nová světelná signalizace doplní nově dopravní hřiště v areálu Radostova v Luhačovicích. Děti si tak budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Financování projektu schválili na svém zasedání zastupitelé města. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Systém významně pomůže i místním. Do korunní komory v katedrále svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila po 2 týdnech včera večer, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví Prahu. Jednat bude s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, který přijme ve Strakově akademii. Mluvit spolu budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a o evropské bezpečnosti. Společně mají podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytnout taky mlhy, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 12 až 3 stupně, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Smetanova omezuje dopravu oprava vozovky. Na dálnici D55 mezi 29. a 22. kilometrem ve směru na Olomouc se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další uslyšíte za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli přidám několik pozvánek za kulturou, tipy na zajímavé akce v našem kraji. Teď je 7:30 a posílám přání dobrého úterního rána s písničkou Valdemara Matušky.

0: Za 5,5 minuty, 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín, jdeme za kulturou. Týden knihoven se ode dneška koná v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. V rámci dnešního programu jsou připraveny dvě akce. V knihovně na Jižních svazích je dopoledne pro rodiče s dětmi plné her a čtení, které začíná o 9:30 a vstup je zdarma. Další akcí je přednáška s názvem Yōkai, strašidelný podzim v knihovně s démony japonské mytologie. Přednáška se koná ve druhém podlaží budovy 15, a to od 16 hodin, vstup na ní je taky zdarma. Hana a Petr Ulrichovi jako protagonisté týmu Javory a Javory Beat dnes vystoupí v kulturním domě v Uherském Hradišti. Jejich písně v sobě nesou prvky lidové písně i Big Beatu, začátek koncertu v Uherském Hradišti je v 19 hodin. Základy animace se dnes můžete naučit na workshopu, který pořádá Muzeum Napajedla. Nejprve se seznámíte s počátky animace, jejími základními principy a nejznámějšími animačními technikami. Poté si sami vytvoříte krátkou animaci nebo film. Workshop povede Pavla Schneiderová z ilustrátorského a designerského studia Opak. Dnešní program začíná v Muzeu v Napajedlích v 17 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, další zastávku si uděláme u meteorologů. Upřesníme si dnešek v několika větách.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě projdu Zlínským krajem v aktuálních teplotách a opět je máme různorodé. 7 stupňů v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 8 stupňů to je hodnota ve Starém Městě, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 6 stupňů vidím aktuálně v Holešově a ve Vizovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 12 Maruška Hostýnské vrchy a Zlín. 3 stupně jsou teď v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích. 4 stupně to je teplota ve Strání, 5 ve Vsetíně. Dnes očekávejme, že bude převažovat jasno, jenom ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů povane rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozpylové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, dál se ale upraví na dobré a biozátěž beze změny stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čeští fotbalisté si dnes zahrají s jedním z nejlepších týmů světa. V dalším zápase Ligy národů nastoupí totiž proti Anglii, která na letním světovém šampionátu skončila třetí. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Zlín, teď jdeme za sportem. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech a výběr kouče Denny by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal.
1: Masopus už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo by to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

napiš mi brzo dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta.

Pochopíš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek. Hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepý.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na pěší stezce od řeky Bečvy pod Vsetínským zámkem nově přibyly lavičky. Do kroměřížského útulku se adoptovaní psi vracejí jen výjimečně. Adopce nevýjde v zhruba 3 případech ročně. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Dnes očekáváme v regionu převažující jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín.

0: nechávají zpravidla u nových majitelů. Ti je většinou nevrací, naopak si někteří přijdou i pro druhého psa. Adopce se nepodaří ve zhruba 3 případech ročně, a to kvůli změně sociálních podmínek rodiny nebo problémovému chování zvířete, které se dřív neprojevilo. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška čeká aktuálně na nový domov v kroměřížském útulku 32 psů a 26 koček. Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše z ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO jde ale jen o předvolební gesto.
1: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína porazili na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili i v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
2: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takovéto zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
0: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu prohráli 4-6, bez bodů skončili po 5. v řadě. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, ráno se mohou ještě v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 12 až 3 stupně, nejvýše dnes teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 u Tlumačova na Zlínsku se střetla 2 osobní vozidla. V Holešově v ulici Tovární bourala 2 osobní auta. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Česku přestávají stačit kapacity v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Krizová lůžka jsou extrémně vytížená, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Kolem 8:30 se pak podíváme do fascinujícího světa starobylého umění, které po staletí zdobilo zbraně, šperky, hodinky i slavnostní předměty. Vydáme se do kovoritecké dílny v Uherském Brodě. Takové jsou nejbližší plány, před námi úterý s datem 29. září. Dobrou náladu na startu a hezké ráno dál přeje Petr Uhřík, máme 8 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, hned navážeme. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc napříč republikou se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Ta rychle poskytují bezpečné prostředí dětem v případě, když selže domácí péče. Děti na krizová lůžka míří na základě rozhodnutí takzvaného OSPODu. Ještě před pár lety se stávalo, že lůžka byla volná i několik týdnů, a protože jde o finančně náročnou sociální službu v nepřetržitém provozu, jejich počet klesal. Teď je jejich vytíženost i ve Zlínském kraji více než 100%.
1: Za těmihle dveřmi máme chlapce, který nemá ještě 15 let, ale bude mít brzy.
2: Pracovnice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ludmila Toboláková mě provází bytem ve zlínské místní části Mladcová.
1: Bydlel tu s ním 17-letý chlapec, kterého dneska vlastně jsme propustili, ale je možné, že do večera už lůžko budeme mít obsazené.
2: Některé děti se tu na krizových lůžkách zdrží pár dnů, jiné tu žijí i měsíce.
1: V momentě, kdy vlastně sociální pracovnice dá na web, že máme volné lůžka, tak volá třeba za raz i 3 nebo 5 OSPODů, že prostě mají nějakou akutní situaci.
3: Jedná se o děti, které jsou v té aktuální situaci ohrožené na zdraví nebo na životě. A ať jsem konkrétní, může se jednat o násilí v rodině, může se jednat o zanedbávání péče, nějaké dlouhodobé náhlou ztrátu bydlení.
2: Vysvětluje ředitel poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marek Mikláš. Za posledních 8 let v Česku počet krizových lůžek klesl. Bylo jich téměř 900, nyní je jich 663.
4: V minulých letech byla nižší obsazenost 75-80%. A financování na obsazené lůžko znamenalo nutnost úspor a zavírání některých bytů i z důvodu nedostatku pečujících zaměstnanců.
2: Vysvětlil pokles mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík s tím, že teď ministerstvo chystá změnu.
4: Aktuálně MPSV chystá návrh na změnu jejich financování, a to nikoli na obsazené lůžko, ale na registrované vytvořené lůžko.
2: To by podle mluvčího Jakuba Slavíka mělo situaci stabilizovat. Zlínské hejtmanství už zareagovalo na problém po svém a zřídí ke stávajícím 11 dalších 5 nových krizových lůžek. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Pravidelně nahlížím do předpovědi počasí, tentokrát ale nechám všechny informace na profesionálech. To znamená, že volám do Brna, kde je připravená meteoroložka Bára Kučerová a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Bude mít i dnešek podobně příjemný průběh, jako tomu bylo včera? Jak vypadá celková předpověď na 29. září?
2: Ano, měl by zůstat podobný tomu včerejšku, to znamená převáží jasná obloha a ráno se teď ještě můžou chvíli vyskytovat v některých údolích mlhy a pokud se objeví nějaká oblačnost, tak ji bude hodně málo a pravděpodobně bude průsvitná, anebo měla by být průsvitná. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu bude vát slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů.
1: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké nabídnete číslo?
2: A nabídnu stupeň číslo 1, tedy zátěž mírnou.
1: Jdeme dál na zítřek. Je tam v dohledu nějaká zásadnější změna?
2: A během zítřka by se žádná změna konat neměla. I noc zůstane jasná, zítřejší minimální teploty mezi 9 a 6 stupni Celsia, v údolích při slabém větru kolem 5 stupňů Celsia a zítřek pak zítra nás ta jasná obloha neopustí. Pokud nebude zcela jasno, tak se odpoledne může objevit menší průsvitná oblačnost. Teploty stejné jak dnes, tedy 21 až 24 stupňů Celsia a zítra bude vát mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi do 20 km v hodině.
1: Zbytek pracovního týdne by nás taky zajímal. Nahlédněme ještě krátce na čtvrtek, pátek, ať máme představu, jak to bude dál.
2: A ve čtvrtek se počasí trošku změní, ale nebude to nic výrazného, mělo by stále zůstat to teplo, které máme teď, bude se měnit jenom to, co se odehraje na obloze a ve čtvrtek bude trošku více oblačnosti, a mělo by být oblačno až zataženo, ale ta oblačnost bude chvílemi částečně průsvitná, takže i tak by mělo alespoň po větší nebo po nějakou část dne vydržet svítit slunce, čtvrteční maxima 20 až 24 stupňů a v pátek ta oblačnost bude už zase zpátky ubývat, převáží polojasno, postupně většinou skoro jasno a teploty znovu 20 až 24 stupňů.
1: Teplotní historie 29. září, ta nás taky zajímá, ptám se přímo na rekordy. Prozraďte, Báro, prosím, jaké jsou to hodnoty pro Zlínský kraj?
2: A to maximum je z roku 1961 ze Vsetína 26 stupňů a 9 desetin a minimum z roku 1970 z Huslenek Kychové minus 4 stupně a 6 desetin.
1: Počasí probrala podrobně meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje. Přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
6: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
5: Chystáme oslavu plnou legrace.
6: To se mi líbí.
5: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
6: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
5: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
6: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
5: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

never ending.

0: Co všechno se skrývá za jemnými liniemi vrytými do kovu? Kolik trpělivosti, talentu a mistrovské přesnosti je potřeba k vytvoření díla, které přetrvá generace? Tradice kovoritectví sahá až do starověku a přetrvává dodnes. Své o tom ví Iris Vojtíková z Uherského Brodu, pro kterou se tato profese stala velkou láskou. Do její dílny vyrazila redaktorka Českého rozhlasu Zlín Sylvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Kořeny kovoritectví sahají až do starověku. Rytými ornamenty se tehdy zdobily šperky, zbraně, pečetidla nebo třeba nádoby. Iris Vojtíková z Uherského Brodu přišla k tomuto řemeslu vlastně náhodou.
3: Kovoritectví mě bylo přiděleno, protože já jsem chtěla být zlatnicí. A protože tam byl nával a nebylo už jako místo, už jsem byla nad ten počet, tak mě bylo přiděleno rytectví.
2: Vzpomíná na časy studií. Do řemesla se zamilovala téměř okamžitě.
3: Málo kdo ví, co to je rytectví, když se mě někdo zeptá, co děláš rytectví. A tak vždy následuje, a co to je. Je to vlastně zdobení věcí.
2: Paní Iris živí hlavně zdobení zbraní. Čas od času si udělá radost reliéfem. Pokračuje Iris Vojtíková.
3: Reliéf to je už taková sochařská práce a tam právě k tomu potřebujete ten výtvarný cit. Moji zákazníci jsou většinou myslivci, lovci, takže chtějí, aby ty zvířata vypadaly tak, jak mají. Tam právě je to potřeba, aby ten člověk výtvarně byl schopný, aby to dokázal zobrazit tak, jak to prostě ve skutečnosti vypadá.
2: Nevždy ale pracuje na zbraních.
3: Nedávno jsme udělali pro pana arcibiskupa pražského pečetidlo s jeho znakem biskupství. Byli jsme tři. Já jsem ryla ten erb, manžel vyrobil tu rukojeť a paní Pavla Sluničková Surá dělala ozdobnou kazetu, takže pak jsme to předávali s velkou slávou na Velehradě a bylo to hrozně fajn, protože pan arcibiskup je velice příjemný člověk.
2: Když se před lety změnila legislativa, musela si tato energická dáma doplnit vzdělání v oboru puškař. Později své zkušenosti předávala dál.
3: Neznám nikoho, kdo by jako žena učil tady ten obor, takže asi jsem jediná ženská ve střední Evropě, která učí chlapy, jak mají dělat zbraně.
2: Právě onen puškařský kurz jí přinesl do života i lásku. Lektor se později stal jejím manželem. Jsou tedy nejenom životními, ale také profesními partnery, kteří se skvěle doplňují. A kolik času paní Iris zabere zdobení jedné zbraně?
3: Já obecně teda nesnáším tu časovou tíseň, tak proto já si dávám na každou tu zbraň měsíc až tři, podle toho, jak je to náročné. A když to pak odevzdám dřív, tak je z toho radost.
2: Iris Vojtíková už si vychovává následovnici.
3: Velice si toho cením, že tady ta slečna tráví svůj volný čas. A tak si tak jako maluju, že mi to prostě jednou jako převezme a že to bude pokračovat. No.
2: Co jí řemeslo přineslo do života?
3: Mně přineslo naplnění a radost. Já se každý den těším do práce. Mě to neskutečně baví a já pořád to dělám ráda.
2: Z Uherského Brodu Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: den s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabídne zájemcům 3 nové služby. Ode dneška si lidé mohou kromě knih zapůjčit domů i gramofonové desky. Na výběr je přes 3 500 titulů hudby i mluveného slova. Díky nové službě s názvem Zásilka bude knihovna doručovat knihy domů anebo videových boxů. A pro čtenáře zpřístupní i samoobslužný skener ve 4. patře 14. a 15. budovy Baťova institutu. Valašské Meziříčí bude i v příštím roce přispívat na výtahy v bytových domech. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. V posledních 4 letech dala radnice na výtahy a schodišťové sedačky přes 10 milionů korun. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinšová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinšová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let své existence pomohlo téměř 5 000 dětem. V Bruselu se druhým dnem koná jednání unijních ministrů zemědělství. Česko bude zastupovat ministr Martin Šebestián za SPD. Ten během prvního dne jednání uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení firmy Agrofert z unijního financování. Přerušení proplácení části dotací je podle něj prozatímním procesním krokem. Evropská komise to zdůvodnila nedostatečným řešením možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z ANO. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 14 až 4 stupně a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/50 v Uherském Brodě bourala 3 osobní vozidla. Na silnici 1/55 u Tlumačova na Zlínsku se střetla 2 osobní auta. V Holešově v ulici Tovární rovněž bourala 2 osobní vozidla. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Znovu se dívám do kalendáře, abych u data 29. září potvrdil svátek Michalů. Hebrejský původ jména má své osobité kouzlo, stejně tak i jeho nositel. V jednoduchosti se skrývají někdy velké hodnoty. Doslovný překlad by pak mohl znít jako podobný Bohu. Současných oslavenců uvádí, jak si všímám, česká statistika přibližně 123 000 a už vám, pánové, posílám gratulaci přes písničku Dana Bárty.

0: Podnikneme další výlet do Itálie a je docela možné, že jste po svých letních dovolených narazili na pizzerii nebo restauraci s názvem La Bionda. Třeba v Sanremu takovou najdete, ale mám pocit podle internetového profilu, že tam za jednu návštěvu necháte celou výplatu, tak tuto myšlenku zadusím zárodku a rovnou přejdu k muzice. La Bionda je totiž taky spojení slov, které patří do zlaté disco éry. Řekl bych, že toto italské duo můžeme rovnou a odvážně pojmenovat jako jedny z průkopníky disco stylu. Jsme v 70. letech, sourozenci Carmelo a Michelangelo už toho měli poměrně hodně za sebou, když skládali třeba proslavné Rickie Povery. Jím ale slušela vyloženě taneční muzika, tak se přestěhovali do Mnichova, kde potkali Dietra Bohlena z pozdějších Modern Talking. Jak je ten svět naráz malý. No a v této době se nám lišácky představili ještě pod značkou DD Sound, což je zkrátka pro Disco Delivery Sound, která je má v budoucnu provázet celou jejich nahrávací kariérou. Je to opravdu až neuvěřitelně provázané. V půlce 80. založili své studio v Miláně, do kterého rádi a ochotně přišli nahrávat Ray Charles, Paul Young, Robert Palmer, anebo dokonce Depeche Mode. My si teď pustíme písničku, která je katapultovala do hitparád. Máme tu Léto roku 78.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za malý okamžik bude 8:45, jaké zprávy pro nás mají meteorologové, možná tušíte, jejich předpověď vychází na příjemný podzim, hned si upřesníme.
1: Počasí.
0: Momentálně se teploty v našem kraji pohybují mezi 4 a 14 stupni. Převažovat má jasno, jenom teď ještě ve zbytku rána se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho máme ještě mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které se postupem času přemění, vylepší na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná. Stále platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Pomyslná cílová rovinka úterního rána, to se ještě hodí pozvat k poslechu našeho dalšího vysílání, k jednomu konkrétnímu tématu. Stále častěji kolem sebe vidíme děti, které se upřeně dívají do telefonu a tabletů. Jaké aktivity jim můžeme nabídnout, aby se od nich alespoň na chvíli vzdálili? Nejenom o tom si dnes bude Anna Randárová povídat s Miroslavou Vavrušovou, ředitelkou Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. Rozhovor si můžete poslechnout po 11. hodině a já přeju pohodu u sledování všech dalších pořadů, které Český rozhlas Zlín postupně nabídne. Mějte se, milí posluchači, hezky, zdraví vás Petr Uhřík, no zítra se znovu ozvu hned brzy ráno. Teď ještě před zprávami nabízím Erasure a taky jednu vzpomínku na Karla Zicha.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích připravují nový protipovodňový systém. Zahájení prací se ale odkládá kvůli námitkám ekologického spolku. Karolinka na Vsetínsku dokončuje opravu základní školy. Vsetínští hokejisté vyhráli i 7. zápas sezony. Dnes očekáváme v regionu převažující jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
2: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů, a nyní toto odvolání

0: Hika, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzinu. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína porazili na domácím ledě Tábor 4-1. Valaši tak zvítězili i v 7. utkání v sezóně. Trenéra Luboše Jenáčka na této bilanci těší i to, že Vsetín vyhrává, přestože mu chybí několik zraněných hráčů, kteří měli patřit stabilně do sestavy.
2: Když budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání, ale vždycky jsou to příjemnější starosti, než když ten tým je rozbitý, nedaří se a vlastně se ta sestava tak nějak lepí.
1: Zlínským hokejistům se naopak dál nedaří. Na ledě B týmu prohráli 4-6, bez bodů skončili po 5. v řadě. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/55 ve Spiti Hněvi na Zlínsku se ve směru na Zlín vlivem provozu tvoří kolona vozidel. V Uherském Brodě v ulici U školky bourala dvě osobní auta. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase za hodinu. Teď jsou tu srdcovky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Svátku dneska tiskni dlaně, oslavencům dublovaně. Slaví, jak jsem vyčenichal, Michael a taktéž Michal. Tak na jejich adresy nesu dar pln noblesy. Morava si užije, je to hudby série. Už za chvilku do éteru pošlu písně v každém směru. Západ, východ, sever, jih, užijte si každou z nich. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 29. září roku 2026 a v Brně to vypadá opět na krásný den. Včera, musím říct, si bylo opravdu. Brno bylo zalité sluncem, bylo to nádherné. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak tam vidím dvě jména, Michal a Michael. Takže všem Michalům a Michaelům vinčujeme všecko nejlepší. Já mám ve svém okolí jednoho Michala a to je Michal Isteník, můj kolega, herec, člen Městského divadla Brno. Míšo, takže tobě taky všechno nejlepší. A teď, moji milí, bych rád věnoval tichou vzpomínku vynikajícímu muzikantovi, hudebníkovi, Slavečkovi Humpolíkovi, který by se dnes dožil rovných 99 let. Slavek Humpolík byl dlouholetý člen orchestru Studia Brno. Takže pokud jste ho znali, moji milí, věnujte mu tichou vzpomínku. Tak. A teď už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ahoj Jundo, prosím tě, mohl bys zahrát všem Michalům 29.9. a také všem zářijovým oslavencům nejen u nás v Radějově? Je nás plná noša. Mohla by to být píseň Holubí dům. Díky, Tony. Tož, milý Tony, to ví, že rád zahraju, takže přáníčko bylo vysloveno. No a můj milý, už je tady Jiří Schellinger a jeho Holubí dům.

Tak to byl Jiří Schellinger, Holubý dům. Doufám, že vás písnička potěšila. A já už opět otvírám knihu 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností pánů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra. Pro dnešní den jsem vybral kapitolku Kousek foglarovských stínadel je i v Brně. Spisovatel Jaroslav Foglar nikdy oficiálně neprozradil, kde našel předlohu pro slavná stínadla. Muselo to být ve městě, kde jezdila tramvaj, nebo aspoň šalina, a které splňovalo spoustu dalších náležitostí. Nejčastěji se mluví o Praze, kterou navíc Jestřáb, jak zněla jeho přezdívka, dobře znal. Když ale v roce 1993 režisér Petr Kotek natáčel film Záhada hlavolamu, zasadil několik scén i do Olomouce nebo do Brna, konkrétně do uliček kolem Kopečné ulice. Každopádně Brnu foglarovská stínadla vděčí za svoji nejpodrobnější mapu. Vytvořili brněnský rodák malíř Pavel Čech. Dílo maloval 4 měsíce pouze podle foglarových knih. Skládal ulici k uličce, schody vedle náměstí, obchod ke kůlně. Když měl hotovo, pozval přátele, aby udělali prověrku, nakolik stínadelský místopis zvládl. Tomu, kdo najde chybu, slíbil speciální kresbu. Několik kamarádů si přineslo vypsané místopisné údaje z knih o rychlých šípech, ale vše pasovalo. Hledali, kterými uličkami klub rychlých šípů utíkal před společenstvem vontů, kde byly červené schody skrývající pod pětibokým kamenem vonskou kroniku, ale i to, kam zněl zvuk zvonu Dunivá Kateřina. Nakonec našli špatně zanesenou jednu jedinou uličku, líčenou v poslední knize stínadelské trilogie Tajemství velkého vonta. Měla být o jednu vedle. Přesto je mapa unikátním dílem. Pavel Čech si neodpustil ani kouzlo a do ulice Modřenka vložil svůj ateliér s malířským plátnem v zahradě. Tož tak.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín.

0: skupina Olympik dohrála a já tady mám další přáníčko. Tentokrát je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Ráda bych slyšela ve vašem pořadu píseň Doňa Broňa a jiné od vaší skupiny. Je možné toto zahrát pro potěšení v úterý 29. září. Děkuji, nashledanou.
0: Samozřejmě, má drahá, ale škoda, že jste mi neprozradila své křestní jméno, abych věděl, kdo je takovým příznivcem skupiny Los Brňos. Máte moje sympatie. Takže přáníčko jste vyslovila, přijete si Doňu Broňu a tady už je Los Brňos.
2: Český rozhlas Zlín.

jako smola, já chtěla pejka a ne vola. Pro mě seš vypadené z kola, vícové rychle do klidu.

0: Tak to byla skupina Creedence Clearwater, tenkrát v té době těch 70. let jsme jim říkali kredence, hráli kredenci. Tak, moji milí, a teď už mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte. Dohromady promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, úterní indicie tedy zní: s mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Opakuji úterní indicii. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Petru Janů.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička Jsi. Dívám se na hodiny, no co nevidět bude 9:45, mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak si ho pojďme taky poslechnout.
1: Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát pěknou písničku pro neznámou paní, která našla u obchodního domu Lidl manželovu ztracenou peněženku. Velké děkujeme a je vidět, že dobří lidé jsou ještě mezi námi. S pozdravem, zdravím všechny. Děkujeme, Alena a Zdeněk z Mikulova.
0: Tož, moji milí, máte pravdu. Ano, ano, dobrý člověk ještě žije a já s toho mám stejnou radost jako vy. Takže paní Alenko a Zdeňku, vaše přáníčko rád splním a vybral jsem vám Babiho Daňka. Tady je.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Po zádech mi stéká dešť, a ty jsi suchá dívko v Mercedesu.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělíka.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 29. září pomalilinku končí, zdárně do svého cíle je dovedla zpěvačka Madonna. Ale jakým mým dobrým zvykem, vy všichni na to čekáte, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Tak to byla úterní indicie. Ještě na vás čekají středeční, čtvrteční a páteční a pak už nám to všem bude jasné. Tak, no a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych splnil vaše přání, prosím, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, máte možnost mě to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, k tomu chcete i konkrétní písničku, která se vám líbí, musíte mi to dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zprodukovat, jak se říká, a zařadit do našeho scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Řidiče v Halenkovicích na Zlínsku čeká tento týden dopravní omezení. V lokalitě Dolina opravují vodovod. V Rožnově pod Radhoštěm dnes spouští chytré parkování. Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. V regionu očekáváme převažující jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné úterý. Z důvodu úprav na vodovodní síti bude od dneška do pátku 2. října omezená doprava v lokalitě Dolina v Halenkovicích. Na komunikaci 3. třídy v blízkosti zastávky u Mlýna budou dělníci dělat překop silnice. Dnes bude tento úsek pro osobní automobily zcela neprůjezdný. Vozidla stavby integrovaného záchranného systému a i autobusy tudy mohou projíždět se zvýšenou opatrností. Řidiči musí využít objízdnou trasu přes lokality Svaté Vrchovice a Kopec. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě přes příjezdem do města. Systém významně pomůže taky místním, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
2: Projekt Smart City přinese Rožnovánům hlavně úsporu času, protože už nebudou třeba muset kroužit okolo náměstí hledat parkovací místo, ale díky informačním tabulím přesně uvidí, na kterém parkovišti je kolik volných míst a budou moci jednoduše zaparkovat a uspoří tak čas.
0: Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl. Vyslovení.

0: hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
1: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhart z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
3: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
2: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, povane slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 69 v Jasené na Zlínsku bourala dvě osobní vozidla. Na silnici 56 u Horní Bečvy na Vsetínsku se střetlo nákladní auto s dodávkou. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová. Máme úterý 29. září a já doufám, že jste si užili prodloužený víkend. A abychom ten sváteční pocit ještě trochu prodloužili, tak si na začátek dnešní 10. hodiny osladíme. Už za malou chvíli se totiž naučíme péct chodské koláče. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání.
4: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Naďa Konvalinková. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se také na to, co bude na pečení potřeba.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření jedno vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 g tvarohu, 20 g másla, 20 g sádla, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 g.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatý, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No.
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. Bo my jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak, musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si budete také tu pochoutku chtít v klidu vychutnat. Recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. A v neděli si připomeneme poslední letošní soutěžní recept, původně první místo roku 2025. Půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý dopoledne posloucháte Český rozhlas Zlín. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Více nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 10:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Už zítra, tedy ve středu 30. září, začíná barevný kroměřížský podzim 2026. V našem vysílání vás na něj pozveme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve středu 30. září začíná barevný kroměřížský podzim, který návštěvníkům nabídne skutečně pestrý program. Více nám o akci řekne ředitel Kroměřížského domu kultury Pavel Sedláček, kterého teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Co si vlastně pod názvem barevný kroměřížský podzim můžeme představit?
1: Tak je to už druhý ročník a vycházel jsem vlastně z toho, nebo vycházeli jsme, že podzim je vlastně barevné roční období, plné dechberoucích odstínů, jinakosti, no a z toho právě vychází i barevný kroměřížský podzim. On chce být pestrý, nabídnout každému něco k pobavení i poučení a proto zahrnuje nejenom koncerty, festivaly, ale také třeba vystoupení popularizátora medicíny a tak dále a tak dále.
0: První akcí letošního barevného kroměřížského podzimu je fenomén Macourek, který se uskuteční ve středu 30. září v 18 hodin. Na co konkrétně se zájemci mohou těšit?
1: Tak pokud jde o tento pořad, tak jen tady na programu zítra je pro zájemce zcela zdarma a stačí přijít do kina Nad Sklepí. Scenárista Miloš Macourek, který má na svědomí, takhle v úvozovkách na svědomí, seriál Arabela nebo Létající Čestmír, filmy Pane Vystavdova, Čtyři vraždy stačí, Drahoušku a další, tady ty skvosty české kinematografie, tak se před 100 lety narodil právě v Kroměříži a my mu celý rok vzdáváme poctu. A to i zítřejším pořadem fenomén Macourek. No a co obnáší, tak od 18 hodin je to přednáška paní Marie Barešové, to je kurátorka z Národního filmového archivu a ona představí život a dílo Miloše Macourka. Součástí je také krátký kvíz o životě a díle autora. No a v 19 hodin to bude digitálně zrestaurovaný film Happy End. To je originální film, který pracuje vlastně na zpětném chodu vyprávění. Je to skutečně unikát a doporučoval bych, aby to lidé viděli. A znovu opakuju, ten zítřek je zcela zdarma.
0: To byl tedy fenomén Macourek. Dalších 6 akcí bude ještě následovat. Prosím, jestli byste nám mohl některé z nich jmenovat a přidat také informaci, kde najdeme podrobnosti o programu i celé akci Barevný kroměřížský podzim.
1: Ano, je to další 6 akcí, například kino zase připravilo takzvaný Mangakon, to je nultý ročník festivalu, ten je zaměřený na japonskou popkulturu, zejména na oblast mangy a anime, je to hodně asi pro mladší ročníky, věříme, že si najde fanoušky. Pak je tady další věc, to je Cyril Děckař, Cyril Matějka, lékař dětský, ten bude tady u nás na Domě kultury povídat o vlastně dětských nemocech, ale je to večer plný nadhledu, praktických rad, je v tom humor, je to bez stresu, složitostí a máme docela velký zájem, takže si myslím, že i to bude hodně navštívené. Barevný kroměřížský podzim taky nabídne besedu s názvem Lásky Boženy Němcové a tady ten inspirativní příběh jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelů představí Martina Bittnerová a autorka vlastně popíše, jak to bylo s těmi osudovými muži Boženy Němcové. To bude určitě zajímavé. Samozřejmě máme tady kapelu Olympik, která nabídne svůj projekt Bombardák, nestárnoucí Petr Janda k nám přijede, to je také součást barevného podzimu. Přijede i populární herec Jaroslav Dušek, ten bude v divadelním sále spolu se spisovatelem Josefem Formánkem, beseda se jmenuje Otevřené srdce. A poslední záležitostí je projekt Planetárium, to vlastně ohromí fascinujícím světem vesmíru, to bude v klubu Starý pivovar a na nádvoří Radnice, to je vzdělávací zábavný program pro děti, žáky, studenty, dospělé a budou tam skutečně unikátní záležitosti, jako moderní obrovská promítací kupole, ta umožní takový unikátní zážitek s tou nejmodernější technologií. Myslím si, že i tady se samozřejmě je na co těšit. No a já jsem to samozřejmě vyjmenoval teď rychle a bez nějakých dat, takže pokud někdo chce se podívat a jaký je ten program přesný, kde to je, kdy to je a tak dále, tak samozřejmě nejlépe na našich stránkách internetových, čili www.dk-kroměříž.cz, případně na sociálních sítích.
0: Říká ředitel Kroměřížského domu kultury Pavel Sedláček, který nás právě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozval na barevný kroměřížský podzim. My vám za to moc děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10:45 a posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní babské rady nás naučí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách. A spokojení budeme tentokrát i my, vegetariáni. Pojďme se společně inspirovat.
1: Babské rady.
2: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od 11. hodiny nástělí 9 minut a také na místě pozvánka k poslechu druhé části našeho dopoledního vysílání. Hostem Českého rozhlasu Zlín dnes bude Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku. A povídat si budeme o tom, jaké aktivity můžeme dětem nabídnout místo obrazovek. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do kroměřížského útulku se adoptovaní psi vracejí jen výjimečně. Adopce nevýjde v zhruba 3 případech ročně. Povodí Moravy zatím nemůže upravit úsek Rožnovské Bečvy nad Rožnovem pod Radhoštěm. Začíná celorepubliková kampaň Týden knihoven. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Adoptovaní psi městského útulku pro psy a kočky Kroměříž zůstávají zpravidla u nových majitelů. Ti je většinou nevrací. Naopak si někteří přijdou i pro druhého psa. Adopce se nepodaří ve zhruba 3 případech ročně, a to kvůli změně sociálních podmínek rodiny nebo třeba problémovému chování zvířete, které se dřív neprojevilo. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška čeká aktuálně na nový domov v kroměřížském útulku 32 psů a 26 koček. Protipovodňovou stavbu v lokalitě Prameniště nad Rožnovem pod Radhoštěm zastavilo odvolání ochránců přírody. V místě chce povodí Moravy upravit koryto Rožnovské Bečvy, která se zařezává do břehu a blíží se tak ke svahu. Ten se sesouvá. Odvolání podal spolek ČSOP Orchidea Valašsko, říká Radek Špatka z povodí Moravy.
4: Posudky potvrdily, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdily taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odsunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit. Toto místo je tak pořád nezabezpečené, kdyby přišla další povodeň. Je to hazard s majetkem a zdravím lidí v Rožnově pod Radhoštěm.
2: Jiří Pavelka ze spolku Orchidea Valašsko ale argumentuje, že existuje ještě lepší řešení, které by bylo šetrnější k přírodě. Začíná takzvaný Týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejenom jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostor pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i dospělé, anebo třeba burzy knih. V 52 letech zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinšová. Dlouhodobě se věnovala dětem, které zažily domácí násilí a trauma, a usilovala o to, aby jim stát dokázal pomáhat rychleji a citlivěji. Jako členka rady vlády se snažila prosazovat systémové změny. Na některých z nich spolupracovala s někdejší vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
5: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat.

0: Luce Luzia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku osobní automobil srazil chodce. Ve Valašských Kloboukách v ulici Cyrilometodějská havarovalo osobní auto do sloupu. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje a Anna Randárová je stále s vámi i v 11. hodině. Stále častěji kolem sebe vidíme děti, které se upřeně dívají do různých elektronických zařízení. Jaké aktivity jim můžeme nabídnout, aby se od nich alespoň na chvíli vzdálili? Nejen o tom si dnes budu povídat s Miroslavou Vavrušovou, ředitelkou Domu dětí a mládeže Matýsek na Pérlích na Zlínsku. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání.
3: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
2: Náš rozhovor si můžete poslechnout už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pozvání Českého rozhlasu Zlín přijala Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku. Hodně se dnes mluví o tom, že děti tráví příliš mnoho času na telefonech a sociálních sítích. A mě by zajímalo, jestli je podle vás zákaz anebo omezení telefonu vůbec řešením?
1: Zákaz sociálních sítí nebo omezení používání mobilních telefonů podle mě úplně řešením není. V první řadě je potřeba si uvědomit, že jsou vlastně v tuto chvíli běžnou součástí našeho každodenního života. A velmi výrazně tomu přispělo i covidové období, kdy jsme dětem tyto technologie doslova strkali pod nos. Oni se s nimi naučili pracovat, přijali je za své a stali se tak, teda jejich běžnou součástí života. My současně s tím si myslíme, že je důležité, aby šel příkladem i rodič, protože v okamžiku, kdy dítě s rodičem usedne k jednomu stolu, dívají se na sebe, dítě očekává nějakou interakci s rodičem a ten místo toho prohlíží sítě, komunikuje s přáteli na Messengeru, tak to dítě velice brzy zjistí, že má pocit odcizení, osamocení a pak samozřejmě sáhne po tom telefonu taky.
0: Takže jít vlastním příkladem je možná tou nejlepší cestou. Když bychom už chtěli dítěti říct, tedy odlož telefon, co by podle vás mělo přijít jako ten další krok?
1: Pokud chceme dětem sebrat to, co je dnes jejich přirozenou součástí jejich života a na čem tráví podle průzkumu až 5 hodin denně, tak je potřeba jim nabídnout nějakou alternativu. Většinou ta odpověď na otázku, co jim nabídnout, úplně v médiích nezaznívá. My si myslíme, že ta správná odpověď je nabídnout jim kvalitní volnočasové aktivity. Tyto aktivity by měly vést odborníci. U nás jsou to pedagogové volného času, kteří připravují program takový, aby vytrhli děti z toho jejich běžného, na zvyknutého online světa, na který se naučili, a vytáhnou je do těch více tradičních aktivit.
0: Máte pocit, že by děti dnes skutečně hůř hledali, co by je bavilo mimo ten digitální svět, který je vlastně jejich, řekněme, už součástí?
1: Když jim tuto otázku nabídneme, zeptáme se, tak oni hned nedokážou, většina z nich hned nedokáže odpovědět, co by je bavilo. Pokud nejsou vedeni svými rodiči, nemají dostatek podnětů nebo možností. Protože každá aktivita, kterou si vyberou, vyžaduje nějaký čas na přípravu, musí se něco naučit, musí se tomu věnovat a realizovat tu aktivitu, kdežto, když vezmou telefon do ruky, je to snadné, je to bez námahy a ještě u toho můžou ležet.
0: A je to hned. Myslíte si, že to je právě to na telefonu a sociálních sítích tak lákavé? Možná ta rychlost, že to opravdu mají děti hned, ta volnočasová aktivita v tomhle ohledu vlastně nemůže tak konkurovat.
1: Ano, myslím si to též. Je to tak, sociální sítě nabízejí okamžitou reakci a stimulaci. Děti rychle scrollují po obrazovce telefonu, mozek dostává nové podněty, očekává, že přijdou nějaké ještě zajímavější, překvapivější, zábavnější další zprávy a reakce dětí na to je pouze lajkováním nebo nějakým krátkým komentářem. A sice v tuto chvíli dá hovořit o závislosti a možná i lze přirovnat k hraní automatu, tam je to podobné.
0: Dá se vůbec naučit dítě smysluplně trávit volný čas? A nebo je to něco, co si z vaší zkušenosti dítě musí najít samo?
1: Dítě si to samo od sebe zřejmě nenajde, málo kdy má takovou úplně jasnou představu, do čeho by se chtělo pustit, a to hlavně v rodinách, kde nemají dostatek podnětů a rodiče jim nenabízí možnosti, aby to v sobě našli, aby to zjistili. Potřebují poznat různé možnosti, něco si vyzkoušet, zjistit, co ho baví, a právě v tom mohou střediska volného času hodně pomoci.
0: Změnilo se podle vás v tomto směru něco po covidu? My už jsme to spolu jemně naznačili, jak specifická ta doba byla pro děti, co se týká používání různých technologií, řekněme. Děti musely být doma, tak možná nebyl jejich návrat k tomu aktivnímu trávení volného času úplně automatický.
1: Mám dojem, že se spousta rodin velice snadno přizpůsobila tomu požadavku zavřít se doma, vystačit si s technologiemi, a u toho někteří bohužel zůstali a bohužel i jejich děti. Máme zkušenost takovou, že děti, které předtím aktivně sportovali, docházeli do sportovních kroužků, tak po covidu se nevrátili, protože přibrali, spohodlněli, ale pak tady mohly být takové impulzy jako kamarádi nebo rodič, který si uvědomil, že nechce, aby dítě leželo doma u telefonu, anebo nějaký vzor, který jim ukázal tu správnou cestu a vrátili se.
0: S ředitelkou Domu dětí a mládeže Matýsek v Napédlích na Zlínsku, paní Miroslavou Vavrušovou, si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat i za malou chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Tématem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes volný čas dětí. A konkrétně to, jak můžeme přispět k tomu, aby nebyl spojen výhradně s obrazovkami mobilů anebo tabletů. Alternativou může být kroužek, který dítě baví a ve kterém se zároveň rozvíjí. I o tom si povídám s Miroslavou Vavrušovou, ředitelkou Domova dětí a mládeže v Napédlích na Zlínsku. Představme si rodiče, který za vámi přijde a řekne, máme doma dítě, které nic nebaví. Co byste mu poradila?
1: Rodičům vždy radíme, aby si dítě činnost kroužku mělo šanci vyzkoušet. Je lepší, když začínají nejprve obecnějšími kroužky, například vyberou si sport, tak jdou do nějakého všeobecného sportovního kroužku, kde si v průběhu roku vyzkouší různé typy sportu, nebo tvořivé kroužky, kde se pracuje s různými materiály, s různými pomůckami, nástroji a technikami. A pak si z těch kroužků odnáší nějakou zkušenost a dochází k nějakému rozhodnutí, u čeho chce zůstat. Není neobvyklé, že spousta odborníků a významných osobností docházela v dětském věku do domu dětí a mládeže a začínali s nějakou odbornou činností a stali se z nich v budoucnosti umělci, sportovci, vědci nebo lékaři. Máme také ve svém okolí i spoustu našich bývalých žáků, kteří se s naším prostředím ztotožnili natolik, že se nám vracejí zpět jako pedagogové volného času.
0: Má z vašeho úhlu pohledu dítěti kroužek vybrat rodič anebo čekat, až si o něco samo řekne? Už jsme to naznačili, tak jestli se k tomu můžeme ještě na okamžik vrátit.
1: Ne každé dítě má na začátku úplně jasno, do čeho se chce pustit. Také nemusí hned tušit, co se pod tou nabízenou aktivitou skrývá. Rodič má možnost nejdřív vypreparovat kroužky z té bohaté nabídky domečků, vybrat, co odpovídá jeho věku, možnostem rodiny, schopnostem dětí. Každý rodič by to měl už na svém dítěti nějak poznat, na co se hodí, a pak při odpovídajícím způsobem vyprezentovat dítěti, co ho v tom kroužku asi čeká. Samozřejmě domečky jsou připraveny na to, že ty první týdny školního roku u nás slouží vždy nabídnutí té aktivity a tomu, že dítě si přejde činnost vyzkoušet, teprve po dvou, třech schůzkách může zjistit, jestli mu ta činnost vyhovuje.
0: Takže za vás je vlastně v pořádku možná až žádoucí, když se dítě vyzkouší, řekněme, 3-4 věci a potom je třeba zase opustí.
1: Určitě je to v pořádku, dítě nemusí zůstat u první aktivity několik let, někdy se to tak stane, protože se najde hned v začátku, ale je úplně v pořádku, když si vyzkouší 3 nebo 4 různé činnosti, postupně zjišťuje, co mu na tom vyhovuje, co mu nesedí a učí se tím poznávat i samo sebe. Je důležité rozlišit, kdy dítě aktivita opravdu nebaví a kdy chce opustit jenom proto, že tam zažilo nějaké neuspokojení, nějaké potřeby, něco nepochopilo nebo nevyhrálo první soutěž. Z tyto důvody pak děti rády schovávají i za to, že se vymluví na to, že jim tam nesedí ty děti, ten pedagog, že jim nevyhovuje, nebo že je tam nudný program, ale je potřeba to správně vyhodnotit.
0: Ale to může být občas docela těžké.
1: Ano, je to těžké. Rodič by měl zjišťovat, co konkrétně tomu dítěti v tom kroužku vadilo, co se tam odehrávalo, co ho mohlo rozhodit, že mu něco nešlo nebo že to nepochopilo. A pak ten první neúspěch by určitě neměli vyhodnotit, jako že je to špatně a okamžitě ho odhlásit, ale nabídnout dítěti, aby v tom ještě chvilku pokračovalo, aby tomu dalo šanci. Pokud ale dlouhodobě to dítě je významky toho, že ho to netěší, že je smutné z toho, když tam odchází nebo pláče, tak samozřejmě je to krok k tomu, aby rodič přišel a rozhodl, že tu aktivitu ukončí a vyzkouší něco jiného.
0: Setkáváte se i s tím, že třeba rodič vidí, že dítě má pro něco talent, ale vlastně to dítě samo o to až tolik nestojí, o tu aktivitu.
1: Když má dítě pro něco zjevný talent, je podle mě škoda ho nechat být jenom proto, že o to teď momentálně nestojí. Spíš bych hledala nějaké jiné možnosti. Někdy může být zakopaný pes v tom konkrétním člověku, který to dítě vede, v trenérovi, ve vedoucím nebo v kolektivu, který tam okolo sebe má. Stačí změna prostředí, jiný způsob práce a to by v něm třeba mohlo probudit nějakou jeho vlastní motivaci pro další práci.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku. Zpět budeme za okamžik.
2: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku. Vy aktivně podporujete nadané děti, ale zajímalo by mě, co všechno může dítěti kroužek dát, kromě konkrétní dovednosti.
1: Ano, máte pravdu, domečky s nadanými dětmi cíleně pracují. Mám takovou informaci, že v loňském roce jich vykázali domy dětí a střediska volného času více než 8,5 tisíc. Jinak teda, co všechno může dát kroužek, kromě té konkrétní dovednosti, je potřeba si uvědomit, že není kroužek jako kroužek. V kroužku, který realizuje středisko volného času nebo Dům dětí a mládeže v celé naší republice, je to síť středisek, i když má tento nebo ten druhý název, je to totéž, tak tyto kroužky vedou kvalifikovaní pedagogové, jsou to odborníci, kteří s dětmi systematicky pracují a jsou při této práci vedení školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání. Jinak tomu může být u jiných kroužků realizovaných třeba soukromníkem nebo spolkem. V kroužku v našich střediscích se neučí děti pouze tancovat, programovat nebo hrát florbal, učí se pravidelnosti, odpovědnosti vůči skupině, spolupráci, komunikaci, zvládání úspěchu či neúspěchu při vystoupeních. Děti si hledají své místo v kolektivu, poznávají nové lidi, jsou podporovány v trpělivosti, pečlivosti, pak třeba v kreativních kroužcích si osvojují návyky jako udržování pořádku, organizaci práce, rozvržení času, nacházejí souvislosti a propojují poznatky s učivem ve škole.
0: Vy už jste zmínila kolektiv a tak by mě zajímalo, jak důležité z vaší zkušenosti je, že se dítě při volnočasové aktivitě dostane do úplně jiné skupiny lidí, než kterou zná třeba ze školy.
1: Tady o velké důležitosti určitě není pochyb. Je jedno zajímavé pořekadlo, které mě připomněla kamarádka. Nikdo nejde po práci na pivo do práce. Což se mi zdá jako velice výstižné. Dítě, které má po škole kroužek na domečku, tak je donucen zbalit si aktovku, pohlídat si, že nic nezapomněl v šatně, že se správně oblékl, přesouvá se někam, buď pěšky nebo městskou dopravou, na místo konání, ocitá se v jiném prostředí mezi jinými lidmi. Už tím se učí samostatnosti, odpovědnosti, orientaci mimo svůj běžný školní svět. Navíc v kroužci se setkává i s dětmi jiného věku nebo z jiných škol. Je žádoucí a zdravé, že škola není jediným světem, ve kterém se dítě pohybuje. Není to o tom, že rodič doveze dítě ke škole v 6 hodin ráno, obuje mu papuče a v tom prostředí vydrží až do 4 do 5 hodin odpoledne. Rodič si ho opět autem doveze až domů a pokud to není aktivní rodina, tak dítě nemá žádné podněty.
0: Takže opravdu nejenom ty konkrétní dovednosti, ale také spousta dalších okolností, ten mezilidský kontakt je to, co dítěti volnočasové aktivity mohou nabídnout. Abychom si dokázali představit, jak široké palety mohou děti a jejich rodiče vybírat, můžeme jen namátkou zmínit některé z kroužků, které nabízíte dětem na Pédlích. Některé už jste uvedla, tak...
1: Já možná tu nabídku rozšířím nejenom na náš Dům dětí a mládeže, ale na všechny domečky v republice. Ta nabídka je opravdu velice pestrá, navzájem se inspirujeme a hledáme kromě tradičních činností i zcela nové aktivity. Když se podíváte na nabídku domečku s čistým svědomím, můžeme konstatovat, že snad není oblast zájmu, která by nebyla námi pokryta. S ohledem na různé naše personální a materiální zázemí a možnosti jsou to kreativní činnosti, výtvarka, keramika, ruční práce, pak různé sportovní aktivity, florbal, gymnastika, tenis, hudební kroužky, nástroje, zpěv, železniční, raketové modelářství, plastikové modelářství, chovatelské kroužky, folklor, mažoretky, všechny možné taneční kroužky, vaření, dílny, jazykové aktivity. Na okraji zájmu nejsou ani aktivní odpočinkové kroužky s jogou nebo vyloženě zábavné deskové nebo jiné společenské hry. A možná bych zmínila nějaké novinky, což je třeba skákání na trampolínkách, na skákacích botách Kangoo Jumps, Lego robotika, 3D tisk a spoustu dalšího.
0: Ta nabídka je opravdu pestrá a bohatá. A krásným příkladem toho, kam až může volnočasová aktivita vyrůst, je napédalská kapela Signály. S Miroslavou Vavrušovou, ředitelkou Domu dětí a mládeže v Napédlích na Zlínsku, vám o ní řekneme už za okamžik víc. Nejdříve si ale pustíme písničku nové, mladé a nadějné kapely Signály.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička nové napajedelské skupiny Signály. Více nám o ní řekne ředitelka Domu dětí a mládeže v Napajedlích na Zlínsku, paní Miroslava Vavrušová. Paní ředitelko, popište nám tedy teď prosím, čí píseň jsme slyšeli a jak vlastně vznikla?
1: Slyšeli jsme písničku Melody in Us kapely Signály. Tato kapela vznikla v kroužku v našem Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. Signály hrají převzaté rockové písně, český big beat a s vlastní tvorbou teprve začínají. Na autorství této skladby se podílela celá kapela, ale na úplném začátku byl klavírní podklad, se kterým přišla Rose, Rozálie Marcaníková, a pak se společně se všemi ostatními Luckou Ušelovou, Kamilou Jančovou, Tomem Benedíkem a Lukášem Krupíkem pokusili připojit další nástroje i text a vytvořili tak svoji úplně první autorskou písničku. Nahrávka vznikla v jednom hudebním studiu po domluvě jejich vedoucích, tady té naší kapely, s majitelem toho studia, a jejich cílem bylo vyzkoušet si, jak písnička ve studiu vzniká, jak se s ní pak dál i pracuje.
0: A výsledek jsme před malou chvílí slyšeli. Jen si tomu rozumím správně, takže všichni se tedy seznámili až v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku?
1: Ano, je to tak. Kamča a Rozka chodili na kytaru a na klávesy do našeho hudebního kroužku už od třetí třídy. Pár let byli součástí různých seskupení, potom se začaly přidávat další členové kapely, které jsme oslovovali, a teď je to třetí rok jejich společného působení v tomto současném složení. Takže ano, seznámili se u nás.
0: A můžeme prozradit, že už se vlastně dostávají do fáze, kdy veřejně vystupují, koncertují, co všechno vlastně museli udělat, než se z volnočasového zájmu stala aktivita, která je tak moc naplňuje.
1: Ano, tady právě je ta zodpovědnost vůči skupině, je tam poctivá nutná poctivá příprava každého jednotlivého člena kapely. Měli by mít dobrou a pozitivní náladu při zkouškách, aby společně dokázali tvořit a sehrát se podle vybraného playlistu. V neposlední řadě byla důležitá motivace hrát pro publikum a s tím jim pomohli jejich kamarádi, a to vlastním příkladem, to znamená naše starší kapely jim ukazovali, jak se tou cestou vydat, jak hrát pro publikum, sledovali jejich cestu a věděli, jak se podobným způsobem dostat na pódia, aby to publikum bylo nadšené.
0: Je možná právě tohle ukázka toho, proč má cenu dítěti nabídnout možnost něco vyzkoušet, i když třeba vůbec netušíme, kam ho to jednou zavede?
1: Já si myslím, že právě toto je nádherná ukázka toho, jak nabídnutá volnočasová aktivita může nasměrovat mladého člověka až k jeho profesionální kariéře. Je to příklad mladých lidí, kteří vidí smysl v tom, co dělají. Chtějí bavit nejen sebe, ale hlavně publikum. Zdokonalují se ve zpěvu, ve hře na hudební nástroj. Učí se odpovědnosti vůči ostatním, učí se sebevědomí, vystoupit na pódium. A obecně, ať už jde o hudbu nebo sport, toto může být mladému člověku takovou opěrnou zdí, díky které jsou schopni lépe zvládat různé těžké životní situace a neúspěchy.
0: Jaké má kapela Signály plány do budoucna?
1: Všichni členové kapely jsou prozatím studenti a to nejdůležitější je na tom to, že baví čas strávený spolu. Plány do budoucna jsou hrát hudbu, která se jim líbí, a pokoušet se dál tvořit vlastní písničky, a dál se uvidí.
0: Říká Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle, a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byla Miroslava Vavrušová, ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích na Zlínsku. A mě by na závěr zajímalo, pokud bychom to tedy měli zrekapitulovat, kdybyste teď mluvila přímo k rodiči dítěte, které po škole přijde domů, sedne si s telefonem a tvrdí, že ho nic jiného nebaví. Co byste poradila jako první krok?
1: Rodiče by se každopádně měli snažit, aby k takové situaci vůbec nedošlo. Často už může být pozdě. Nicméně, když už se rodina v takové situaci ocitne, s ohledem na věk dítěte, vezme dítě za ruku, může si s ním přečíst knížku, namalovat obrázek, vzít ho na procházku nebo na kolo. Pro mnohé děti je cestou zapojit se do domácích nebo kutilských prací s tatínkem v garáži, ale je potřeba si uvědomit, že v tu chvíli to pro něho nemá být úkol, ale společná činnost. Pokud má dítě totiž pocit, že ho nic nebaví, potřebuje nějakého průvodce a tím se v tuto chvíli stává ten jeho rodič. No a my můžeme být partnery těm rodičům, kteří mají zájem to své dítě rozvíjet a nabídnout jim ty možnosti, protože nabízíme aktivity, které jsou určeny nejenom pro děti samotné, ale i pro rodiče s dětmi dohromady, ať už jsou to pravidelné kroužky, příležitostné akce ve městech, anebo pobytové tábory v létě. Důležitý je v tomto případě podle mě společně a smysluplně strávený čas.
0: A my vám děkujeme za tohle doporučení i za to, že jste ten svůj čas dnes věnovala vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Moc vám děkuji, hezký den.
0: A pro vás, posluchači, přidávám informaci, že náš rozhovor bude k poslechu v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Čas dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 29. září se naplnil. Zítra po 11. hodině bude v poradně pro zdraví hostem Sylvie Pospíšilové parodontoložka Pavla Molová. Já se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Krásný den vám přeje Anna Randárová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Valašské Meziříčí bude i příští rok přispívat na výtahy v bytových domech. Dopravní hřiště na Radostově v Luhačovicích doplní semafory. Do Česka míří italská premiérka Giorgia Meloniová. Dnes bude převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Valašské Meziříčí bude i v příštím roce přispívat na výtahy v bytových domech. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. V posledních 4 letech dala radnice na výtahy a schodišťové sedačky přes 10 milionů korun. Kolik peněz můžou lidé dostat příští rok, říká mluvčí města Veronika Macková.
5: V rozpočtu na to příští rok vyčleníme 3,5 milionu korun. SVJ můžou dostat 300 tisíc na nový výtah, na rekonstrukci toho stávajícího 200 tisíc a 100 tisíc na schodišťovou sedačku. Chceme pomoci hlavně seniorům, lidem s pohybovým handicapem a rodinám s malými dětmi na sídlištích.
4: Nová světelná signalizace doplní dopravní hřiště v areálu Radostova v Luhačovicích. Děti si tak budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Financování projektu schválili na svém zasedání zastupitelé města. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
6: Předpokládané náklady činí 1,2 milionu korun. Částkou 574 tisíc korun na projekt přispěje Zlínský kraj. Další část doplatí město Luhačovice.
4: Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Útok žáka v západoslovenské obci Staškou nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, nebo se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: písničkou se, přátelé, samozřejmě žije líp. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Ivana Slabáková. Srdečně vás zvu k poslechu té polední Moravy, krásné země. A doufám, že do vašich domovů přijde se pohodu a taky dobrou náladu. Samozřejmě písničky a také přání vás čekají, přání, která jste k nám poslali. No a v úvodu vám polku Františka Maňase staršího s textem Jaromíra Nečase Kluci z Moravy zahrála Dolanka. No a svátek dnes slaví právě kluci, a to nejen z Moravy, ale taky z Čech a ze Slovenska, kteří dostali do vínku jméno Michal. No a na Slovensku samozřejmě spolu s Michalem slaví i jejich ženský protějšek Michaela. Takže z celého srdce blahopřejeme. No a teď už jen telefonní číslo 726 46 5200. A já už zdravím tady z Brna do Brna paní Martu, dobrý den.
1: Ještě dobrý den, paní Slabáková. Prosím o písničku pro paní Marii Procházkovou z Brna ze Škovic, která se dnes dožívá 80. roku. Hodně zdraví, štěstí, pohody i k narození nám přeji poslední sestřenici z rodu Peterku, Božena, Marta, Alena a Mirka. Písnička ať potěší i jejího manžela Josefa.

0: oběma moc, hodně moc zdraví a děkuji za zahrání písničky. Marta.
1: Dobře, paní Marto, rádi zahrajeme. Naschledanou. A ještě tu mám jeden telefon. Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo.
1: Tady Morava krásná zem. Kdo pak je u telefonu?
2: Dobrý den. Škrháková z Tamboříc.
1: Tak paní Škrháková, už jste ve věci, no samozřejmě, že vás slyšíme. Jsme rádi, že jste se dovolala a těšíme se, nebo spíš jsme zvědaví, komu budete posílat přání a písničku.
2: Chtěla bych popřát mýmu bratrovi, který měl minulý týden už v pátek 80. Přejeme mu všichni, celá rodina, hodně zdraví, boží požehnání, rodina Škrháková, Trumpešová, Mazancová, Navrátilová. Nějakou pěknou písničku pošlete.
1: To víte, paní Škrháková, my hrajeme samé pěkné.
2: Tak
1: se mějte hezky, naschledanou. No a já přidám ještě jedno přání. Chtěli bychom prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát našemu strýcovi, panu Antonínu Remešovi do Želetic u Kyjova, a to k jeho dnešním 80. narozeninám. Milý strýcu, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví a životní pohodu do dalších let. Ať tě hudební blahopřání potěší a pohladí na srdci. Upřímně gratulují tví synovci z Jankovic, u Uherského Hradiště a z Huštěnovic. No, my samozřejmě blahopřejeme taky. Teď už je tu připravená cimbalová muzika Důbrava. Doprovodí Vojtu Račického v krásné písničce Fanoše Mikuleckého Dědinečko moja.

Tak to byl skvělý Vojta Račický a cymbálová muzika Důbrava. A je tu další písnička, ale ještě předtím pár slov. Přátelé, možná víte, anebo taky nevíte, že dnes slaví narozeniny také nám všem dobře známý skladatel a textař, stále vitální, urostlý a charismatický muž Antonín Pernička. Tak Toničku, já doufám, že posloucháš. A já bych ti chtěla určitě nejen za sebe, ale za všechny naše posluchače, za všechny tvé fanoušky popřát všechno nejlepší, taky pevné zdraví, které je velice důležité, spoustu štěstí, pohodu, taky spoustu lásky a ještě spoustu inspirace k novým písničkám, které vždycky chytí za srdíčko, jako třeba právě ta následující Kníště, jako k mnoha dalším o lásce. Já to přesně vím, inspirovala tvoje Irenka. Takže Irenko, tebe taky zdravím, děkujeme za tu inspiraci, díky které vzniklo tolik nádherných písniček. Ještě jednou vás oba zdravíme a blahopřejeme. Ta písnička, kterou Toniček nejen složil, ale také otextoval, se jmenuje Každý chce lásku mít.

0: Tak to byla moravská veselka a svižná polka o lásce Tonička Perničky, který dnes slaví narozeniny. Ale já už mám u telefonu paní Marušku Uhrovou z Lanžota. Dobrý den.
1: Ivánko, dobrý den. Já vás zdravím a všetky v Českém rozhlasí Brno. Já už dneska volám s předstihem. V nedělu oslaví svoje krásné 70. narozeniny, 79. 79. jsem se přeřekla. Duchovní otec Jiří Čekal, rodák z Lanžota, který působí v Ratiškovicích. A protože je Františka, tak duchovní otec František Putna má svátek, ten působí ve Velkých Pavlovicích. Duchovní otcové, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božích milostí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás na každém kroku chrání a Otec Nebeský nech vám tu sílu dodává. A aspoň do stovky nech vás svojím ve vašem životě svojím požehnáním provázá. Ještě mám Františka Zeťa a pana velice dobrého kamaráda Františka Bělohoutka ve Frýdku Místku. Ten má strašně rád Jižní Moravu, protože o táto pochází z této strany. Mm. Tak já jim přeju také hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nech se jim vydaří všecko, co si přeju. Ivanko, vás ještě jednou vítám, že jste došla mezi nás zpátky, že je to všecko v pohodě.
0: Paní Maruško, došla jsem ráda a došla jsem ráda, nebojte. Tak jo,
1: ano,
0: mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: Já taky. Zdravím všech mojich kamarádů a kamarádky.
0: Ano, výborně, tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď už má slovo paní Pavlína z Milešovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivanko. Já bych chtěla prostřednictvím rozhlasu poděkovat paní Pastýříkové z Dambořic a Bedřichu Fialovi za příjemné posezení v restauraci Metropol Silničná a ročníku 46. Za všechno děkujeme. Bylo to tam moc hezky.
0: Dobře, paní Pavlíno.
2: A zahrajte nějakou pěknou písničku.
0: Tak, děkuji. Rádi zahrajeme, mějte se hezky, nashledanou. A jsou tu další přání, dvě přání, která poputují na Slovensko. Dnes oslavuje svoje 60. narozeniny moja sestra Danuška Pfeferová zo Štefanova. Protože jej to zdravotný stav nadělej nedovoluje, je umístěná v domove sociálních služeb v Holíči. Danuško, k tvojmu krásnému životnému jubileu ti zo srdce prajeme hlavně pevné zdravě, hodně lásky, nech tě život stále baví a těšíš se aj nadělej z každej maličkosti tak, jako to věš i baty. Máme tě moc radi, tvoja sestra Marta s rodinou, tatko Mirek, brat Ivan s rodinou a k želaniu se připája aj svatka Anička Polakovičová z Unína. A ještě jedno, které k nám poslal pan Ladislav. Všetko nejlepší, mnoho zdraví a šťastia v životě dcere Michaele Vaculovej z Kuklova k sviatku prajú rodičia Ladislav a Mária. Tak zdravíme všechny Michaely na Slovensko, blahopřejeme k svátku. A teď už Vlčnovianka a Tango Gejzy Dusíka, tak nekonečně krásná je pre mňa tvoja láska.
3: Český rozhlas Zlín.

krásné, slavné tango Gejzy Dusíka. A je tu další blahopřání. Dnes právě, přátelé, slaví krásné 64. narozeniny dobrovolný hasič, starosta sboru dobrovolných hasičů, bratr Vlastimil Čermák. Tak, pane Vlastimile, mám tu pro vás dokonce dvě přání. Milý Vlastíku, k tvým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a velký dík, co pro hasiče nejen ve sboru dobrovolných hasičů, ale i okresu Břeclav děláš. To ti přejí hasiči z Perné. Pan Vlastimil totiž žije v Perné. No a to druhé přání samozřejmě posílá aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Chtěl bych vám, pane Vlastíku, samozřejmě za všechny vaše kolegy popřát, tedy poděkovat za vaši dlouholetou práci pro sbor a hlavně popřát pevné zdraví, taky hodně štěstí, pohody, životního elánu do dalších let. A co jsem tady zapomněla ještě o panu Vlastimilu Čermákovi říci, že je hrdým nositelem titulu zasloužilý hasič. Takže teprve mladých krásných 64 roku blahopřejeme. Tu další polku zahraje Moravanka Na našu zahrádku.

Dohrála Moravanka, já tu mám pro vás pozvánku na dnešní akci. A sice na seniorskou besedu se zpíváním, která se uskuteční právě dnes, 29. září v 19 hodin ve Velkém sále Hlucké tvrze s programem Vinobraní. No a jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova. K tanci a k poslechu zahraje dechová kapela Pohoda. Pro přítomné je připravený i burčák. No přátelé, zvou vás srdečně seniori z Hluku. Tolik pozvánka a teď už další přání. Zahrajte prosím panu Karlovi panu Karlovi Fabicovici z Charvátské k narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohodu. A to vám, pane Karle, přejí Jarka, teta Maruška s rodinou a Pavla s rodinou. Já se velice omlouvám, že jsem se tam zarazila na tom příjmení, protože tady je napsáno panu Karlovi Fabicovice. Takže jsem si nebyla jistá. Omlouvám se, pane Karle, ale taky vám přeju všechno nejlepší. No a narozeniny dnes slaví také jedna členka našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a je to paní Růžena Humlíčková z Pouzdřan. Tak i vám, paní Růženko, přejeme všechno nejlepší. A teď už Moravěnka a ty Krumvířské Vinohrady.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Tak a já přidám také pozvánku. Přátelé, Frištátská Javořina vás zve na třetí ročník akce Zahraj nám muziko. Kdo vám zahraje? Samozřejmě pořádající dechová hudba Frištátská Javořina, taky dechová hudba Javorinka a folklorní soubor Malé zálesí. Celým pořadem vás provede Pavel Vacek. A kdy se tato akce koná? Tuto sobotu 3. října v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Začátek je v 19 hodin a vy všichni jste samozřejmě srdečně zváni. No a pro koho bude další přání? Dnešní den se dožívá 80 let náš spoluhráč stolního tenisu, pan inženýr Václav Šust z Bojkovic. Hrajeme každou středu na obecním úřadě v Pitíně. Milí oslavenče, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, abychom se ještě dlouho setkávali při hře a také při debatování nad fotbalem. To ti přejí tví spoluhráči i protihráči. No a vy jste určitě zvědaví, kdo zahraje v tuto chvíli. Bude to Gloria a Polka Vzpomeň si šohajku.

0: Tak to byla Gloria a pro koho bude další přání? Milá maminko, naše drahá Danuško Ondráčková, dnes slavíš své úžasné 80. narozeniny. Vychovala si 5 dětí, 4 skvělé kluky a 1 holčičku, která ti dnes posílá ten největší dík. Obdivujeme tvůj neuvěřitelný elán, stále dobrou náladu a plno krásného úsměvu, kterým nás všechny rozzáříš. Moc ti chci poděkovat za to, že jsi tu pro mě byla v nejtěžších chvílích a že jsi tu pro mě vždy, kdykoliv tě potřebuji. Jsi naše obrovská opora a srdce celé rodiny. Přejeme ti k narozeninám pevné zdraví, hodně sil a spoustu, spoustu radosti. Mnoho a mnoho obětí ti posílá za celou rodinu tvoje dcera Lenka. A my, paní Danuško, písničku Vracové, milí Vracové, kterou zahrají Vracoviáci.
1: Český rozhlas

0: Tak to byl krásný půvabný valčík v podání vracoviáku a já tu mám další telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: No, pěkný den, paní Slabáková, u telefonu vaša stála posluchačka Hanka Šinková z Kuklava na Záhorí. Paní Ivanko, prajem vám zdravíčko, které všetci potrebujeme. Ste moja obľúbená moderátorka, takže vám ďakujem. Chcela by som sa rada poďakovať Skalickej nemocnici, celému kolektívu, lekárom, sestričkám a personálu, hlavne na kardiológiu a tiež mojim priateľkám z izby číslo 4. Sú to pani Ruženka Lišková z Koválovca, je to mudrá a veselá pani, druhá pani Janka Čapiarová z Borského Petra. Boli sme veľmi dobrý kolektív, rada si na ne spomínam. Tiež všetkým dík mojej celej rodine, mojej ťažkej chorobe, manželovi Františkovi za opateru. Ešte pozdrav pre pána Vašečku, ktorý mi poprial cez vaše rádio. Rozrušená nejako. Pán Ernest sa volá. A pianie pre posledného nášho suseda, pána Michala Matoleka z plaveckého štvrtka. Áno, a lebo dneska je Michala, je to veľmi milý náš sused, volá kedy, ale teraz býva v plaveckom štvrtku. Takže vám, pani Ivanko, veľmi pekne ďakujem a buďme všetci zdraví, takže to je najhlavnejšie.
0: Áno.
1: Vaša vďačná poslucháčka Anka Šinková z Kuklova.
0: No, paní Aničko, vy jste dlouholetá naše posluchačka. Vždycky jsem velice ráda, když se dovoláte. Takže za všechny určitě vám přeji, ať slouží zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. Nic důležitějšího pro nás, kteří jsme už dlouho mladí, není. Ano. Dobře.
1: Tak vám pekne ďakujem, pani Ivanko.
0: Nemáte za co, pani Aničko. Mějte se hezky.
1: Tak. Počutí a ďakujem.
0: Ano, tak to byla paní Anička Šimková a mám tu ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aneška ze Štítne. Pani Slabáková, já bych vás chtěla moc poprosit o písničku pro moji dlouholetou kamarádku Poláškovou Mařenku, která Blachovic, to je vaše také veliká posluchačka. Sobotu s manželem oslavili 60 rokov společného života. Ja bych im chtela k této příležitosti popřát hodne zdraví a ešte jednou zdraví a Božího požehnání. A ešte dlouho spolu vydrží. Sú to baječní manžele. Moc vám ďakujem, pani Slabáková. A vám přeju také hodne zdraví, aby ste vydržala nám ešte.
0: Tak já doufám, že vám i celé naší rodině ještě vydržím. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. A jsou tu další přání. Přeji všem Michalům, co znám, ale hlavně panu Michalu Kopečnému z Dešné. Ať má pěkný slavnostní den, ať si ho užije jak prací, tak i zábavou. A přeji mu také, ať mu vyjde to třetí miminko. A to vám, pane Michale, přeje váš spolupracovník Roman. Přejeme všechno nejlepší Vojtovi Havlíčkovi z Haček ke 20. narozeninám. Hlavně hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a úspěchů ve studiu na dopravní fakultě a ať ho harmonika, klavír a varhany poslouchají jako doposud. A to přejí rodiče. A ještě do třetice zahrejte prosím písničku pro pana Václava Marečka z Boršic u Buchlovic k jeho významnému životnímu jubileu. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Dnes to jdeme oslavit, budeme tam víno pít, už se těšíme, jak to výborně oslavíme. Kamarádky z Hradské a okolí. Tři krásná přání a teď už Hlucká polka a Šarovec.

Tak to byla hlucká polka Slávka Smyšovského a dechová hudba Šarovec. A já tu mám krásné přání ke dvěma úctyhodným životním jubilejím. Představte si, že 69 roků společného života, tedy téměř kamennou svatbu, slaví manželé Ljuba a Karel Petrželovi z rozstání, a nejen, že slaví 69 let společného života, ale oba se také dožili úctyhodných 90 let. Tak milí manželé Petrželovi, já bych vám chtěla za nás za všechny popřát, hlavně aby zdravíčko v těch letech sloužilo, abyste žili v pohodě, lásce, toleranci, abyste se měli pořád rádi a užívali si podzimu života. Paní Ljubo, přání všeho nejlepšího a poděkování za těch krásných 69 roků společného života vám posílá právě váš pan manžel Karel. Tak my vás oba zdravíme do rozstání a přejeme všechno nejlepší. A ještě jedno přání od Jardy Wolfa, Toníčkovi, Perničkovi. Ze srdce ti přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spoustu krásných chvil mezi muzikanti a lidmi, kteří mají rádi poctivou dechovku. Všechno nejlepší, Toníčku, přeje Jarda Wolf. A teď už ostrožská kapela Kdybych byla pěsnička.

Tak to byla krásná písnička Slávka Smišovského a Marušky Kolomazníkové, kterou zahrála Ostrožská kapela. A v tuto chvíli už posloucháte polku Ozvěna Františka Kotázka, kterou vám hraje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková, přeji krásné pohodové odpoledne a nezapomeňte poslouchat krátce po 18. hodině druhou hodinku Moravy krásné země. Tak hezký den, přátelé.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V Brumově Bylnici na Zlínsku začala další etapa rekonstrukce hlavního silničního tahu. Na pěší stezce od Bečvy pod Vsetínským zámkem nově přibyly lavičky. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů. Dnes bude převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Oprava silnice 1/57 v Brumově Bylnici se přesunula do třetí etapy. Týká se úseku od odbočky k základní škole až po hospodu u Žida. Semafor umístěný pod domem dětí a mládeže řídí provoz vozidel přijíždějících od Štítné nad Vláří i od svatého Štěpána. V tomto místě tak může docházet ke komplikovanějším dopravním situacím, zejména při průjezdu větších vozidel a kamionů. Město tak žádá řidiče o zvýšenou pozornost a ohleduplnost. Pěší stezka mezi Pravým břehem Bečvy a centrem Vsetína má nové lavičky. Dělníci je v uplynulých dnech umístili u gabionové zdi podél chodníku pod Vsetínským zámkem. Proč se město do úpravy pustilo, vysvětluje mluvčí Jana Rašková.
6: Dřív tam byla jen holá nízká gabionová zeď a teď je na ní několik moderních laviček. Lidi, kteří tu cestu do kopce chodí pravidelně, si můžou sednout a odpočinout. A celkově to tam lépe vypadá.
5: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1,3 miliardy korun. Loni se proti chřipce naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
7: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
8: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
7: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
9: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
7: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží, jejich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Například nádraží v Blansku by mohlo být lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo pro rodiče s kočárky zhruba do 3 let.
0: Počasí.
5: Během dneška bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, nebo se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Se zvýšenou opatrností jeďte na Frištátské ulici ve Zlíně. V úseku u přehrady máme hlášený požár vozidla. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Alex a host. Přeji vám pohodové úterní odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. a host.
7: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil?

0: dostaví, že to zkrátka.
1: No jo, no vyšlo. Tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí, prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a musíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teátr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, tak se stekal v těch juniorských soutěžích a pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jaké on se chová, jak je tohle, jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No, pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musela kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u tom míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaní obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátký cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho oboruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když to dal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách, teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám i mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že více věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, aby se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní hráčka?
1: No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuranej, že? Vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama lobama a krátkejma měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánat dnešní tenis. Dnešní tenis je vorasanci. Hodně vorasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě on ho porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahost si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a no, prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že jsem vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako by se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: Ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to. Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomto obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malý podíl, ano. Je to malý podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S Alex Aho si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plno turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové dream kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No, to bylo, no seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Dobře, tak tomu seniorskému se nedá, tomu se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam nikdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste tlak, něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli,
1: trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti
1: bezpečnosti.
0: Tlak na toho hráče samotného, no, že tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na výhru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žála Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v úvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás také jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebe důvěra, je to stejné.
1: Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Karolinka na Vsetínsku dokončuje opravu základní školy. Zapůjčování gramodesek nebo objednání knihy domů bude nově možné v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut. Dnes čekejte převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Karolinka na Vsetínsku dokončuje rozsáhlou opravu základní školy. Jde o letošní největší investici města, která vyjde na víc než 44 milionů korun. Dělníci ve škole pracují od začátku letních prázdnin. Kvůli opravám proto děti začaly nový školní rok až 8. září.
2: Dělníci teď mění elektroinstalaci ve druhém patře. Škola dostane nová světla, rozvody i školní rozhlas. Úplně předělávají také kuchyni s jídelnou. Hotové prostory jídelny i opravené třídy si můžou lidé prohlédnout během slavnostního otevření 7. října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabídne zájemcům tři nové služby. Od dnešního dne si lidé mohou kromě knih zapůjčit domů i gramofonové desky. Na výběr je přes 3,5 tisíce titulů hudby i mluveného slova. Díky nové službě s názvem Zásilka bude knihovna doručovat knihy domů nebo do výdejních boxů. A pro čtenáře zpřístupní samoobslužný skener ve 4. patře 14. a 15. budovy Baťovského areálu. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení, cizinecká policie, nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
3: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze a o den později v Brně. Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu vyzvou ve 20:45 Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy podlehli domácím 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velké vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
0: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání scházet bek Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Informovala o tom Evropská fotbalová unie UEFA.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pro poruchu odstavené nákladní vozidlo máme hlášeno na dálnici D49 ve směru na Hulín v úseku Upravčic na Kroměřížsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné odpoledne. Dnes je to rovných 58 let, co byl v tehdejším Československu zaveden 5denní pracovní týden. Do té doby se běžně pracovalo 6 dní v týdnu. No vidíte, a my aktuálně máme díky včerejšímu svátku dokonce 4denní pracovní týden. Brali byste to tak na pořád? dotaz, který mířím spíše na ty, kteří ještě mají povinnost chodit do práce, ale zdravím úplně všechny posluchače. A než se třeba zamyslíte nad tou hozenou otázkou, tak vás pozvu k našemu následujícímu tématu. Místní neregulovanému toku Rožnovské Bečvy nad Rožnovem říkají Yukon. Jak vybudovat v tomto místě ochranu proti povodním a ujíždějícímu svahu, to

0: Rožnovská Bečva u Rožnova pod Radhoštěm teče pod svahem, který se sesouvá. Povodí Moravy chce řeku odklonit pomocí kamenných zábran. Proti stavbě se ale odvolali ochránci přírody. Na místě se tak střetávají dva zájmy. Ochrana lidí před sesuvem a ochrana přírody. Regionální téma v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Zlín.
1: Krásná část divočiny, to musím fakt jako říct. Lidi tomu z Rožnova říkají Yukon. Je to opravdu jakoby magické místo a zaslouží si jako pěknou péči.
2: Tak mluví o řece v Rožnově pod Radhoštěm odborník na vodu v krajině Miroslav Kubín. Oficiálně se tomu místu říká prameniště. Leží hned vedle vodárny. Rožnovská Bečva tu volně přesouvá štěrk. Povodeň to v minulosti nadělala škody. Co o té době řeka dělá, vysvětluje Radek Špatka z Povodí Moravy.
3: Řeka se v těchto místech zařezává do levého břehu a přibližuje se tak ke svahu.
2: Geologové tam dlouhodobě pozorují sesuv. Co řeka udělá, se dá podle odborníků jen těžko předvídat. Povodí chce do řeky položit kamenné výhony. Ty odkloní prout od nebezpečného břehu. Pošlou ho doprava na štěrkovou lavici.
3: Chceme proto upravit koryto tak, aby se řeka dál nebezpečně nevyvíjela. Tuto stavbu bereme jako jednu z priorit a jde nám o to, abychom předešli riziku přímo nad městem. Během řízení jsme opakovaně vysvětlovali a dokládali, proč je tato stavba důležitá a že je ve veřejném zájmu.
2: To se ale nelíbí spolku Orchidea Valašsko, který chtěl v minulosti další posudky na geologii a sesuvy.
3: Posudky potvrdily, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdili taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odstavila.

0: posunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit.
1: Spolek Orchidea Valašsko vede Jiří Pavelka. Riziko sesuvu považuje za málo pravděpodobné. Břeh chce zabezpečit taky, ale jinak.
2: To, co je tam navržené, prostě považujeme, jo, a i po konzultaci s dalšími odborníky, nezávislými, s kterými spolupracujeme, za prostě zbytečně tvrdé, zbytečně intenzivní.
1: A nejde mu jenom o 300 metrů řeky.
2: Může někdo říct, no jo, co se tam tím napraví, nebo jo, ale ono, ten celkový stav se právě vždy skládá z takových drobných věcí, že? Prostě pokud by bylo takových úseků už 20, 30, 100, 500, tak už to je znát samozřejmě. Už ta síť bude v mnohem lepším stavu, než jako je. No.
1: Spor o prameniště není nový. Menší kamenné výhony tu už stály. Několik povodní ale nevydržely. Od roku 2010 se pak tady nedělo nic. A další velká voda si pak vzala podle Miroslava Kubína kus břehu.
3: Tak je tam nutné říct, že na té druhé levé straně je tam potenciál toho sesuvu. Každá větší voda si ubrala ze břehu víc a víc prostoru a začala se propagovat opravdu až k tomu svahu. A tam vidím jako by to největší nebezpečí.
1: Kdy stavba začne, povodí Moravy zatím neví. Do té doby zůstane prameniště takové, jaké je, divoké a nezajištěné. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: A dál si s Českým rozhlasem Zlín můžete klidně zamňoukat. Bude se to hodit k našemu dalšímu tématu. Ne každá kočka, která přijde o domov, skončí na ulici nebo v útulku. Některé najdou dočasné zázemí v domácím depozitu Flíček v Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku. Tam se přibližně o stovku opuštěných koček stará pár nadšenců, který je připravuje na další životní etapu. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se do Nedakonic vydala, aby zjistila, jak taková péče o kočky bez domova vypadá. Vy si můžete vše poslechnout už za okamžik. Hezké odpoledne.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Domácí depozitum Flíček v Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku pomáhá opuštěným, nemocným nebo týraným kočkám už 12 let. Místo nehostinných kotců zde najdou dočasný domov v domácím prostředí, kde se o ně pečuje. A pečuje o ně Jaroslav Myšík s partnerkou. Společně kočky připravují na chvíli, kdy budou moci odejít k novým majitelům. Přímo do Nedakonic teď už zdravím naši regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou. Krásné odpoledne, Petro.
2: Hezké odpoledne z Flíčku, kočičího depozitu, kde mají své dočasné zázemí kočky bez domova. Zde dostávají nejen jídlo, ale také veterinární péči a čas, který potřebují, aby se mohli připravit na nový domov a milujícího majitele. O tom, jak celý projekt funguje, si dnes budu povídat s majitelem kočičího depozitu Jaroslavem Myšíkem. Přeji mu krásné odpoledne.
3: Dobrý den vám všem i posluchačům.
2: Povězte mi, pane Myšíku, jak se k vám kočka vůbec dostane? Jsou to spíše nalezenci, nebo se na vás obracejí také lidé, kteří už se o zvíře nemohou postarat?
3: Jsou to většinou nalezenci, anebo na požádání lidí, že někde se toulá kočka, tak tam jedeme, pokusíme se ji odchytit, než se zjišťuje, jestli náhodou nemá majitele, protože aby jsme je neukradli. Jo? Anebo městská policie nás žádá o odchyt. Ta kočka se odchytí do karantény do sklopců, to jsou odchytové klece, je to chválený, a potom přechází kočka k nám.
2: Vy tady těch koček máte opravdu požehnaně. Kolik jich aktuálně máte?
3: Aktuálně jich je tu 117.
2: Je to opravdu vysoké číslo. Hledáte, věřím, domovy pro spoustu z nich. A když se o kočky vlastně staráte přímo v domácím prostředí, co všechno jim musíte během pobytu u vás zajistit?
3: No, u nás se musí zajistit jednak krmení, jo, potom nějaký prostory. Máme 5 pokojů vytápěných. Z každého pokoje jsou výběhy venku, protože to máme na domku. Tak máme zasíťovaný výběhy, aby nebyly zavřeny furt doma nebo v klecích. Takže je o ně podle mě postaráno úplně nádherně. No.
2: Samozřejmostí je také nějaká veterinární péče, předpokládám.
3: Ano, každá kočka, která k nám přijde jako nová, tak jde nejdřív do karantény na nějakou dobu, kde se sleduje její zdravotní stav. Potom ji převážíme na veterinu, kde udělají základní vyšetření, testy na kočičí nemoci a takovéhle. A potom, když dojde do věku, tak se kastruje, čipuje a očkuje.
2: A to vlastně znamená, že kočička je připravená také k adopci, kočička nebo kocourek. Jak vlastně vypadá cesta kočky až k adopci?
3: No, potom už je vlastně kočka připravená k adopci. Můžeme dát kočku i před kastrací, ale požadujeme zase od nových majitelů, aby prostě kočku vykastrovali, bez toho, jako by jsme ji nedali. A potom si prověřujeme nového majitele, jako za jakých podmínek bude bydlet, kde bude, nejradši to dáváme do bytu nebo do zabezpečených prostor. To je přeci jenom, když se o kočku staráte hodně dlouho a vypipláte to, aby ji pak přijelo auto, tak to je pak špatně, že jo. Takže
2: vy už děláte tady tu práci 12 dlouhých let a za tu dobu se u vás vystřídala spousta kočičích osudů. Máte nějakou kočku, na kterou obzvlášť rád vzpomínáte?
3: Je, těžko říct, všechny byly dobrý. No, nejlepší byl první kocourec, s kterým jsme začínali, to jsme začínali dvouma. A ty už bohužel odešli, no ale teďka vybrat jednu kočku, to se nedá. Každá kočka je nějaká jiná, má jiný příběh, jinou povahu, v tom si nevyberte. Některá je potvůrka, některá je mazel, jo, ale všechny jsou jako naše srdcovky.
2: Tak já věřím, pane Myšíku, že se podaří najít kočičkám co největšímu počtu z nich nový domov a majitele, kteří si jich budou opravdu vážit. Já vám moc děkuji za rozhovor a pro naše posluchače ještě zopakuji, že kočičí depozitum Flíček už 12 let pomáhá opuštěným, toulavým, týraným nebo nemocným kočkám. Pokud chcete i vy jeho činnost podpořit nebo se dozvědět více o kočkách, které hledají nové domovy, navštivte web kočičidepozitumflíček.cz.
1: Petro, a my děkujeme za informace z kočičího depozitu Flíček v Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku a přejeme všem jeho kočičím obyvatelům, ale samozřejmě i provozovatelům, aby tedy se jim dařilo a aby kočičky co nejdříve našly své nové domovy. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. V rámci seriálu Tlapky z kraje navštěvuje místa ve Zlínském kraji, kde lidé pomáhají opuštěným zvířatům. Pokud víte o zvířecím útulku nebo depozitu nebo organizaci, která by si zasloužila představit v našem vysílání, tak i o tom nám napište na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. A za chvíli počasí.
0: Regionální stopař.
4: Láká vás odhalit tajemství žítkovských bylin, vyzkoušet si kovářské řemeslo nebo si osvojit finskou techniku dokonalé relaxace? V Bílých Karpatech můžete přírodu, řemesla i místní tradice poznávat doslova všemi smysly. Pestrou nabídku zážitků připravuje společenství tvořivých lidí Stvol. Jak si z ní vybrat, poradí lektorka spolku Jana Tesařová už 1. října. Dopoledne. Těší se na vás Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Přesně 4 minutky před půl třetí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zmíním jednu pranostiku vztahující se právě k 29. září a ta říká, je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Tak uvidíme, jak to bude s počasím nejen v noci, a to v následujících chvílích.
1: Počasí.
0: Vše nám prozradí meteoroložka Jitka Kučerová, a to z naprosto odborného a profesionálního hlediska. Přejeme hezký den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak vy se na to odpoledne díváte svým ostřížím meteorologickým zrakem. Co vidíte?
2: Ať hledám, jak hledám, tak oblačnost nenacházím. Maximálně možná, kdybyste vyšplhali na nejvyšší kopce Zlínského kraje a pohlédli směrem na západ, tak kde si v dálce uvidíte nějakou neznatelnou vysokou oblačnost, ona je v podstatě až nad Čechami, ale protože je vysoko, tak bývá vidět zdaleka. Takže nad Zlínským krajem je obloha jasná, teploty jsou teď takové hodně podobné včerejším, nejčastěji mezi 22 až 24 stupni, vyšší polohy kolem 20. No a vítr, ten fouká víceméně jenom málo, takže slabý od jeho východu až východu.
0: A když se vrátím k té pranostice, kterou jsem zmínil před chvílí, která mluvila o jasné noci, o Michalu, která má přinést hodně zimy, tak jak to bude s tou jasností oblohy, ale samozřejmě budeme rádi i za další popis nočního počasí.
2: I v noci bude pokračovat tady to jasné počasí bez oblačnosti, teploty zase budou v hodně širokém rozpětí, zřejmě dost podobně, jako to bylo dnes ráno, to znamená na kopcích nejtepleji, tam i kolem 12 stupňů a až v údolních polohách může být zase kolem 4-3 stupňů Celsia. Vítr v noci by měl foukat jenom slabý, podobně jako je tomu teď od jeho východu až východu.
0: Takže teoreticky, má-li pranostika fungovat, by to mělo zvěstovat hodně zimy, tak třeba se už ochladí během zítřka, co vy na to?
2: Ne, během zítřka ty teploty budou stagnovat, takže budou stejné jako dnes, zase těch 21 až 24 stupňů. V podstatě tady ty teploty vypadají, že vydrží až do konce týdne a možná ještě po většinu příštího týdne, ale nechci předbíhat, samozřejmě budeme upřesňovat. Co ale můžu říct, tak zítřek tam zase na obloze čekáme nadále jasno, bez oblačnosti, ale potom odpoledne a večer se případně může objevit taková nějaká menší oblačnost průsvitná a vítr zítra oproti dnešku bude pofukovat trochu víc, mírný od jeho východu až jihu.
0: A tohle vše bude zítra provázet i nějaký stupeň biozátěže a vy víte jaký, prozraďte prosím.
2: Ano, je to zátěž nejnižší, tedy stupeň číslo 1, mírná.
0: Výborně, je to takové klidnější období a třeba přetrvá i ve čtvrtek.
2: Ve čtvrtek oblačnosti bude přibývat, takže přes den už potom postupně může být většinou oblačnost, ale zase to bude oblačnost vysoká a bude mít různou průsvitnost. Často by právě mohla být průsvitnější, chvílemi může houstnout, ale sluneční paprsky by přes ní snad vesměs měly prosvítat a nad plotách se to nijak zásadně neprojeví. Ty odpolední budou zase v tom intervalu 21 až 24 stupňů, ráno 12 až 9, v údolích při slabším větru lokálně kolem 7 a vítr by měl foukat slabý, přes den potom zase mírný od jeho východu až jihu.
0: A ještě poprosím o rekordy, tu už se vracíme k dnešnímu datu, tedy 29. září a samozřejmě mluvím o teplotách.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 26,9 stupně Celsia byla naměřena ve Vsetíně v roce 1961 a Huslenky Kychová nejnižší hodnota minus 4,6 stupně Celsia v roce 1970.
0: To nám paní Jitka Kučerová popsala počasí, nejen to dnešní, ale i na následující dny. Bude následovat krátký popis léta, což je píseň kapely Hradišťan. Ještě předtím se s díky s paní Kučerovou rozloučím. Mějte se nádherně, hezké odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jiří Tomáš se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v takovém volném seriálu věnuje návštěvám panských sídel Kroměřížska. Další z nich přichází v našich typech na výlet na řadu právě teď. Dobrý den, pane Tomáši.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V dnešním typu na výlet vás pozvu k návštěvě barokního zámku ve městě Chropině. První písemná zmínka o Chropině je z roku 1261, kdy Smil ze Střílek daroval osadu nově založenému cisterciáckému klášteru Smilheim ve Vizovicích. Od roku 1567 vlastnili chropinské zboží Haukvicové, potom Černičtí a Pražmové. Roku 1615 je koupil kardinál František Dietrichstein. O dva roky později se majitelem stalo Olomoucké biskupství, což vydrželo až do roku 1849. V roce 1868 je zde vybudován velký cukrovár, který je v roce 1949 přebudován na závod Technoplast. Od roku 1970 je Chropině městem.
0: Děkujeme za informace obecného charakteru, ale teď už se všichni těšíme do zámku. Pojďme do něj.
1: Původně tu stávala vodní tvrz, ale v 17. století ji olomoučtí biskupové proměnili na barokní lovecké sídlo. O to, jak dnes vypadá, se zasloužil kardinál Bedřich Fürstenberg po polovině 19. století. Významným chropinským rodákem byl malíř, sochař a grafik Emil Fila, kterému je věnována část prohlídkového okruhu. Na první pohled strohá fasáda zámku ukrývá nádherné, bohaté interiéry, které byly majiteli využívány při lovu v okolních lesích, o čem svědčí vystavené bohaté lovecké trofeje. Unikátní je ohromná sbírka chladných i palných zbraní, údajně druhá největší u nás. V říjnu lze zámek navštívit jen v sobotu a neděli, každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Naproti zámku stojí kostel svatého Jilí z roku 1772 a najdete tu i pomník s nápisem Hanácká půda vrácena Hanákům 21. října 1923. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka, kolem kterého vede příjemná procházka s naučnou stezkou a ptačí pozorovatelnou. Pokud se do Chropině vydáte, doporučuji přijet linkovým autobusem a vystoupit na zastávce Chropině Závod, odkud je to po části naučné stezky k zámku 730 metrů. Z vlakové zastávky by na vás čekalo 1800 metrů. A ještě naučná stezka okolo zámeckého rybníka měří necelé 2 kilometry.
0: Výlet na zámek Chropině zabaví úplně každého, nejen milovníky historie. Přesvědčil nás o tom i Jiří Tomáš, kterému děkuji za krásný tip a pro dnešek se loučím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pozor, jelikož se blíží volby nejen do obecních a městských zastupitelstev, ale i volby senátní, nabídneme v dnešním dobrém odpoledni krátké představení kandidátů. Sport tedy dostane oproti zvyklostem prostor už za chviličku. 7 zápasů, 7 výher, taková je zatím v této prvoligové sezóně bilance vsetínských hokejistů. Co za podařeným startem ročníku stojí podle trenéra Luboše Jenáčka, to přímo od něj uslyšíte hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se teď zaměříme na sport. Před začátkem sezóny prosilo vedení vsetínského hokejového klubu fanoušky o trpělivost. V létě totiž prošel prvoligový tým výraznou obměnou a omlazením. Obavy z pomalého startu ročníků se ale ukázaly jako zbytečné. Valaši za sebou mají 7 zápasů a ve všech zvítězili.
1: Teď jsme fakt na jedné lodi a že ti kluci nám věří, my věříme jim. Od začátku jsme jim věřili i přes pochybnosti spoustu možná odborníků, lidí, některých fanoušků, veřejnosti tady na Setině. A říkám znovu, ti kluci, co odešli, tak tady zanechali velkou stopu a takže ty pochybnosti asi možná byly i opodstatněné, ale věřím, že teďka těm fanouškům děláme radost a to, že vyhráváme, táhneme teď nějakou sérii, tak je to velký bonus k tomu.
2: Mluví trenér vsetínských hokejistů Luboš Janáček o podařeném startu sezóny, ve které zatím jeho svěřenci ani jednou neprohráli. I když už Valaši odehráli 7 zápasů, podle kouče je stále klíčový ten úplně první. Vsetín na úvod ročníku vyhrál přesvědčivě na hřišti Slavie Praha, tedy vítěze základní části minulé sezóny.
1: Pro ten nový tým to bylo, si myslím, jako opravdu moc důležité, že si ti kluci sáhli na body, sáhli si, že to, co po nich chcem, tak nějakým způsobem funguje.
2: Podle Janáčka je důležité taky to, že funguje jeden z hlavních záměrů letní přestavby týmu, při které opustilo mužstvo několik dlouholetých opor. Na úspěšném startu sezóny se podílí celý tým. Žádný hráč není výrazně bodově odskočený.
1: Jsme chtěli, aby jsme měli vyrovnané 4 liney, aby jsme nepřetěžovali jednu, aby hlavně každý ten hráč v tom týmu měl svoji roli a dobře se v tom týmu cítil. Jo. Tam si myslím, že asi není úplně dobře, když je v tom týmu spokojených třeba prvních 8-10 hráčů, kteří hrají 24 a 20 minut a pak jsou tam kluci, kteří hrají třeba 4-5 minut. Jo. My máme i tu čtvrtou lajnu na nějakých 12 minutách.
2: Valachům navíc chybí několik zraněných hráčů, kteří měli mít místo v sestavě. Zaskakující mladší hokejisté podle trenéra hrají tak, že ani návrat Marodů pro ně nebude znamenat automaticky ztrátu pozice.
1: Ty rozdíly tam nejsou v podstatě vidět, jo, že ti kluci opravdu hrabou, makají, prosazují se a spíš nám dělají příjemné starosti, až budou všichni zdraví, tak v podstatě bude to asi takové to zdravé konkurenční prostředí, že vždycky prostě uděláme nominaci na utkání a hodně, kteří ten daný zápas třeba budou na tribuně a potrénují a tu šanci si počkají.
2: To už ale Luboš Janáček myslí na vzdálenější budoucnost. Aktuálnější je teď příští zápas, který vsetínští hokejisté odehrají už ve středu na ledě Přerova. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A my se dál ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zaměříme už na blížící se volby. Manažerka, zdravotnický záchranář, senátor, podnikatel, ředitelka nadačního fondu anebo starosta obce se budou v podzimních volbách ucházet o post senátora v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště. Za chvíli je v našem vysílání představíme. Počkejte si.

0: říjnu nás kromě voleb do obecních a městských zastupitelstev čekají i volby senátní. Ve Zlínském kraji budou lidé hlasovat v senátních obvodech Zlín a Uherské Hradiště. A právě kandidáty z obvodu Uherské Hradiště vám dnes ve vysílání představíme.
1: Volby 2026.
2: Senátní volební obvod 81 Uherské Hradiště zasahuje na území dvou okresů a do dvou krajů, a to do okresu Uherské Hradiště v kraji Zlínském a okresu Hodonín v kraji Jihomoravském. Senátor zvolený v tomto obvodu bude reprezentovat obyvatele 62 měst a obcí. Mezi ně patří kromě Uherského Hradiště například Uherský Ostroh, Hluk, Vlčnov, Veselí nad Moravou, ale i Nedakonice, Korytná nebo Blatnice pod Svatým Antonínkem. Od roku 1996 tento obvod v Senátu zastupovala jedna žena a čtyři muži.
1: Volby 2026.
3: Dosud posledním zvoleným senátorem v tomto obvodu je Josef Bazala. 66-letý politik z KDU ČSL letos svůj post obhajuje. Jako bývalý starosta Starého Města u Uherského Hradiště a předseda mikroregionu chce využít svých zkušeností a kontaktů, aby region nadále prosperoval a aby zamezil odchodu mladých lidí z regionu. Podle něj je potřeba dokončit dopravní infrastrukturu, především dálnici D55 a obchvaty Uherského Hradiště, Kunovic a Starého Města. Zároveň chce řešit sucho v krajině, protipovodňová opatření a také dostupnost bydlení a zdravotní a sociální péče. Josef Bazala je aktuálně radním ve Starém Městě a zastupitelem Zlínského kraje. Pokud bude znovu zvolen senátorem, chce krajský mandát do roku 2028 dokončit. O další zvolení do zastupitelstva se ucházet nebude.
2: Další kandidáty do Senátu ve volebním obvodu 81 Uherské Hradiště představíme v abecedním pořadí. Margita Balaštíková je 59-letá manažerka a kandiduje za Odvážné Česko. Balaštíková je bývalá poslankyně hnutí ANO, ze kterého kvůli kauzám spojeným s jejím osobním životem odešla. Na otázku, proč v tomto obvodu kandiduje, odpověděla, že v regionu žije od narození, má pevnou vazbu na region, chce za něj převzít zodpovědnost a využije k tomu svých zkušeností, znalostí z oblasti ekonomiky i práce s čísly. Obce podle ní potřebují lepší infrastrukturu, dostupné služby, kvalitní zdravotní a sociální péči, ale také lepší podmínky pro podnikání a život mladých lidí. Margita Balaštíková uvedla, že v případě zvolení pro ní bude Senát hlavní prioritou, přesto by svou původní profesi nechtěla úplně opustit, aby dle svých slov nestratila kontakt s realitou každodenního života mimo politiku.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem, který chce v Senátu reprezentovat volební obvod 81 Uherské Hradiště, je 60-letý Otakar Březina. Tohoto nezávislého kandidáta navrhla strana Spojení demokraté Sdružení nezávislých. Otakar Březina je bývalý policejní vyšetřovatel a aktuálně už 20 let starosta obce Kozujítky na Hodonínsku. Své zkušenosti chce v případě zvolení využít pro celý region. Jako prioritu má dokončení dálnice D55 a elektrifikaci železniční tratí z Veselí nad Moravou do Brna a Starého Města. Dále chce zabránit šikaně ve školách a podpořit vzdělávání ve vysokoškolských i učňovských oborech. V případě zvolení se Otakar Březina chce práci v Senátu věnovat naplno. Kandiduje sice i ve volbách komunálních, ale není lídrem současné kandidátky.
2: Za senátní obvod 81 Uherské Hradiště v letošních volbách kandiduje i 52-letý David Skiba z SPD. Lektor a kouč na Slovácku podniká a velká část jeho rodiny tady žije. Na otázku, proč za obvod kandiduje, uvedl, že nechce jen komentovat veřejné dění, ale chce za něj nést osobní odpovědnost a zastupovat názory a zájmy místních lidí. Jako zásadní věc k řešení je podle něj napojení Slovácka na dálniční síť. Problém je podle něj také odchod mladých lidí ze Slovácka, dostupnost služeb i lékařské péče. Zásadní je pro něj také bezpečnost občanů. Navzdory jeho kritickému pohledu na roli Senátu bude v případě zvolení výkon mandátu jeho hlavní prioritou. Svou profesní činnost by omezil na nezbytné minimum.
1: Volby 2026.
3: hlasy voličů se bude za senátní obvod 81 Uherské Hradiště ucházet i Jiří Vašica. 49-letý zdravotnický záchranář je nezávislým kandidátem, kterého navrhlo hnutí ANO 2011. V senátním obvodu se narodil, je to pro něj domov, má tady rodinu i přátele. Na otázku, jaké problémy by chtěl v senátu řešit, uvedl, že by se rád soustředil na dostupnost zdravotní péče, rozvoj paliativní a domácí hospicové péče, dále zajištění kvalitního a adekvátně ohodnoceného zdravotnického personálu. Další jeho prioritou je podpora sportu a pohybu pro všechny věkové kategorie a také dostupnost bydlení. V případě zvolení do senátu by se i nadále chtěl věnovat profesi zdravotnického záchranáře, i když na zkrácený úvazek.
2: Poslední kandidátkou v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště je 52-letá Kristýna Zelienková. Ředitelka nadačního fondu je nezávislou kandidátkou, kterou navrhla strana Zvuk 12. Na otázku, proč kandiduje, uvedla, že Slovácko je její domov, chce prosazovat zájmy místních lidí a využije k tomu zkušeností, které nabrala jako bývalá poslankyně. Chce být hlasem Slovácka, který bude slyšet a dosáhne tak konkrétních výsledků. Největší problémem je podle ní odchod mladých lidí z regionu. Pro Slovácko chce získat více peněz na pracovní příležitosti, dostupné bydlení, služby pro rodiny i péči pro seniory. V případě, že v senátních volbách uspěje, bude výkon mandátu senátorky prioritou. I nadále chce ale v omezeném rozsahu vést neziskovou organizaci.
1: Volby 2026.
3: To bylo všech 6 kandidátů do senátu ve volebním obvodu 81 Uherské Hradiště. První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční společně s komunálními volbami v pátek a v sobotu 9. a 10. října. David Jabůrek
2: a Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obovy v Dolním Němčí. Krajský soud ve Zlíně dnes znovu projednával případ žhářského útoku na bar ve Zlíně. Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. Dnes bude převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Svědeckými výpověďmi dnes pokračoval soud s Danielem Kratochvílem, který je obviněný z loňského zapálení baru ve Zlíně. Jeden ze svědků tvrdil, že se mu obžalovaný k činu přiznal během společného pobytu ve vazbě. Toto tvrzení i celé obvinění Kratochvíl od začátku odmítá. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení by mělo pokračovat 9. listopadu. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1. 1. roku 2029.
0: Tarifní složka platu by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
3: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
1: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu převažovat jasno nebo se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Dnešní teploty v maximech dosáhnou na 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. V úseku u Obecin se stala nehoda 3 osobních aut. Dále bourala dodávka do dopravního značení na silnici mezi Medlovicemi a Osvětimany na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Věřím, že už jste slyšeli o rozhlasovém cyklu Slyšet Havla k 90. výročí narození této osobnosti. My tento seriál obohatíme také sérií reportáží Českého rozhlasu Zlín. Odhalíme v nich, jaký vztah měl první polistopadový prezident Václav Havel k našemu kraji. V první reportáži se už za chvíli vrátíme do 40. let minulého století, kdy Václav Havel jezdil do Zlína na prázdniny. Poslouchejte dál. A to i po 15:45, kdy ve studiu usedne k mikrofonu jako každé úterý host ze sportovního prostředí. Dnes jim bude sportovní manažér a trenér fotbalistů Zlína Pavel Hoftych. A jistě vás potěší i písničky, které nestárnou. Hned ta následující bude od Lucie Bílé. Přejeme nádherné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: O dětství Václava Havla ve Zlíně se ví méně než o jeho pražských letech. Přitom právě tady prožil řadu šťastných okamžiků, které si nesl po celý život. A hlavním důvodem byl jeho zlínský dědeček Hugo Vavrečka, jeden z ředitelů firmy Baťa. Malý Václav společně se svým bratrem Ivanem za ním jezdili na prázdniny, jak teď také uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlín, město, k němuž cítím určité osobní vazby. V dětství jsem tam trávil nějaký čas. Můj dědeček býval dlouhá léta ředitelem u Baťů. Moje žena se u Baťů vyučila kdysi punčochářkou. A je to město, které mám rád, protože jemu v 30. letech vtiskl Baťa určitý zajímavý profil v podobě těch cihlových staveb a jakéhosi urbanistického řešení.
2: Vzpomínal v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 1996 Václav Havel. Jeho dědečkem byl jeden z ředitelů u Bati Hugo Vavrečka. Malý Václav společně s mladším bratrem Ivanem do Zlína za prarodiči rádi jezdili.
3: Havlovi byli na návštěvě u Vavrečkových v létě 1942. Byl to podle všeho delší pobyt, kdy oba bratři trávili kus léta u dědečka Vavrečky ve vile, která vlastně v té době byla jako nová.
2: Přibližuje historička Jana Volmut Markupová. O rok později už byl Hugo Vavrečka po těžkém infarktu.
3: Spíše jezdil za Havlovými na Havlov, než že by Havlovy jezdili do Zlína. Takže těch návštěv, jako bylo určitě X, ale dlouhodobějších, těch bylo pravděpodobně méně a byl to pravděpodobně hlavně ten rok 42.
2: Hugo Vavrečka se svým dětem kvůli vysokému pracovnímu nasazení moc nevěnoval. Vynahradil si to u vnuků Václava a Ivana. Pokračuje historička.
3: Paradoxně k tomu asi přispěl právě nešťastný infarkt, kdy tedy Vavrečka byl na Havlově, což bylo tedy rodinné sídlo Havlových, a trávil s těmi chlapci spoustu času a ta hlavní jeho role byla vlastně jako role učitele.
2: Ve válečných podmínkách nebylo vzdělání jednoduché. Oba chlapci měli nastoupit do školy a jejich matka Božena se rozhodla, že je bude vzdělávat i doma.
3: Partnerem v tomto vzdělávání byl primárně Vavrečka. Takže Vavrečka je vzdělával v celé řadě věcí o tom, jak fungují letadla, jak funguje tento stroj a tamhle ten stroj. Osobně je vzdělával například tak, že se je snažil naučit různé cizí řeči, protože sám mluvil asi 8 jazyky.
2: Možná i proto říkali bratři svému dědovi děd vševěd. Do Baťových závodů, které v té době vedl, je Vavrečka nebral. Když byli ve Zlíně, zdržovali se ve vile. Když Hugo Vavrečka v roce 1952 zemřel, bylo Václavovi 16 let. Čím ho zlínský dědeček vybavil do života?
3: Určitě tam mohl Vavrečka fungovat jako nějaká literární inspirace. Napsal celou řadu děl. Stejně tak mohl být inspirací filozofickou. Vavrečka svým vnukům podsouval celou řadu textů, které měl pocit, že by bylo dobré, kdyby si přečetli. Václavovi podsunul takhle knížku 7 listů Melinovi Josefa Šafaříka, kterou potom Václav Havel mnohokrát označil za v uvozovkách svou první filozofickou bibli.
2: Dodává historička Jana Volmut Markupová. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A já jenom doplním, že všechny reportáže z rozhlasového projektu Slyšet Havla najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Minutku po čtvrt na čtyři za vámi spěcháme tady ze studia Českého rozhlasu Zlín s kulturní nabídkou. Dnes můžete zavítat například na akci, která nese název Týden knihoven. Ta se ode dneška koná také v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Dnes je na programu přednáška s názvem Yokai, strašidelný podzim v knihovně s démony japonské mytologie. V rámci ní poznáte démony, duchy a přízraky japonské mytologie a jejich místo v popkultuře. Přednášku najdete ve druhém podlaží budovy 15, kde bude od 16 hodin a vstup na ni je zdarma. Hana a Petr Ulrichovi jako protagonisté týmu Javory a Javory Beat dnes vystoupí v kulturním domě v Uherském Hradišti. Jejich písně v sobě nesou prvky lidové písně a big beatu, jistě dobře znáte i z vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnes si můžete poslechnout naživo, začátek koncertu v Uherském Hradišti je dnes v 19 hodin. Základy animace se dnes zase můžete naučit na workshopu, který pořádá Muzeum na Pajedla. Nejprve se seznámíte s počátky animace, jejími základními principy a nejznámějšími animačními technikami a poté si sami vytvoříte krátkou animaci nebo film. Workshop povede Pavla Schneiderová z ilustrátorského a designerského studia Opak a dnešní program začíná v Muzeu na Pajedlích na Zlínsku v 17 hodin. A kdybyste ještě byli stále lační po kultuře, podívejte se také na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. My ale za chviličku přejdeme už ke sportu, kterému patří úterní odpoledne zhruba v tomto čase ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to s naším dnešním hostem, kterého je Zlín srdeční záležitostí. V Baťově městě aktivně hrával ligový fotbal a vyrostl tam i trenérsky. Řeč je o 59-letém Pavlu Hovtychovi, který na začátku září převzal trenérské žezlo po odvolaném Bronislavu Červenkovi a v uplynulém kole získal se zlínskými fotbalisty první bod. Co bude potřeba v boji o záchranu zlepšit a zda je na obzoru nějaká posila, to nám mimo jiné řekne už po písničce.
1: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Před reprezentační přestávkou získali zlínští fotbalisté první ligový bod po remize v Jablonci 1-1. Poslední celek nejvyšší soutěže pod vedením nového kouče Pavla Hofticha také stihl v pohárové soutěži postoupit do osmifinále. Ve studiu už tedy vítám staronového kouče prvoligového fotbalového klubu FC Zlín Pavla Hofticha, který nabídl přátelské tykání, tedy přijímám. Ahoj Pavle.
1: Dobrý den, hezký odpoledne.
0: Do Zlína si přišel jako manažer a ještě v březnu prohlašoval, že na trenérský post tě nikdo nedostane. Tak co se změnilo? Proč ta změna názoru?
1: Tak poučení, znova starý příslov, nikdy neříkej nikdy, zase jsem chytřejší. Ale byla trošku jiná situace v březnu, vlastně na jaře jsme hráli po vynikajícím podzimu loni, v loňské sezóně na jaře už se nám tolik nevedlo a v tom březnu, když tam padaly tyhle otázky, tak jsem tím chtěl deklarovat i za celý vedení, za majitele, za Zdenu Grigeru, to, že trenéři a celý realizační tým má podporu a že já rozhodně nejsem ten, který čeká na lavičku, až se vrátí. Bylo to taky letos, určitě jsem nečekal na to, že půjdu na lavičku. S Broňou jsme byli v dennodenní komunikaci s extrénem Broňou Červenkou, ano. Dennodenní komunikaci s tím, že i jsme denně komunikovali, co se dá zlepšit, co můžeme změnit a tak dále, ale po 7 zápasech bez bodu už bylo víceméně vedením klubu rozhodnuto, majitelem i dalšíma lidma, že je potřeba udělat změnu a v tu chvíli, protože jsme nehledali nikoho jiného, tak bylo jasný, že se ukáže na mě, abych jsem deklaroval, že se mi do toho moc v úvozovkách nechce, protože jsem se cítil komfortně v roli sportovního manažera, tak jsem si i sám sobě řekl, že na čase vystoupit z komfortní zóny a slíct dolů do palebného prostředí a porovat se s manšaftem a zase řeknu, kdybych nevěřil, že ten manšaft třeba dokážu někam posunout a vybral jsem si k sobě výborného spolupracovníka, mimo kluků, který tam zůstali, tak výborného spolupracovníka Máru Kalivodu jako šéfa akademie na Vršavě, aby to propojení s Vršavou bylo ještě větší, takže momentálně je to ve fázi, že jsem dole na lavičce a těším se na každý den.
0: Já když se trošku ohlédnu, tak ty jsi za poslední 2 roky ve Zlíně stihla roli konzultanta, sportovního manažera, což je funkce, která ti tedy zůstává, a teď i trenéra, tak jak náročné je teď skloubit právě roli manažera a kouče?
1: Tak náročnější by to bylo asi před měsícem, kdy ještě se dodělávaly přestupy, jak dovnitř, tak přestupy ven, což je hlavní práce kolem té manažerské činnosti, a teď vzhledem k tomu, že přestupní období skončilo a začne zase až vlastně začátkem ledna, tak vlastně ta jedna strana těch hlavních, ten tah těch přestupů se trošku vyčistil, spíš to čekujem do budoucna, co přijde za hráče. A můžu se naplno soustředit na trenéřinu, takže v tuhle tu chvíli bych to neřekl. Já jsem, říkám, zvyklý na tu práci už i třeba ze Spartaku Trnava, kde to bylo výrazně pod větším tlakem, takže umím si najít asi priority, nebo ne asi, ale umím si najít priority a oddělit je od toho, co pro mě není podstatný.
0: Říká Pavel Hofticha, my se určitě k těm posilám, které tady lehce naťukl, ještě v našem povídání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dostaneme. Nicméně přece jenom ta funkce manažera je trošičku odlišná, je tam trošku větší odstup. V jakém stavu si po příchodu do trenérské kabiny, tedy do hráčské kabiny, kam smějí i trenéři, tak v jakém stavu si ten tým našel? Jaká tam byla atmosféra, energie?
1: Jo, tak já tomu týmu byl jsem blízko, nechodil jsem určitě, jakoby nemám to rád, ani já jsem to neměl rád od sportovního manažera nebo ředitele, aby chodil do kabiny v dennodenním kontaktu. Mm-hmm. Já jsem v dennodenním kontaktu s hráčema byl, povídal si s ním a probíral jsem jejich problémy stejně tak s realizákem, stejně tak s trenérem, ale nechodil jsem do kabiny. Já proto to beru, že teritorium čistě trenéra jeho realizačního týmu až na výjimečné situace. Musím říct, že mužstvo i přesto, že mělo za sebou 7 porážek, tak třeba i po 6. porážce v Brně jsem cítil, že to mužstvo pořád vlastně jakoby je energický, že věří tomu, že to zlomí a že to není tým hráčů, který by odepsali sami sebe a měli hlavy dole. A to byl jeden z důvodů, proč jsem i do toho dolu šel, pokud bych cítil, že to mužstvo je jakoby nezdravě poskládané, nebo jsou tam velký vnitřní problémy, nebo jsou tam hráči, kteří nechtějí táhnout, ale neumíme to vyřešit, tak by ta moje rozhodovací, jestli se k tomu vrátím nebo ne, byla složitá, ale takhle jsem vlastně cítil, že to mužstvo je vlastně uvnitř zdravé a je na čem vlastně zakládat.
0: Ono, výsledkově to samozřejmě nevypadalo nějak růžově a ruku na srdce stále nevypadá, ale často to bylo velmi těsné a dalo by se mluvit i o nějaké smůle. Co hodlá nový trenér fotbalistů Zlína, sportovní manažer Pavel Hoftych dělat pro to, aby to štěstíčko překlonil na svoji stranu? O tom nám ještě bude vyprávět ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Zlína jsou v tabulce poslední s jediným bodem. I to je fakt jasný a neoddiskutovatelný, na který se teď budu ptát, respektive od kterého se odrazíme, se sportovním manažerem a trenérem fotbalistů Zlína Pavlem Hovtychem, který je dnešním hostem v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Tak co bude potřeba změnit či zlepšit, aby se Zlín udržel v první lize? To asi začíná být hlavním cílem. A třeba by zlepšil herní projev a hlavně tedy ty výsledky?
1: Tak teď je to hlavně o zlepšených výsledcích, protože ten vlak nám neujel ještě úplně, jsou tam už jako Artis, jako Slovácko, který tam jsou zachycený těsně nad náma, ale nepůjde to teď určitě tím, že budeme chtít rozvíjet hru a nebude to o výsledcích, pokud se v té lize chceme udržet, tak musíme lámat ty zápasy, ve kterých nám to třeba nepůjde, ale já řeknu, že když budu hodně ty dva zápasy vlastně pod naším vedením teďkon, tak musím říct, že s Hradcem Královým, když beru, že jsme narazili na dva manšafty, Hradec a Jablonec, který v současné době jeden je ve skupině evropské nebo konferenční ligy a druhý oni vypadl z Panathinaikos až na penalty. Tak musím říct, že s Hradcem do poslední chvíle jsme válčili o to, aby jsme to utkání dovedli aspoň do remízy. Pomáhali nám výrazní tribuny, který cítili, že to mužstvo chce a že jde za tím výsledkem, takže musím pochválit i to, že hráči vtáhli diváka do hry, což je strašně důležitý tady ve Zlíně. A druhý zápas v Jablonci, zase enormní vůle, enormní nasazení, enormní ochota plnit taktický plán a vedli jsme celý zápas, bohužel jsme to neudrželi, nakonec jsme dostali i branku na 2-1, která nebyla uznána VARem.
0: To se všem fanouškům zastavilo srdce.
1: To se zastavilo i mě se zastavilo srdce taky, takže jsem říkal, tak to kdybychom měli prohrát 2-1, tak to řeknu, tak tady už je někde něco špatně. Ale jak jsi to řekl předtím, jako by udělala se někde asi nějaká chyba, možná v určitý době, hlavně loňskou sezónu, si mužstvo už myslelo, že může hrát víc fotbal, než třeba urputnost a bojovnost a vždycky říkám, mám takovou zkušenost od dřívejška i z jiných klubů, že ty si to musíš vyválčit zpátky a to štěstí si přitáhnout na svoji stranu enormním nasazením a enormní vůlí, ničím jiným v žádném případě to nepůjde, samozřejmě musí k tomu být jasně daný principy v obrané fázi, jasně daný principy v útoční fázi, ale ničím jiným než vlastně jakoby vůlí nad svoje nejvyšší procenta to prostě nedáš.
0: Na tom se teď pracuje během té reprezentační přestávky?
1: Jo, tak určitě, my máme velkou konkurenci v týmu, máme hodně široký tým, protože hodně hráčů v letní přípravě šlo po zranění, případně nedotrénovaných, takže ten kádr se musel rozšířit, pak se to postupně vyvíjelo a dneska bych řekl, že ten kádr je širší, než bychom chtěli, na druhou stranu to zase vytváří určitý konkurenční prostředí a ty hráči momentálně vlastně jsou v takovém větším konkurenčním prostředí, je tam větší variabilita, některý hráči důležitý se nám dozdravili a na nás je teďko, aby jsme z toho týmovou prací vyrazili co nejvíc.
0: Přestupové podzimní okno je už sice uzavřené, ale bude tým ještě potřeba posílit. Ohlížíte se po nových tvářích?
1: Tak ono momentálně už můžeš přivést pouze hráče, který pro to přestupové okno skončilo, ano, takže můžeš přivést hráče, který jsou...
0: Myslím výhledově třeba.
1: Volně, tak jasně, tak v zimě to určitě bude téma, na tom budeme pracovat už teďkon. Teď bych řekl, že to je uzavřená záležitost, protože už přestupové okno se zavřelo a u hráčů, který by si teoreticky, nevylučil třeba příchod jednoho hráče, ale u hráčů, který by si teoreticky mohl přivést, tak je to většinou, že ten kluk už třeba delší dobu netrénuje s týmem nebo nemá herní vytíženost a než ho dáš dokupy, tak to bude trvat třeba měsíc a na to nemáme čas.
0: Rozumím, říká to Pavel Hovtych, trenér fotbalistů Zlína, zároveň také sportovní manažer, který má tedy, ale jak jsem tak pochopil, teď jako sportovní manažer více volno a znamená to jasnou koncentraci právě na tu trenérskou činnost, nebo právě teď je potřeba házet ty udičky a tahat za nitky a připravovat se už na to zimní přestupové období.
1: Tak já to mám tak, že já jsem nikdy nebyl úplně jenom klasický trenér, i tím, že jsem prošel tady na Vršavoje v roce 2000-2002, jsem prošel asi u mládeže i pozicí sekretáře mládeže, takže já jsem to měl vždycky spojený s manažerskou činností jako trenér, takže jedu podle zaběhlýho režimu, chovám se vlastně nebo připravu věci s mým realizačním týmem jako trenérský a zároveň denodenní komunikaci jak s majitelem panem Červenkou nebo se Zdenkem Grigerou, který teď samozřejmě má prioritně reprezentační povinnosti, a s ostatníma lidma v klubu nahoře s generálním sekretářem Lukášem Pantálkem, s Leošem Gojšem jako výkonným ředitelem, takže řekl bych, že denodenně pracujeme na tom, aby ten klub vlastně jako si plnil tu roli, kterou má, stejně k tomu patří už dneska čekování hráčů na zimu, ale pro mě priorita posun hráčů, který tady momentálně máme.
0: Říká Pavel Hovtych, který zůstává hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naším tématem nadále bude zlínský fotbal, ale i ten reprezentační. Za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Pavel Hoftych je sportovním manažerem a také trenérem fotbalistů Zlína a teď také hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za námi je první týden netradičně dlouhé reprezentační přestávky. Tak jak jste celkově využili ten čas, už bylo naznačeno, ale co ještě během ní plánujete? Pojď nechat nahlédnout také naše posluchače do toho, jak vypadá ta příprava na další pokračování ligy.
1: Tak my jsme dali, v první řadě jsme dali klukům teď 3 dny volno přes víkend a včetně v pondělního svátku, aby si od sebe trošku odpočali po těch zápasech. Ani to nebylo, aby si odpočali od únavy, ale trošku i sami od sebe. Takže dostali trošku volno. Od dneška už zase trénujeme, v pátek nás čeká přátelské utkání a od neděle se budeme chystat na Slavii Praha, která nás potom čeká v pátek. To je takový soupeř na chycení v úvozovkách.
0: Ano.
1: Hnedka po reprepauze vlastně chytit Slavii, takže ale OK, respektujeme, je to pro nás nějaká výzva zase. Bude plný stadion, takže chystáme se na to. No a vlastně teď to máme režim klasický, každý den trénujeme až na sobotu, kdy vlastně bude volno, do toho B tým, takže máme hodně mladých hráčů, kteří chodí hrát za B tým. Takže vlastně takový, nazval bych to klasický režim, je to vždycky spíš o to, jak nachystáme ten tréninkový den pro to, aby, jak já říkám, jsme se někam posouvali.
0: Když už jsem zmínil tu reprezentaci, tak národní tým v úvodním zápase Ligy národů doma podlehl Chorvatům 1-2. Jak se ti líbil ten výkon a třeba jaký očekáváš dnes proti Anglii?
1: Tak já mám to štěstí, že jsem národní týmy vedl ročníky o 9-4 až po 9-8, takže hodně kluků, co je dneska v nároďáku, vlastně jsem třeba i trénoval nebo vedl v 2,5 roku v kategoriích U18, U20, takže vím, mám za sebou i zápasy proti Francii, proti Anglii, proti Němcům, proti Italům, takže vím, jak se ty hráči chovají v takovémhle režimu zápas proti, takže umím trošku, bych řekl, porovnat ty levely. Řeknu jenom, že naše skupina vlastně je výborná, třeba proto, že si chceš něco zkoušet, ale je absolutně nesrovnatelná s kvalitama našich hráčů a hráčů. Chorvatsko ještě snad, ale Anglie.
0: Moc těžšího už tam nebylo.
1: Já bych řekl, že to je vlastně nejtěžší skupina, jo, a že my jsme se tam ocitli trošku náhodou po postupu z loňska, ale není to určitě level, do kterého my patříme, to věřím, že si všichni fanoušci uvědomují, tady za s tím světem nemáme nic společného v tuhletu dobu.
0: Takže zaznívaly i optimistické hlasy, které krotíš.
1: Tak optimistické hlasy, já bych řekl, jsou k zařazování mladých hráčů trošku k obměně generace a k tomu, aby ty hráči třeba si nějakou novou generaci vybudovali, ale do toho máme opravdu ještě kus daleko. Dneska je tam i samozřejmě ten druhý faktor, když se podíváte na například německou reprezentanci a podíváte se na základní sestavu 11 hráčů a podíváte se, kde je opravdu rozený Němec, tak zjistíte, že je jeden. Občas zbytek je vlastně nakumulovaný a promísený obyvatelstvo. No. Takže ten gen tam také hraje velkou roli. A když bych se vrátil k těm manšaftům, nebo k tomu zápasu s Chorvatskem, tak první polčas tam od nás nebylo prakticky vůbec nic. Tam jsme jednou nebo dvakrát přelezli půlku, ale my jsme takhle hráli podobně v Jablonci, jsme vedli 1-0, tak jsme se prostě zatáhli, ale tady to bylo vidět, že ty kluci se rozkoukávají. Potom po gólu Modriče na 1-0 už prostě jakoby nám víceméně nemáš co ztratit, prohráváš, tak si otevřel trošku hru a musím říct, že tam těch 30 minut byly pěkný akce, takže teď je otázka, v jakým levelu dokážem navázat na těch 30 minut a nemyslím si, že to bude dneska proti Anglii, tam jsem jakoby těžký pesimista, protože si myslím, že ty nůžky mezi náma a Anglií, to je vesmírný svět.
0: Přesto zmínil jsi tady ten faktor, že v té hlavě může si člověk něco nastavit, jakože nemá co ztratit. Když se teď vrátím opět k lize a ke zlínským fotbalistům, tak i s něčím podobným půjdete do toho zápasu se Slavií, který vás čeká 9. října po té reprezentační přestávce. Dá se tohle naordinovat?
1: Tam je to jednoduchý v tom, že vlastně každý čeká, že prohrajem, to je jasně daný. My chceme určitě se porvat o body, ale já říkám, že vlastně tvůj osud můžeš zvrátit jenom tím, že tam bude prostě absolutní, víme, jak hraje Slavia, víme, jak to má postavený fyzicky na nesmírné odolnosti a pokud my nebudeme jakoby schopni konkurovat v těchto aspektech, tak ta šance bude malá. Ale my musíme pracovat na tom, aby jsme každý zápas byli prostě zase jakoby nepříjemný, nechutný a vím, že máme i určitou zbraň směrem nebo určité zbraně směrem dopředu, který ještě můžeme rozvíjet a můžeme zlepšit, ale říkám, my jsme v tuhle chvíli, budeme jasný outsider a bude na nás, aby týmovým úsilím jsme ten osud prostě přetočili na naší stranu.
0: Ty máš smlouvu do konce sezóny, umíš si představit, že budeš pokračovat i poté? Začalo tě to trénování bavit nebo stále si totiž možná vnímán jako takový v uvozovkách krizový manažer, tak v rámci tedy práce té trenérské, tak je tam ta ambice zůstat u týmu i jako trenér?
1: Ale kdyby se mě před měsícem zeptali, jestli budu trenér, tak ti řeknu, že nebudu, ale stejně jsem to měl, když jsem trénoval v Trnavě po mistrovském titulu. Po 45 letech končilo roli generálního manažera, zavolali mě z Liberce, zde nekoukal, jestli nechci do Liberce dělat hlavního a víceméně během 3 dnů jsem se stal hlavním trenérem, víc jsem o tom třeba vůbec neuvažoval. Tak stejně takhle mám i teď v tuhle tu chvíli vlastně jsem u týmu, mám výborný realizák a chci vlastně se podovat o to, aby jsme tady měli nějakou perspektivu a zároveň to, že tady budu hlavním trenérem v té další sezóně, i to může být téma.
0: A poslední téma, ať to tedy odlehčíme to celé, k čemu budu ještě držet palce, tak se ještě zeptám, zaznamenali určitě fanoušci nový klubový song, který vznikal za přispění opravdu široké veřejnosti, známých osobností, tak jak se líbí tobě, případně v týmu?
1: Tak já jsem se byl podívat i na natáčení, musím říct, že to bylo pěkný, že tam se odvedl kus práce, musím pochválit naše PR oddělení Zuzku Molkovou a Štěpu Červenku, který odvedli velký kus práce a na tom natáčení byla vidět energie, byly tam už vlastně části těch songů, zúčastnili se toho naši hráči, což je taky super. Já musím, že tam je taková jedna perlička, že vlastně text, jo, pro mě, ne pro posluchače, ale pro mě, že text vlastně dělal Jaroslav Jirovský a já jsem s jeho tátou ještě hrával, dokonce tady ve Zlíně a ve Slušovicích, takže to mě potěšilo. Hele, za mě chytlavý, za mě velmi dobrý, krásný video, krásný song, věřím, že nám přinese štěstí v celý sezóně.
0: Tak ať to přesně tak je. Ta energie, která z toho klipu čiší, ať se projeví tedy i na trávníku a ať začnou zlínští fotbalisté sbírat body jako na běžícím pásu. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byl sportovní manažer a trenér fotbalistů Zlína Pavel Hoftych. Díky za tvůj čas i za tvoje slova.
1: Díky moc za pozvání a hezký odpoledne všem posluchačům.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Necelých 6 minut před 16. hodinou už nastává čas, abychom se v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín podívali v našem vysílání také trošičku dopředu. V pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele a Český rozhlas pro vás proto připravil speciální vysílání. Ode dneška až do pátku vám vždy o 17:30 odpoledne představíme kandidující strany a hnutí v každém z okresních měst našeho kraje a taky shrneme, co se tam za poslední 4 roky událo. Dnes začneme v Kroměříži, tak poslouchejte ještě jednou, zopakuji ten čas, 17:30 v podvečer či odpoledne, jak chcete, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ať se vám i nadále příjemně poslouchá, přesně v duchu toho, co rád připomínám, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Vše dobré vám přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Podnikneme další výlet do Itálie a je docela možné, že jste po svých letních dovolených narazili na pizzerii nebo restauraci s názvem La Bionda. Třeba v Sanremu takovou najdete, ale mám pocit podle internetového profilu, že tam za jednu návštěvu necháte celou výplatu, tak tuto myšlenku zadusím v zárodku a rovnou přejdu k muzice. La Bionda je totiž taky spojení slov, které patří do zlaté disco éry. Řekl bych, že toto italské duo můžeme rovnou a odvážně pojmenovat jako jedny z průkopníků disco stylu. Jsme v 70. letech, sourozenci Carmelo a Michelangelo už toho měli poměrně hodně za sebou, když skládali třeba proslavné Ricky e Poveri. Jím ale slušela vyloženě taneční muzika, tak se přestěhovali do Mnichova, kde potkali Dietra Bohlena z pozdějších Modern Talking. Jak je ten svět naráz malý. A v této době se nám lišácky představili ještě pod značkou DD Sound, což je zkratka pro Disco Devilry Sound, která je má v budoucnu provázet celou jejich nahrávací kariérou. Je to opravdu až neuvěřitelně provázané, v půlce 80. založili své studio v Miláně, do kterého rádi a ochotně přišli nahrávat Ray Charles, Paul Young, Robert Palmer nebo dokonce Depeche Mode. My si teď pustíme písničku, která je katapultovala do hitparád, máme tu léto roku 78.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bude další 4 roky vést současný rektor Milan Adámek. Poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Přes noc a ráno čekejte jasno a nejnižší teploty budou kolem 4 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Současný rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Milan Adámek obhájil ve volbě akademického senátu svou funkci. Akademický senát ho zvolil ve 3. kole, ve kterém získal 20 z celkem 38 hlasů. O vedení univerzity se ucházeli také Roman Čermák a David Tuček. Čermák vypadl po 1. kole, ani ve 2. senátoři rektora nezvolili. Adámek chce v dalším funkčním období snížit administrativní zátěž, pokračovat v digitalizaci univerzity. Návrh na jeho jmenování teď akademický senát předloží prezidentovi republiky prostřednictvím ministra školství. Sněmovna dnes jedná o 2. opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat. Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek a v dnešní době je kriticky ohrožený.
2: Tak první už si pluje.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
4: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
5: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
4: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci a k ránu dále jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte pouze kolem 4 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti se stala nehoda motorky a osobního auta. Projíždějte tam opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Pavlem Kučerou. Přeji vám příjemnou zábavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
6: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: svěží jako celá ona.
1: O, děkuji, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu? No,
1: tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do konce. Tak jsem se lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak, sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin.
2: Ano?
3: Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu.
3: To
2: první
3: je...
2: otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven, ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. A nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já pflek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicin Man je tu. Medicin Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůsob si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Redková.
4: Dobrý den.
5: Jan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další, prosím. Haló.
6: Zase měla z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství. Vy jste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody, co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte si volna.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme. Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5, 6, 5 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Raupi Nebletavou, zdravím paní Redkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: Je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napětí a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Ne, kde, kdy.
10: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: Kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus.
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy?
10: Tedy... No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: A když jaksi procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky?
11: Myčky.
10: Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova, tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevuckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepel a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, Bčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další, prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci.
4: Kdo by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
4: Dobře, humor mezera A, humor mezera B. Račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra,
1: my
3: já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru,
3: díky.
1: Volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko, a
1: děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Jak? Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano.
6: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste
7: oni,
6: s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná. My teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo? Oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí. My vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy.
6: Ano.
7: Jo? A nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle. Ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím,
7: že?
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to
6: ano.
7: Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes
6: ano.
7: Ten přechod. Jo.
6: No, máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajský soud dnes znovu projednával případ žhářského útoku na bar ve Zlíně. V Otrokovicích na Baťově připravují nový protipovodňový systém. Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester. Přes noc a ráno čekejte jasno a nejnižší teploty budou kolem 4 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. S vědeckými výpověďmi dnes pokračoval soud s Danielem Kratochvílem, který je obviněný z loňského zapálení baru ve Zlíně. Jeden ze svědků tvrdil, že se mu obžalovaný k činu přiznal během společného pobytu ve vazbě. Toto tvrzení i celé obvinění Kratochvíl od začátku odmítá. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení by mělo pokračovat 9. listopadu. Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost Vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
2: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů, a nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
0: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad má na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní. Proočkovanost zdravotníků proti chřipce je v Česku nízká. Podle ministerstva zdravotnictví se loni nechalo naočkovat jen 24% lékařů a asi 8% sester pracujících v nemocnicích. Pokud by se nemocnicím podařilo v příštím roce zvýšit podíl očkovaných lékařů na 33% a sester na 15%, mohli by od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 300 000 000 korun navíc, pokračuje za ministerstvo Matyáš Fošum.
3: Když si jenom představíme, že je vrchol epidemie, vypadne z oddělení několik sester, zavírají se lůžka, odkládají se operace a vlastně zbytek toho týmu, co tam zůstává, tak současně musí mít přesčasy. Máme relativně levný a bezpečný nástroj, který riziko pro pacienty snižuje. A tím levným a bezpečným nástrojem myslím o očkování.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají od 20 hodin a 45 minut v pražském Edenu Anglii. V sestavě jim večer bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Angličanům bude v Praze scházet levý bek Nico O'Reilly. O utkání s velkým favoritem mluvil reprezentační kouč Santi Denis.
4: England is one of the best team in the world.
5: Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě. Má neuvěřitelné hráče a skvělého trenéra. My se ale soustředíme na svůj výkon. Zápasy s takovými soupeři nám můžou pomoct růst.
4: There is opportunity to grow.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci a kránu dále jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte kolem 4 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Požár autobusu dočasně zastavil dopravu na hlavní silnici v Lutonině na Zlínsku. Objízdná trasa vede třeba přes Ublo a Bratřejov. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Přeji vám krásné úterý. Je tady Den v kraji. V dnešní zpravodajské hodince se podíváme například do Rožnova pod Radhoštěm, kde vodohospodáři i ekologové řeší, jak vybudovat ochranu proti povodním a ujíždějícímu svahu. A vzhledem k tomu, že se blíží volby, ve kterých budou lidé vybírat nové městské a obecní zastupitele, máme pro vás speciální vysílání. Každý všední den v 17:30 vám představíme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. A dnes začneme v Kroměříži. Přeji vám pohodový poslech. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy v tiskové zprávě s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Současný rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Milan Adámek obhájil ve volbě akademického senátu svou funkci. Akademický senát ho zvolil ve třetím kole, ve kterém získal 20 z celkem 38 hlasů. O vedení univerzity se ucházeli také Roman Čermák a David Tuček. Adámek chce v dalším funkčním období snížit administrativní zátěž a pokračovat v digitalizaci univerzity. Návrh na jeho jmenování teď akademický senát předloží prezidentovi republiky prostřednictvím ministra školství. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Systém významně pomůže taky místním, dodává mluvčí města Petra Graclíková.
2: Už nebudou třeba muset kroužit okolo náměstí hledat parkovací místo, ale díky informačním tabulím přesně uvidí, na kterém parkovišti je kolik volných míst a budou moci jednoduše zaparkovat a uspoří tak čas.
1: Nová světelná signalizace doplní dopravní hřiště v areálu Radostova v Luhačovicích. Děti si tak budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou řízenou semafory i bezpečné přecházení. Financování projektu schválili na svém zasedání zastupitelé města. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
3: Předpokládané náklady činí 1,2 milionu korun. Částkou 574 tisíc korun na projekt přispěje Zlínský kraj. Další část doplatí město Luhačovice.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.
4: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

0: Rožnovská Bečva u Rožnova pod Radhoštěm teče pod svahem, který se sesouvá. Povodí Moravy chce řeku odklonit pomocí kamenných zábran. Proti stavbě se ale odvolali ochránci přírody. Na místě se tak střetávají dva zájmy. Ochrana lidí před sesuvem a ochrana přírody.
1: Krásná část divočiny, to musím fakt jako říct. Lidi tomu z Rožnova říkají Yukon. Je to opravdu jakoby magické místo a zaslouží si jako pěknou péči.
2: Tak mluví o řece v Rožnově pod Radhoštěm odborník na vodu v krajině Miroslav Kubín. Oficiálně se tomu místu říká prameniště, leží hned vedle vodárny. Rožnovská Bečva tu volně přesouvá štěrk. Povodeň to v minulosti

0: nadělala škody. Co o té době řeka dělá, vysvětluje Radek Špatka z Povodní Moravy.
1: Řeka se v těchto místech zařezává do levého břehu a přibližuje se tak ke svahu.
0: Geologové tam dlouhodobě pozorují sesuv. Co řeka udělá, se dá podle odborníků jen těžko předvídat. Povodí chce do řeky položit kamenné výhony. Ty odkloní proud od nebezpečného břehu. Pošlou ho doprava na štěrkovou lavici.
1: Chceme proto upravit koryto tak, aby se řeka dál nebezpečně nevyvíjela. Tuto stavbu bereme jako jednu z priorit a jde nám o to, abychom předešli riziku přímo nad městem. Během řízení jsme opakovaně vysvětlovali a dokládali, proč je tato stavba důležitá a že je ve veřejném zájmu.
0: To se ale nelíbí spolku Orchidea Valašsko, který chtěl v minulosti další posudky na geologii a sesuvy.
1: Posudky potvrdili, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdili taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odsunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit.
0: Spolek Orchidea Valašsko vede Jiří Pavelka. Riziko sesuvu považuje za málo pravděpodobné. Břeh chce zabezpečit taky, ale jinak.
2: To, co je tam navržené, prostě považujeme, jo, a i po konzultaci s dalšími odborníky nezávislými, s kterými spolupracujeme, za prostě zbytečně tvrdé, zbytečně intenzivní.
0: A nejde mu jenom o 300 metrů řeky.
2: Může někdo říct, no jo, co se tam tím napraví, nebo jo, ale ono, ten celkový stav se právě vždy skládá z takových drobných věcí, že? Prostě pokud by bylo takových úseků už 20, 30, 100, 500, tak už to je znát samozřejmě, už ta síť bude v mnohem lepším stavu, než jako je. No.
0: Spor o prameniště není nový, menší kamenné výhony tu už stály, několik povodní ale nevydržely. Od roku 2010 se pak tady nedělo nic a další velká voda si pak vzala podle Miroslava Kubína kus břehu.
3: Tak je tam nutné říct, že na té druhé levé straně je tam potenciál toho sesuvu. Každá větší voda si ubrala ze břehu víc a víc prostoru a začal se propagovat opravdu až k tomu svahu a tam vidím jako by to největší nebezpečí.
0: Kdy stavba začne, Povodí Moravy zatím neví. Do té doby zůstane prameniště takové, jaké je, divoké a nezajištěné. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: vás odhalit tajemství žítkovských bylin, vyzkoušet si kovářské řemeslo nebo si osvojit finskou techniku dokonalé relaxace. V Bílých Karpatech můžete přírodu, řemesla i místní tradice poznávat doslova všemi smysly. Pestrou nabídku zážitků připravuje společenství tvořivých lidí Stvol. Jak si z ní vybrat, poradí lektorka spolku Jana Tesařová už 1. října. Dopoledne. Těší se na vás Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. A je čas na aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Jitkou Kučerovou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké je aktuálně počasí v našem kraji?
2: Na obloze přetrvává jasno, takže podobně jako během dne teploty jsou teď nejčastěji tak mezi 18 až 22 stupni Celsia. Ve vyšších polohách tam už se malinko ochlazuje, tam už je třeba kolem 17. Vítr fouká od jihovýchodu nebo jihu a rychlostí jsou slabé.
0: Jaké počasí bude dnes v noci?
2: Pokračovat bude jasná obloha, tedy počasí bez oblačnosti, teploty, ty by během noci měly klesat, no a ty ranní nejnižší budou nejčastěji mezi 9 až 6 stupni Celsia, ale v údolích to může být na některých místech méně, kolem 4 stupňů, naopak na kopcích i často trochu více, kolem 11, a vítr ten bude foukat slabý od jeho východu až východu.
0: Co říká předpověď na zítřek?
2: Zítra bude pokračovat babí léto s jasnou oblohou, ale potom během odpoledne a večera by se případně možná mohla začít objevovat nějaká oblačnost, ale ona bude spíš jen menší a průsvitná, takže nebude slunečnímu svitu nijak zásadně bránit. Teploty budou v podstatě stejné jako dnes, ty nejvyšší odpolední 21 až 24 stupňů, ale vítr ten bude pofukovat oproti včerejšku a dnešku trochu více, zítra přes den mírný od jihovýchodu až jihu.
0: To byla tedy středa. Jak se počasí bude nadále vyvíjet?
2: Ve čtvrtek by mohlo být sice trochu více oblačnosti, ale zase půjde o oblačnost vysokou, více či méně průsvitnou, takže sice přes den může být až oblačno, ale ta průsvitnost bude důležitá, protože asi ten sluneční svit nebude zas tak výrazně tlumen, snad jenom chvílemi. Na teplotách se to nijak zásadně neprojeví, ty ranní budou mezi 12 až 9, v údolích to může být trochu méně, zase kolem 7 stupňů a přes den stále těch 20 až 24 stupňů. Celsia.
0: Říká Jitka Kučerová v Českém rozhlase Zlín. Děkujeme za to a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas pro vás připravil speciální vysílání. Každý všední den v 17:30 vám představíme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. A dnes, tedy v úterý 29. září, začínáme v Kroměříži.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde právě začíná speciál předvolebního vysílání. Blíží se komunální volby, naplánovány jsou na pátek a sobotu 9. a 10. října. V následující půlhodině se podíváme, kdo o hlasy občanů usiluje v Kroměříži. V okresním městě, které je známé památkami UNESCO, podle Českého statistického úřadu žilo na začátku letošního roku téměř 28 000 obyvatel. O hlasy voličů se letos v Kroměříži uchází 331 kandidátů ze 13 politických subjektů. Kroměřížské zastupitelstvo má 27 míst. U předvolebního vysílání Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková a mým hostem je teď redaktorka zpravodajství Blanka Kovandová. Dobrý podvečer.
3: Hezký podvečer.
1: Komunální volby 2026.
2: Blanko, co zásadního se v Kroměříži událo od posledních komunálních voleb před 4 roky?
3: Současné vedení radnice tvrdí, že do investic dalo rekordní sumu v historii města – 885 milionů korun za celé volební období. Investovalo se do modernizace sportovišť i budov základních a mateřských škol. Na různých místech města vzniklo asi 200 nových parkovacích míst. Město také navýšilo nákupem akcí svůj podíl ve společnosti Vodovody a kanalizace. Kroměříž je mezi ostatními městy Zlínského kraje unikátní v tom, že si sama spravuje síť sociálních služeb. Vznikla tady nová terénní služba Srdcem doma, nově rekonstruované prostory má i odlehčovací pobytová služba pro dospělé v domově Barborka. Velkým tématem je už několik volebních období výstavba nové sportovní haly, kterou blokují opakované obstrukce a stížnosti ze strany konkrétního aktivního stěžovatele. Současné vedení města projekt dotáhlo do fáze, kdy v srpnu získalo stavební povolení, které je ovšem zatím nepravomocné. Radnice také letos musela řešit situaci, kdy se část obyvatel Vážan chtěla odtrhnout od Kroměříže. Město pak působilo jako mediátor při těch jednáních a situaci se podařilo uklidnit a Vážany zůstávají. Kvůli náporu turistů je velkým problémem v Kroměříži parkování jak v historickém centru, tak i v jeho okolí.
2: Podívejme se tedy podrobněji na to, kdo v předchozích 4 letech Kroměříži vládnul.
3: V roce 2022 o hlasy voličů v Kroměříži usilovalo 14 stran a hnutí. Minulé komunální volby ve městě vyhrálo hnutí ANO 2011 se 7 mandáty před subjektem Jaroslav Němec nezávislý, který získal 4 zastupitele. Do zastupitelstva se dostalo ještě dalších 8 stran a hnutí, které získaly po 2 mandátech. Právo, Respekt, Odbornost, KDU, ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, Svoboda a přímá demokracie, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, Česká pirátská strana a OK Občané Kroměříže. Koalici na radnici tvoří ANO 2011, KDU, ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, OK Občané Kroměříže a ředitelka knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková, která opustila Zdravé Kroměřížsko. V 27 členném zastupitelstvu mají celkem 16 hlasů. Starostou je Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
1: Komunální volby 2026.
2: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Zlín teď s kolegyní Blankou Kovandovou z redakce zpravodajství společně představíme jednotlivé kandidátky do zastupitelstva Kroměříže podle čísel na kandidátních listinách.
3: S jedničkou jde do voleb Hlas pro Kroměříž, sdružení Hnutí Hlas a nezávislých kandidátů. Lídrem je Jaroslav Němec, ředitel školy.
2: Číslo 2 je Demokratická strana zelených za práva zvířat, tedy Sdružení Demokratické strany zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů. Lídriní je tu ekonomka Radmila Švejdová.
3: Trojku má KSČM, Alternativa pro občany, Sdružení komunistické strany Čech a Moravy a nezávislých kandidátů. Lídrem je ekonom v důchodu Jaroslav Adamík.
4: Číslo 4 to má Sdružení KDU ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Lídrem je gymnazijní učitel Pavel Motička.
3: Číslo 5 Svoboda a přímá demokracie, SPD. Lídr Marek Andrýsek, asistent manažera logistiky.
4: Číslem 6 je OK občané Kroměříže, Sdružení Zvuk 12 a nezávislých kandidátů. Lídr je radní města Jiří Kašík.
3: Sedmičku má První volba pro Kroměříž a místní části, Sdružení České pirátské strany a nezávislých kandidátů. Lídrem je vedoucí týmu strategického rozvoje Vratislav Krejčíř.
4: Číslo 8 jsou Svobodní. Lídr je automechanik Martin Zavadil.
3: Devítku má KM26, Sdružení sociální demokracie a nezávislých kandidátů. Lídrem je radní Karel Holík.
4: Desítku mají občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, tedy Sdružení občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů. Lídrem je tu živnostník Jan Hebnar.
3: Jedenáctku má Zdravé Kroměřížsko, Sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů. Lídrem je lékař Richard Kreml.
4: Číslo 12 nezávislý a lídrině referentka městského úřadu Eliška Recová.
3: Číslo 13 má ANO 2011. Lídrem je advokát a současný starosta Tomáš Opatrný.
1: Komunální volby 2026.
4: Abychom nemluvili jen o Kroměříži, možná bychom v rámci regionu mohli z pohledu dění na radnicích zmínit vývoj v Holešově.
3: Tam v roce 2022 volby vyhrála koalice pro Holešov s tehdejším starostou Rudolfem Seifertem a obsadila 6 mandátů. Stejný počet mandátů ale získalo i hnutí ANO. Seifert se stal znovu starostou, ale půl roku po volbách došlo k nečekanému politickému převratu. Zastupitelé starostu odvolali a na jeho místo nastoupil lídr ANO Milan Fritz. Město se pak do celostátního zpravodajství dostalo také protesty, které doprovázely snahu vedení města sloučit zdejší základní školy. Zastupitelé nakonec rozhodli, že školy nadále budou fungovat samostatně.
4: A v následujících minutách po písničce se budeme věnovat všem 13 subjektům, které kandidují v Kroměříži. Všem jsme poslali 3 stejné otázky týkající se města a jejich odpovědi rozebereme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín, ve kterém se věnujeme komunálním volbám v Kroměříži. U mikrofonu jsou Markéta Janíková
2: a Blanka Kovandová.
1: Kandidujícím subjektům jsme před letošními komunálními volbami položili 3 stejné otázky. Ty odrážejí aktuální i dlouhodobá témata, která mezi jeho obyvateli i politiky rezonují. První otázka se týká dopravy. Kroměříž chystá rezidenční parkovací zóny. Je to krok správným směrem? A jak se dá problém s parkováním řešit?
2: Tak současná koalice, ANO, sdružení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů KM26, kterou tvoří sociální demokracie a nezávislé osobnosti, ODS doplněná o kroměřížské osobnosti a OK občané Kroměříže, které tvoří sdružení Zvuk 12 a nezávislí kandidáti, považuje rezidenční zóny za krok správným směrem. Je pro ně ale důležité, aby se zavedením souhlasili lidé v dané lokalitě a doplnění také o další kroky, jako jsou záchytná parkoviště. Zatím jsou zóny naplánovány jako pilotní projekt na jednom ze sídlišť a měly by zvýhodňovat právě místní obyvatelé. Radmila Švejdová, lídr za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat, se zónami souhlasí, ale dodává právě i to ale, že se musí hledat další možnosti, například parkovací domy, což v odpovědi zmiňuje i lídr SPD Marek Andrýsek. Eliška Recová z nezávislých i Richard Kreml ze Zdravého Kroměřížska zmiňují potřebu záchytného parkování na okraji města s návazností na MHD.
1: Je někdo z kandidujících lídrů vyloženě proti zřizování rezidenčních parkovacích míst?
2: Ano. Jaroslav Němec z Hlasu pro Kroměříž, který odpověděl přímo, cituji, za nás ne. Máme plán, jak zvýšit kapacitu jiným způsobem. Vratislav Krejčíř z první volby pro Kroměříž odpověděl, že samotné zóny situaci nespasí a úspěšné zavedení se musí opírat výhradně o tvrdá data z dopravních průzkumů a pasportizace míst. Kandidát za KSČM Alternativa pro občany Jaroslav Adamík uvedl, že parkovací zóny jsou jen aktuální řešení. Správný směr jsou podle něj věžové automatizované parkovací domy. Ty zmiňuje i Marek Andrýsek z SPD. Martin Zavadil ze Svobodných navrhuje raději možnost pronájmu garantovaného parkovacího místa na jeden rok za férovou cenu a výstavbu parkovacích domů a rozšíření parkování na městských plochách.
1: Tolik tedy k tématu parkování v Kroměříži. Odpovědi všech kandidujících subjektů v tomto okresním městě jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Zlín, zlin.rozhlas.cz. A po písničce už přejdeme na druhou otázku, která se týká dostupného městského bydlení.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: fondest hopes now rest in you. Remember, there's nothing you can't do. So believe.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín ke komunálním volbám v Kroměříži. Kandidátům do zastupitelstva jsme položili tři otázky. Ta druhá zněla takto. Jaká bude vaše politika v oblasti dostupného městského bydlení?
3: Kroměříž se řadí mezi města s nadprůměrně starým obyvatelstvem. Konec konců jako celý Zlínský kraj a dostupné bydlení je jedním z kroků, jak tento trend zvrátit a nalákat mladé lidi, kteří by tu demografickou křivku postupného stárnutí populace obrátili a nebo aspoň vyrovnali.
1: Komunální volby 2026.
3: Lídři stran, které tvoří stávající koalici na kroměřížské radnici, tedy Tomáš Opatrný z ANO, lidovec Pavel Motička, Karel Holík z KM26, Jan Hebnar z ODS a Jiří Kašík z kandidátky OK Občané Kroměříže, v odpovědích zmínili, že dokončili nové startovací byty v Havlíčkově ulici a modernizují stávající bytový fond, ve kterém udržují sociálně přijatelné nájemné, výrazně nižší, než je tržní nájem. Hotový je i projekt na městské bydlení v ulici Lutopecká, kde má v první fázi vzniknout až 60 městských bytů, především pro rodiny s dětmi. A zároveň hledají zdroje na projektování další etapy. Zároveň město myslí právě i na seniory a stárnutí populace, a to výstavbou nových domovů pro seniory v lokalitách Račín a Terezov.
2: A jak se na problematiku dívají také lídři dalších kandidátek?
3: Richard Kreml ze Zdravého Kroměřížska řešení vidí v družstevním bydlení s podporou města, stejně jako Martin Zavadil ze Svobodných. Lídři SPD a strany DSZ za práva zvířat zmiňují potřebu nové výstavby. Eliška Recová z Nezávislých mluví o podpoře městského a družstevního bydlení formou dostupné výše nájmu. Je podle ní potřeba stavět rychle a transparentně a nezvyšovat poplatky za daň z nemovitosti. Vratislav Krejčíř z první volby uvedl, že je důležité maximálně využít dotační tituly pro novou výstavbu a cíleně vykupovat byty na komerčním trhu a tím rozšiřovat bytový fond města. Jaroslav Adamík připomíná, že mladí lidé většinou na koupi bytu finančně nedosáhnou a je potřeba vytvořit systém přidělování. Jaroslav Němec zmiňuje kromě podpory výstavby nutnost udělat revizi smluv a u nově přidělovaných bytů uzavírat smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení. To dává městu podle něj větší flexibilitu a nástroj pro kontrolu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále je s vámi volební vysílání Českého rozhlasu Zlín. V dnešním speciálu se věnujeme Kroměříži. Kandidujícím subjektům jsme položili 3 stejné otázky a s redaktorkou zpravodajství Blankou Kovandovou jsme probrali odpovědi lídrů na téma parkování ve městě a dostupnosti městského bydlení. Kroměříž je město bohaté na památky. Třetí otázka tak byla jasná. Využívá podle vás Kroměříž dostatečně svůj turistický potenciál s památkami UNESCO? Jak zařídit, aby turisté ve městě zůstávali déle?
2: Lídři kandidátek se v odpovědích shodují v tom, že je co zlepšovat. Případně odpověděli, že město svůj turistický potenciál naplňuje jen částečně. A u této otázky si dovolím projít odpovědi individuálně opět podle přidělených čísel. Lídr kandidátky číslo 1 Hlas pro Kroměříž Jaroslav Němec uvedl, že hlavní bariérou jsou podle něj poloha mezi silnými městy Brnem a Olomoucí a nedostatek větších hotelů pro kongresovou turistiku a také slabá nabídka služeb po zavírací době památek. Radmila Švejdová z Demokratické strany zelených za práva zvířat na otázku neodpověděla přímo, jen vypočetla atraktivní památky a akce s tím, že určitě doporučuje návštěvu Kroměříže. Lídr kandidátky KSČM Alternativa pro občany Jaroslav Adamík uvedl, že na vině je malá dostupnost ubytování a atraktivnost využití času pobytu mimo prohlídky památek. Pavel Motička, lídr sdružení KDU-ČSL TOP 09 a nezávislých, v odpovědi uvedl, že Kroměříž loni navštívilo o 73 tisíce lidí víc než v předchozím roce, což není špatné číslo. Další příliv těch, kteří by se zdrželi déle, by mohlo zajistit splavnění Baťova kanálu. Obecně pak ve městě podle něho chybí větší hotel. Marek Andrýsek, lídr kandidátky Svoboda a přímá demokracie, odpověděl, že Kroměříž svůj potenciál dostatečně nevyužívá a i proto má SPD v programu opětovné zřízení odboru cestovního ruchu. OK, občané Kroměříže, sdružení Zvuk 12 a nezávislých kandidátů a lídr Jiří Kašík zmínil omezené ubytovací kapacity. Podle něho nestačí jen propagovat památky UNESCO, ale je potřeba více akcentovat outdoorové aktivity v blízkém okolí anebo lokální gastronomii.
0: Komunální volby 2026.
2: Lídr sdružení České pirátské strany a nezávislých kandidátů, které kandiduje pod názvem První volba pro Kroměříž, Vratislav Krejčíř, uvedl, že Kroměříž stále doplácí na nedotáhnutý městský koncept cestovního ruchu. Cestou je rozvoj večerní kultury, kongresové turistiky nebo nabídka zážitkových balíčků. Lídr svobodných Martin Zavadil chce posílit prezentaci města o cílené kampaně pro různé typy návštěvníků, jasnou vizuální identitu, která Kroměříž odliší od ostatních měst a navrhuje jednotnou turistickou kartu, která vše propojí. Lídr KM26, Sdružení sociální demokracie a nezávislých kandidátů Karel Holík uvedl, že do budoucna by pomohlo napojení na Baťův kanál. Lídr kandidátky ODS a kroměřížských osobností Jan Hebnar uvedl, že město do budoucna potřebuje více celoročních akcí, kvalitnější gastronomii, společnou propagaci památek a lepší nabídku pro rodiny. Za zdravé Kroměřížsko, sdružení strany zelených a nezávislých kandidátů, lídr Richard Kreml napsal, že pro zlepšení chtějí zavést turistickou kartu pro ubytované návštěvníky. Příležitost vidí v rozvoji lázeňství a wellness. Lídrině nezávislých Eliška Recová uvedla, že město hlavní památky v Kroměříži nevlastní, takže jeho úkolem je zařídit návštěvnický komfort, čisté, bezpečné město, kde turista zůstane kvůli večernímu programu. Ten dělají hlavně spolky, kluby, galerie a místní podniky, které je třeba podpořit. Podle současného starosty a lídra kandidátky ANO Tomáše Opatrného další návštěvníky do města přiláká prodloužení Baťova kanálu. Další pobyty mohou zajistit volnočasové areály nebo rozvoj cyklostezek.
1: A já už jen dodám, že plné znění odpovědí najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, zlín.rozhlas.cz. Takové tedy byly odpovědi na tři otázky, které jsme položili uskupením, která kandidují v Kroměříži. Předvolební speciál končí připomínkou, že volby do zastupitelstev obcí a měst i třetiny senátu se konají 9. a 10. října. A Český rozhlas Zlín i jeho redakce zpravodajství bude u toho. Předvolební speciál z Kroměříže končí a za pozornost vám děkují Markéta Janíková a Blanka Kovandová.
2: Naslyšenou a hezký večer.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil,

0: dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hrát.

0: když hra pravidla nemá. Rozuměl?
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: V Brumově Bělnici na Zlínsku začala další etapa rekonstrukce hlavního silničního tahu. Karolinka na Vsetínsku dokončuje opravu základní školy. Extrémní počasí tuzemským zelinářům způsobilo škody zatím za téměř 700 milionů korun. Přes noc a ráno čekejte jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 4 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Oprava silnice 1/57 v Brumově Bělnici se přesunula do třetí etapy. Týká se úseku od odbočky k základní škole až po hospodu u Žida. Semafor umístěný před domem dětí a mládeže řídí provoz vozidel přijíždějících od Štítné nad Vláří i od svatého Štěpána. V tomto místě může docházet ke komplikovanějším dopravním situacím, zejména při průjezdu větších vozidel a kamionů. Město tak žádá řidiče o zvýšenou pozornost a ohleduplnost. Karolinka na Vsetínsku dokončuje rozsáhlou opravu základní školy. Jde o letošní největší investici města, která vyjde na víc než 44 milionů korun. Dělníci ve škole pracují od začátku letních prázdnin. Kvůli opravám proto děti začaly nový školní rok až 8. září.
8: Dělníci teď mění elektroinstalaci ve druhém patře. Škola dostane nová světla, rozvody i školní rozhlas. Úplně předělávají také kuchyni s jídelnou. Hotové prostory jídelny i opravené třídy si můžou lidé prohlédnout během slavnostního otevření 7. října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla víc než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Kvůli tomu klesne letos podle srpnového odhadu Zelinářské unie zemská produkce zeleniny zhruba o 30%. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut, informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení, cizinecká policie, nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
9: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
7: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze a o den později v Brně.
1: Počasí.
7: Na území našeho regionu bude v noci a k ránu dále jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů, v údolích při slabém větru čekejte kolem 4 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: Kvůli požáru autobusu je dočasně kyvadlový provoz na hlavní silnici v Lutonině na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná totiž Morava krásná zem. Ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

Tak to byla polka Pavla Svobody Prostárků v podání Láca Ranky. A ta taky odstartovala tu druhou hodinku Moravy krásné země. No a u jejího poslechu vás stejně jako v poledne vítá Ivana Slabáková. No přátelé, a k svátku stále ještě můžete naším prostřednictvím popřát všem Michalům. A to nejen u nás, ale také na Slovensku. A nezapomeňte, že na Slovensku slaví také Michaela, krásné dívčí jméno. Tak ještě jednou blahopřejeme. Telefonní číslo, na které můžete volat 726

0: Děkuji vám moc a někdy zase naschledanou.
1: No paní Jano, budeme se těšit někdy zase naslyšenou. Mějte se hezky. A mám tu ještě jeden telefon. Dobrý večer. Haló, haló, tady Morava krásná zem, s kým mluvím? Ale, málem jsem se lekla. Je tam někdo u telefonu nebo pouze muzika? Haló, haló, takže já se omlouvám, takhle se to nedělá a zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Já vás také vítal, volám vám bratě Řezniček, kněž Pola, prosím vás pěkně. Nechám zahrát ještě Vaškovi Jurtíkovém ze Strání, byli jsme spolu na vojně, ke včerejší svátku. Všechno je nejlepší. Děkuju.
1: No výborně, ve Strání, to jsou samý dobří lidé. Mám tam spoustu kamarádů a kamarádek.
2: Paní Sabáko, máte pravdu, no.
1: Dobře, takže zahrajeme do Strání. Jo. Mějte se hezky, nashledanou. No, zahraje Dambořanka a ten valčík se jmenuje Přes pole nepůjdu.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak paní Aničko, promiňte, to byla taková dlouhá pauze, tak se vám do toho skočila. Tak teď to vaše přání.
1: Děkuji. Dnes má svátek váš věrný posluchač Michal Kiš z Nového Přerova. Vše nejlepší, hodně zdraví, přeje manželka Anna s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Děkuji, pěkný den všem posluchačům.
0: My blahopřejeme taky, mějte se hezky, nashledanou. No a komu popřeje pan Oldřich Nechvátal z Holasic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i posluchačům. K tomu dnešnímu svátku Michala chci popřát panu Michalu Tomanovi z Hodonína. A on včera měl i narozeniny a to jsem se nedovolal, takže přeji i k těm narozeninám, nebo především k těm narozeninám a k tomu dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se daří v podnikání.
0: A k tomu potřebuje hlavně to zdraví.
2: Přesně
0: a taky to štěstí, to jste popřál hezky, pane Holdo. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a další směsí písniček je tu připravená Zdounečanka. A odkud budou? No samozřejmě ze Zdounek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Zdounečanka a směs krásných písniček ze Zdounek. A já tu mám další telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý večer.
1: No, tady je hotový Emil, Třebenice. Vážení přátelé, dobrý podvečer. Zdravím celou redakci Českého rozhlasu Brno a všechny posluchači. Prosím vás, paní Slaváková, o pěknou písničku pro skladatele Toníka a nebo Antonína Perničku, který se dnes dožíval krásného životního jubilea. Toníku, přeju ti vše jen to krásné, pevné zdraví, štěstí, mnoho lásky a pohody. Přeji ti ještě mnoho inspirace a nespočet krásných moravských písniček. Tvoje krpěkné písničky provází jej a láska a naši krásné Moravy a jsou bázámem na duši. Co písnička, to srdcovka. To je Emil Hotový.
0: Teda teď jste řekl velkou pravdu. Přesně jste vystihl ty Toníčkové písničky. Mně se na něm vždycky líbilo to, že on vlastně začínal u Popíku, že? A psal prostě pro populár. No a potom, a víte vy vůbec, kdo toho Toníčka zlomil k tomu, že začal psát pro dechovku, víte to?
1: No, já nevím, jestli to byla manželka se Zuzana, nevím.
0: Ne, Irenka to nebyla, byl to Vojta Horký ze Stříbrňanky, no, přesvědčili, natočili krásné CDčko s jeho písničkami. Prostě on má v každé písnice to srdíčko a všechny ty písničky o lásce, tak ty jsou pro Irenku. Já jsem vždycky říkala, Irčo, já ti to tak závidím, protože z toho čiší prostě ta láska a všecko to krásné. My už jsme mu taky přáli v poledne Toníčkovi, tak ještě jednou zdravíme Toni i Irenka. Neozval se, já se mu ozvu sama, už jsem ho dlouho neslyšela. Je v pohodě, že?
1: Ano, zatím ono tak měla být na nějaké operaci.
0: No ale Toníček zvládne všechno. Operace, neoperace. Určitě, tak jestli Toníčku si po operaci, tak my ti všichni přejeme brzké uzdravení. Nejsi sám. Tak.
1: Ano.
0: Ano,
1: tak vám děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky. Naschledanou. A já tu mám, přátelé, jednu vzpomínku. Prosíme o vzpomínku na naše tři Václavy, a to tatínka, pana Václava Hladkého, kováře z Orlovic, a jeho dva syny, rovněž jménem Václav. Zároveň bychom chtěli poslat písničku do nebíčka i naší mamince, paní Marii Hladké. Děkuje dcera Alena a syn Josef. Tak Toníčku, bude to písnička, tedy i pro ty Václavy, o kterých píše paní Alena a pan Josef pro jejich maminku. Je to krásná písnička, kterou za doprovodu Brolnu zaspívá Jindra Hovorka mladší, taky František Černý a mužský sbor z Kyjova. Chvála Bohu, že jsem se narodil.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A já tu mám pro vás, přátelé, pozvánku, a sice nakrojové hody, které se konají o tom 4. a 5. října. Teď já už jsem byla zase v listopadu, tedy 4. až 5. října v Charvátské Nové Vsi. A jak vypadá program v neděli 4. října v 9 hodin vše svatá, ve 14 krojový průvod, o 16 hodin po odpolední zábava a 21 hodin večerní zábava. No a v pondělí 5. října začíná hodový den mší svatou v 8 hodin a 30 minut, 10.30 dopolední zábava, od 14 hodin opět krojový průvod, v 16 hodin odpolední zábava a v 21 potom večerní zábava. A pozor, v sobotu 3. máje bude ruční stavění máje, začne v 17 hodin, a prosí všechny silné chlapy, aby přišli do Charvátské Nové Vsi pomoct. Kdo to viděl, tak ví, že to není žádná legrace. V Charvátské Nové Vsi se na vás, přátelé, nakrojované hody těší, a pozor, hrát bude dechová hudba Zlaťulka. No a než si pustíme další písničku, ještě další přání. Zahrajte prosím písničku pro kamaráda z vojny, pana Mirka Pošvece z Lipové u Slavičína. Jen pro radost, má prý nějaké zdravotní problémy, tak mu přejeme hodně zdravíčka a zase zdraví. A to vám, pane Mirku, přejí kamarádi. Určitě víte, kteří z vojny, Klatovi 1971-73. A písnička bude patřit taky vaší manželce. Tak tolik přání a teď už tu faranka. Neženíme se, kamarádi.
0: Český rozhlas Zlín.

No, milí přátelé, a je tu další vzpomínka. 29. září roku 1901 se narodil muzikant a skladatel Václav Horák. Jeho hudebním nástrojem byla horna, tedy lesní roh, a byl hornistou Olomoucké filharmonie. No a právě z muzikantů Olomoucké filharmonie založil Novosadovskou dechovku a byl samozřejmě i jejím kapelníkem. Měli na svém repertoáru právě orchestrální skladby, kterých pan Václav Horák napsal opravdu hodně, ale tou nejznámější a nejproslavenější a nejoblíbenější je bezesporu valčík Návrat z Francie, který vám jako vzpomínku na pana Horáka zahraje Tůfaranka. Návrat z Francie.

0: Tak to byl slavný valčík Václava Horáka, Návrat z Francie, který zahrála Tůfaranka. No a já už mám u telefonu pana Zdeňka z Podivína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Slabáková, já přeji vám všechno nejlepší a pevné zdraví a děkujeme za to, že jste se nám mohla vrátit k mikrofonu, ale ztratila se nám paní Šembeková, pan Káčer a pan Kneisel.
0: Oni se nestratili, pane Zdeňku.
1: Od mikrofonu.
0: No od mikrofonu, no tak to víte. Nemoci nechodí po horách, ale po lidech. Ona Věruška se nám vrátí. Jaroušek neustále pracuje. Nebojte, tady je všechno v pořádku, pane Zdeňku. Vůbec nemusíte mít obavy.
1: Děkuji. Zahrát i krásnou písničku, co by vzpomínku mimo takový Václavu Řízemu z Rakvy. Dnes je to přesně 100 roků, co se narodil a jste znali z Rakvičané, tak můžete vzpomínout. A můžete vzpomínout i jeho kamaráda Benu Ochmana. To byli takový přátelé, moje starost, tvoje starost, tvoje starost, moje starost.
0: Ano.
1: Úžasní lidé, lepší přátelství a kamarádství jsem nepoznal.
0: No.
1: Takže děkuju za krásnou písničku a vám všem za tichou vzpomínku.
0: Tak a my taky děkujeme za zájem o naše vysílání. Je vidět, že pečlivě sledujete, to nás těší. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a napsal taky Honzík Buřil, že 29. září 1981 na rozptylové loučce měli rozptyl manžele Jana, Anna a Jan Varmužovi. Paní Anička se narodila v Kořenci a pan Jan, ten se narodil v Čejkovicích a oba potom bydleli v Brně. Vychovali 3 dcery a 2 syny. Paní Anička tedy velice brzy ovdověla. V mladém věku měla pouhých 52 roku, ale pozor, dožila se celých 100 roků a taky měla velkou radost ze spousty vnoučat a pravnoučat. Paní Anička měla taky 2 sestry. Provdané to byla paní Parolková a paní Střížová, ale bydleli na Drahanské Vysočině. No a pan Jan, ten měl nejvlastního bratra Herzána. Na manžele Varmužovi vzpomíná pravnuk Honzík. Tak tolik vzpomínka a já tu mám ještě bych chtěla poděkovat panu Čechovi Jaroslavu za krásná slova, pane Jaroslave, velice si jich samozřejmě vážíme. A co to bude tentokrát? Bude to písnička, která taky poputuje do Nových Bránic pro Petra Badina, který nedávno oslavil 50. narozeniny. Peťánku, tu písničku ti posílají všichni, kteří tě mají rádi. Jmenuje se Už mě koně vyvádějí a zahrají Jižani.
2: Český rozhlas.

To byli Jižani, Václav Břihák a známá lidová Už mě koně vyvádějí. A je tu poslední přání. Dnes má svátek pan Michal Pečiva z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To přejí manželka Iveta, dcera Evička, syn Tomáš s Monikou a David, taky maminka Alena, bratr Honza s rodinou a rodina Uhrová. S další písničkou je tu připravená Kotáranka, Ty skleněný džbánku.

Svižná polka a kotáranka a ještě pozvánka od Frištátské Javořiny, která vás, přátelé, zve na třetí ročník akce Zahraj nám muziko. Koná se 3. října, tedy tuto sobotu v 19 hodin v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Zahraje Frištátská Javořina, dechová hudba Javorinka a folklorní soubor Malé zálesí. Moderuje Pavel Vacek. No a teď už záhorskou dědinu a studiová dechová.

Krásný valčík Adama Hudce s textem Miroslava Irši, který, jak jste sami slyšeli, zaspíval Joška Černý a Karlíček Hegner. No přátelé, krátce po 19. hodině začíná pořad Na pěknou notečku. A pan Jan Káčer pro vás vybral z širokého repertoáru lidových písní, ve kterých se objevují barvy a barevnost, takže poslech pořadu Na pěknou notečku bude určitě stát za to. Tak v tuto chvíli už posloucháte bezejmenou polku, kterou hrají Bojané. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám krásný zbytek večera.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Firma Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Povodí Moravy nemůže upravit úsek Rožnovské Bečvy nad Rožnovem. V Rožnově pod Radhoštěm. Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Přes noc a ráno čekejte jasno a nejnižší teploty budou kolem 4 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Protipovodňovou stavbu v lokalitě Prameniště nad Rožnovem pod Radhoštěm zastavilo odvolání ochránců přírody. V místě chce povodí Moravy upravit koryto Rožnovské Bečvy, která se zařezává do břehu a blíží se ke svahu. Ten se sesouvá. Odvolání podal spolek ČSOP Orchidea Valašsko, říká Radek Špatka z povodí Moravy.
2: Posudky potvrdili, že svah je opravdu nebezpečný, potvrdili taky, že naše řešení je potřebné a kvalitní. Přesto se spolek odvolal, což nás překvapilo. Stavba se tím výrazně odsunula a teď vlastně nevíme, kdy budeme moci zahájit. Toto místo je tak pořád nezabezpečené, kdyby přišla další povodeň. Je to hazard s majetkem a zdravím lidí v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Jiří Pavelka ze spolku Orchidea Valašsko ale argumentuje, že existuje ještě lepší řešení, které by bylo šetrnější k přírodě. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
3: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu vyzvou ve 20:45 Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy podlehli domácím 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkové fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
0: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání scházet bek Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Informovala o tom Evropská fotbalová unie UEFA. Počasí. V našem regionu bude v noci a k ránu dále jasno, nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů. V údolích při slabém větru čekejte pouze kolem 4 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po požáru autobusu je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem na hlavní silnici v Lutonině na Zlínsku. Dále mělo nehodu osobní auto s cyklistou na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný poslech následujícího pořadu Na pěknou notečku vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pieknú notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Lidské oko dává možnost postřehnout úžasné spektrum vlastností, tvar a proporce, pohyb a barevnost. Prostřednictvím zrakového vnímání si člověk vytvářel podstatnou část svých představ o vlastnostech předmětů, rostlin, zvířat, osob nebo jevů i o vztazích mezi nimi. Všímal si přirozené barvy prostředí, které jej obklopovalo. Pozoroval pravidelnosti i abnormality barevnosti, vyvozoval zákonitosti, které se snažil formulovat, fixovat a předávat jako skupinovou zkušenost v rámci svého společenství. V průběhu staletí se vnímání a symbolika barev v lidské společnosti měnila. V lidových představách byly barvám přisuzovány různé významy, jejichž odraz nacházíme v hmotných dokladech, artefaktech výtvarného projevu venkovského obyvatelstva, ale i ve folkloru. Barvy a barevnost se nám objevují i v lidových písních, kterým bude dnešní pořad věnován. Zpívá Vlasta Gricová za doprovodu cymbálové muziky Viléma Zahradníka. Ničím nerušený poslech přeje Jan Káčer.

Barva má mnoho významů, kterými disponuje český jazyk. Může jít o tyto vlastnosti. Hmoty vnímané zrakem, barvící látku, souhrn akustických vlastností hlasů či tónů, symbol nebo odznak příslušnosti k nějaké skupině, zezření či zdání nebo přirozené zbarvení pleti. Zpěvní repertoár mužů a žen se odlišoval. Ženy zpívaly především písně svatební, balady, legendy a zpěvem se bavili při práci. Muži se uplatňovali nejvíce před muzikou spijáckými, žertovnými, vojenskými či rekrutskými písněmi. I tento fakt ovlivnil jejich textovou podobu, nikoli však na úrovni barevného pojmenování. Z jistotou lze říci, že barevných metafor užívá nejčastěji milostná lyrika. Kvůli zažitým slovním spojením a obrazům však není na místě přesvědčivě tvrdit, že by například ženy užívaly v textech více barevných pojmů než muži. Zpívají sestry Osičkovi za doprovodu sólistů Ondráše a po nich ženičky z Hluku s Petrou Hrubošovou.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Mezi nejfrekventovanější barvy v lidových písních patří zelená, černá, červená, bílá, vraná, zlatá, sivá, modrá, tmavá, bledá nebo obecné pojmenování malovaná. Tato posloupnost ovšem nemůže být sestavena napevno, neboť i přes občasné odchýlení jsou texty lidových písní postaveny na ustálených spojeních a výrazy se navzájem nepodmiňují. Na první místo se dostala nejfrekventovanější zelená, v popředí stále figuruje černá, která se však roztříštila do tří odlišných pojmů s různým pořadím. Na třetí pozici zůstává červená, teprve za ní je výraz pro bílou. Zcela zmizel pojem pro žlutou, naopak pořadí bylo obohaceno o výraz zlatá, který jej nahradil. V řetězci chybí také označení šedá, namísto něj se objevuje termín sivá. Ten lze postavit na stejnou úroveň jako pojem modrá. Pro minimální zastoupení v lidových písních byla podobně jako žlutá z pořadí odebrána pojmenování pro hnědou a růžovou a výrazy oranžová a fialová nebyly zahrnuty vůbec. Zpívají Jožka Severin s Boženkou Šebetovskou za doprovodu Slávka Jakubíčka a po nich muzika Danaj se solistkou Magdou Můčkovou.

Ustálená slovní spojení a metafory jsou základem lidové poezie. Jak dokazují různé výzkumy, konkrétní výrazy pro barvy se liší regionálně či zcela individuálně podle potřeby autora. Sami sběratelé obdivovali právě spontánnost a okamžitou improvizaci lidových zpěváků. V úvodech mnohých písňových sbírek i v obecných pojednáních je popisována těžká práce sběratelů, jimž mnohdy nebyla požadovaná píseň zaspívána. Stejně jednalo se o odchylky hudební i textové, vycházející z momentálního myšlenkového naladění. Lidoví pěvci využívali právě jednoduchosti v oné zakonzervované ustálenosti, kterou však dokázali vyspívat vše, co měli na srdci. Tato psychologická schopnost se projevuje právě v textech lidových písní. Další rozšiřující informace k jednotlivým barvám, především k červené, modré, zelené či bílé, by si zasloužily samostatný pořad. Tak o nich zase jindy. Na závěr nám zahraje cymbálová muzika Jiřího Janouška s Martinem Hrbáčem. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný večer.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: Tak to byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor. Kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii takhle podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naši romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme výjimečný a odlišný.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně romsky a tak už od malička, jak v naší rodině, mezi sebou mluvíme romsky než česky.
2: Patriku, vy jste se dneska zúčastnil workshopu.
8: Líbí se mi tady.
2: Dozvěděl jste se něco o romské historii?
8: Jo, dozvěděl.
0: O projektu Most k lepší budoucnosti. A to je pro dnešek vše. Palika Rauhojsanas Adedžives Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
9: čtvrt hodina.
10: Český rozhlas zprávy.
11: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
12: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
11: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
13: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Patrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
14: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
11: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4. Počasí. Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
10: Alex a host.
15: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, tak to samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka. Tak
1: určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který

0: jdete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
1: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
0: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samé jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
1: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl Björn Borg. On
0: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
1: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem a to i během písničky a my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává a tak dále, ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face, ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože jak jsem zmínila McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: Tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak to začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka. To byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát. Jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající pro ho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte. Že jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u tom míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále a je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále, to všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten v poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole, a já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil v nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takový i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měl v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl. Jo?
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuranej, že? Vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama lobama a krátkejma měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to samý. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hrá líp, někdo hrá hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis. Jo? Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to, už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte,
1: je to, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevyjde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plán dnešní tenis je vodasanci. Hodně vodasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: Je
0: to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no, protože tenkrát mě tam ošedili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za 2 roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektujou ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jak by se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo?
0: Lidi a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký a já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, že to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval jenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětském svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když dal Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a Hol si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrali ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nebo ve druhém kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, tak
1: něco? No, seniory jsem hrál od 45 do 60.
0: No, tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom to, případě.
1: Tomu se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo. To sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měla všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano, ta, ano, ta, ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Ten vy jste někdy něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný ty lidi prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi stupňuje tlak na toho hráče samotného, no, že tak, tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu.
1: Většinou se snažím na každém zápasu být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že tu máte vlastně dědičné tu lásku ke Slávi.
1: Ano.
0: Sešívaným.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žádali na Čechy, tak prostě žádala Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balón, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme porazili. Že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledonu na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo. Jako, jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte do přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra,
1: to stejné jako v tenise. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pragmatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Česká školní inspekce letos na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních i středních škol. Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav tamního náměstí Republiky a počasí v České republice zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Letos na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
4: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
4: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grant, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
7: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3.
0: Počasí.
4: V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D5 Plzeň Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. a 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbóny, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama.

0: Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhotský na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza, údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten Bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhotský v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
1: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
2: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem a teď boty.
3: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
4: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy, exkurze, vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
2: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
5: Můžeme se svíct, víte. Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
2: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
5: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
2: A už z toho koukám ven.
5: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
2: Takže sahnu si pro sluchátka.
4: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
5: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
2: A teď mě ještě čeká čištění bot. To čistí podrážku.
4: Jen lehce.
5: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
2: Je tady to lepilo.
4: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase dočištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umejt si ruce, použít dezinfekci a můžeme vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
2: A to už bude opravdu všechno.
4: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromát, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na chladicím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za šlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou, medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa izo, kdy nepoužíváme cukr, syrup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy? Vy byste řekla?
2: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu, a tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
4: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
2: Tam už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
4: Každým krokem je ta hmota chladnější.
2: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
4: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtu a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
2: Když se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
4: Tady už jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
2: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
4: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
2: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
4: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
2: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
4: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
2: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balícím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balícímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balíčka zabalit.
4: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. Uh-huh. To je tradiční balení.
2: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
4: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
2: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Kniesl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolady nechali opoziční kluby, a to kvůli hospodaření České republiky a možnému střetu zájmů českého premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle Kupky doplatí budoucí generace.
3: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
2: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
4: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenský soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
2: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
5: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové.
0: Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla ovšem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli... promiňte, Vlastíku, já se ho rovnou zeptám. Já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc. Platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské...
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínko, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzana si, Zuzalka, nebo jak jste říkali,

0: ideálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. No. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
1: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na, jako na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodského a že on je hroznej, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří.
0: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milosťá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milosvěhá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
1: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
2: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
5: Očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
5: A proč právě tyhle motýly?
6: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
5: Jedovatí motýly?
6: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
4: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
6: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
4: Zajisté.
6: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
4: Zabíjí?
6: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
5: Životu nebezpečný?
6: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
5: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
6: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
5: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
6: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
5: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
6: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
5: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
6: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
4: Záhada toť výzva. No,
6: snad pro vás.
4: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
6: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
7: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
6: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
7: Musíte vrtat?
6: Trochu, ale nebude to bolet.
7: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
6: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
7: Dohodnout s vámi menší obchod.
6: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
7: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
6: Nechápu.
7: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
6: Transplantáty, myslíte?
7: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
6: No a proč, nepřišel sám?
7: Nemůže.
6: Jeho jméno, prosím?
7: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
6: Chápete, pane, mou situaci?
7: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
6: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
7: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
6: Pozdravujte svého přítele a věříte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
4: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
6: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
4: Jak vypadal ten člověk?
6: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
4: Ale?
6: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
4: Odmítl jste?
6: Naléhavé případy neodmítám.
4: Kdy přijde?
6: Zítra v 17:30.
4: Vyjednal si ten termín?
6: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
4: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
5: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
6: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
4: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
6: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
4: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
6: Se zločinem?
4: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
6: Co byste mi tedy radil?
4: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
6: Nechápu, co má společného.
4: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
6: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
4: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
5: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
4: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
6: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
7: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
6: Nebylo třeba.
7: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
6: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
7: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
6: Jak si přejete, pane?
7: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
8: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
7: Jakou roušku?
8: Co jí máte kolem krku?
7: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
8: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
7: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
8: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
7: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
8: Přece naschledanou, pane.
4: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
5: Zase?
4: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
5: Opravdu?
4: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
5: Jsou to snad ty majky?
4: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
6: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
4: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
6: A? Komisař?
8: Pojďte dále, pane komisaři.
9: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
4: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
9: A, můžete mi říci, pane Holmes...
4: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
6: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
9: Znáte dobře toho pacienta?
6: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
9: To je zvláštní, parbleu.
4: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
9: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
4: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
9: Pravděpodobně.
6: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
9: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
4: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
9: Cože?
6: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hilézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha. Pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
9: Parble, ale já stále nerozumím.
4: Roušku, na níž byly chloupky Hilesiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
9: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
4: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
9: Pánové, mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
5: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
9: Proč?
5: No trochu masti na bolesti od majek.
9: Oho.
5: Ten muž vám bude vděčný.
6: Proti Hilézium se mi to velmi osvědčilo.
9: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
4: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
9: Oh, lala.
4: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
9: Skutečně? Nedávno začal bolet.
6: Budu se těšit, pane komisaři.
9: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
4: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
5: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
6: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
5: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
6: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
5: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
6: Necháme jejít ještě kočtvrt hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
5: mávl packou Pérko. Kočminuty utíkaly a zrovna kočvteřinu před kočtvrt na 1 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
6: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
5: Jenže v tom došla kočvteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 17603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se:
6: co budeš dělat teď, Damiáne?
5: A kocourek Damián povídá:
6: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
7: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme jenom jednoho.

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny, a já zase klukoviny.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mm-hmm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Uh-huh.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe, jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že, bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní Ivetu.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další
1: ano,
0: volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství se celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a těch je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A tam jsme se viděli. Jednou je, on měl danou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli tak, jste si, rozuměli jste si, no a to není určitě po každé, že jo, to je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on, mám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domu, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se podruhé vdala.

0: chtěli a měli jsme si pořád učení právě.
1: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
0: určitě,
1: a měli jste si co říct.
0: Stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byla, byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním z té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří. A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsme na pokoji sám. A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem ho poslala. A on, myslím, pěti dopise, ona jim je psal z toho leža, v té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle leža to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala a dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme, tím bylo mi 36 a mě bylo 38.
1: No tak to opravdu jste se, tolik, jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
0: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
1: Vám tež.
0: A mějte se moc pěkně.
1: Taky,
0: a
1: taky.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, tak se to střídalo. A po 3 letech jsme se

0: starý a vydrželo nám to 60 let.
1: Diamantová svatba. Hmm.
0: Ano, máme dvě děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělal, dělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku.
1: Aha.
0: A dcera, ta vystudovala vysokou, strojní inženýr a vede si velmi dobře, velmi dobře.
1: Tak z nich máte radost. Jsem,
0: ano, mám radost, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
1: 60 let společného života. No.
0: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
1: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
0: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, respektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleš. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900, paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuji i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct, ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic, jo. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě se mě strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Jo. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost peněz. Ale přesto se to dalo. Jo. Dal se se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne, no. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat, jako my jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no prostě tak nějak být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech, a právě tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby.
0: Ano, ano, rozumím.
1: A na dvoře stály tři garáže, tři auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1800, já nevím, 88. Takže už byl takový to. Tak jsem ho začal předělávat. No a zůstal jsem tady sám. Sehnal jsem si tady práci. Pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic. Takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. I když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu. A udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolintové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu, a jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zdala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát v těch 67. roce mě stál 65 000, jo? Což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo?
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Prostě
1: já jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o tom nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tomu, k tématu jsme se dostali. Takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno se to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky, sice 3 roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu a jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala, takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát a teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela hodit na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že si na dálku takhle psali. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

war zu gemein.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku,
0: ano,
1: se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidský schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, takže to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to byl nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no na pro ty vzpomínky, jako že to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, ale to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo. Je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 800 900. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny, ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného. Ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství do děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano, a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a v Písku a prostě si voláme občas, a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem a hezký to bylo, no.
0: No, takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu, s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju.
1: Já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou
1: tak
0: noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ve vysílání noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem despavcům a hlavně všem zabilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozvala, se seznámila ve škole jeho sestra. Já jsem s tím chodila do jedné třídy a ta nás jako se starším datrem, to by on byl devíti dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila. Tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako to se týká lásky na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano, rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky, zpátky mého rodiště. A on jsme se ještě jako vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem ho musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbila mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a tak mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla více 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z devíti dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl je nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano, no. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme ve spojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě měl opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná pětíčka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne, to není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby
1: ano,
0: tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stíkali, tak kdyby jsme se vzali, tak měli tomu, že by to bylo nejhezčí na ekvány.

0: Jasne.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchači do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě či vesnici či v jiné zemi. Jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně. A ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti. Jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy. To se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je asi tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, paní Maruško. A zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Marie Odloun se nevyhneme otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ano. Ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zadržen, a když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie, a já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky.
0: Aha.
1: A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že jo, tak jak víme, jak to dopadlo, takže nakonec té Francie jel do Austrálie, tak jako řada těch emigrantů. A ta teta, že ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si ta teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on jí tam nechal ten domek, a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál, složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že jo?
1: Poledne.
0: Ano.
1: Půl pátý. No. Co říct na lásku na dálku? No tak... Jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil... To je nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roku už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Mm-hmm. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Novém Jičíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska... Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma, žijeme tady už 80. roku,
0: uh-huh.
1: ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měly nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady. A já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme na čají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra. Ne, on přišel z vojny, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sovot a pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl třikrát. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jste to znáte.
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotel Slávy a tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli ošel si spát a za chvíli jich budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodí, já jsem do práce, ale nikde se nezdržuji.
0: Ano.
1: Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla ani pošta, vůbec nešlo, telefony, no nic, a takže přes mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to, co mi tak prožili, po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a tu linku a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný, to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, máte
1: ale
0: pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc děkuju, paní Zdeno, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky. Paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář? Podali jste si s ním ruku? Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak. Půl sedmi ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky.
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdenek měl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Byl. Tak... Ne, byl velmi krásnej.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
3: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
3: jak
2: ano.
3: To dopadlo, prosím vás?
4: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
3: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
4: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně, i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat.
3: Mohu se zeptat?
4: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
3: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
4: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říká, Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal, protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 630. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké. A Zdeňkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
3: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
4: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli

0: jak z Erika.
1: Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala, to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář, jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal.

0: 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem chtěl říkat, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy, to nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv, ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
1: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta, co jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam. A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historické opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletej a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Pak ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: jsi
2: to
0: ujel, napřed. Ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, bylo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně a hrál varona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou Nebojštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, ty svět, chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, který jsou do sebe nějak zamilovaný. Ano. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No tak to jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahrály, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomníš. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko.
4: Neberu všecko.
3: Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
5: Ale ty hádky je to
3: my
5: pořád
3: jsme se
5: takhle,
3: museli zavrtávat.
5: Oni se hádají pořád. Natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šašká královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky, a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
3: Ale jak ty mluvíš předtím,
0: no tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No, ne. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než